0: jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: I'm Láďa. I'm mechanic. Jako automechanik. Zlatý český ručičky.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: Stop! Kde je hák? Já ho roztrhnu. Měl se připlazit hned po pavoucích.
4: Ne, to nejsou stínout. Ať to někdo zkusí se v tom plazit.
3: Člověče, kvůli vám to musíme jet znovu. Upravte mu to někdo.
5: Je to nutný kvůli jednomu blbýmu hadovi.
3: Ten had tam vysloveně chybí. Pojďte, si jdeme to znovu.
6: Ovšem až zítra. Dneska už nemáme světlo.
7: Ovšem zítra tady nemáme berušky. Berušky letějí do Ostravy.
5: Co dělají berušky v Ostravě?
7: Labutě.
5: Labutě, berušky, hadi. Dostanu já někdy normálně film.
0: Rock Radio. Konec legrace.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a zkušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si za boha vzpomenout, kdo ji zpívá nebo jak se jmenuje? Nezoufejte a mrkněte na náš web www.rokoviradio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní. www.rokoviradio.cz. Slušnej web.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Jen jí to díří, co se jí bojíš. On je zrovna taková jako ty.
2: Vidí ti.
1: Sponě vidíš, jaká seš.
2: Loránku, hele, ty kluci se na ty koničky tak těšej.
3: Já kuň nejsem.
2: No jo, kuň nejseš, ale táta seš, Ludánku.
3: Hrkot, mami, neříkej mi pořád Ludánku a běží to
1: hele,
3: říct.
1: Hele, Ludvo, to tě říkám. Jestli si ten fotbal neprosadíš, tak si u mě mrtvej muž.
3: To je jasný.
2: Jako Štefane Bráku, co ho navádíš?
1: Hele, to je jediný, co mu zbývá. A Ludvo, ten fotbal si musíš prosadit.
3: Hele, běží to říct.
4: Prosím tě, to jsi blázené, co já i to mám chodit říkat.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Proletáři všech zemí, byli jste si prdel!
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokoviradio.cz.

0: Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: A já, jak už to vidím za výkladem, tak na to dostanu tak strašnou chuť, že až to zeslávám. A tak rychle nakoupím a jdu domů. Ale to nejdu, to já utíkám. A doma to všechno sežerem. Díváme se na televizi a já pak šahám a žeru, až na stol nezbyde nic. Tak jsem to sežral, povídám, a jdem spát. A o půlnoci se hlady probudím a zápasím se svým svědomím. A pak si řeknu, hovno. Do špajsky, uříznu půlku salámu a tu půlku žeru v posteli. Manželka ze spaní říká, jen ať mi neumastíš peřiny a spídá. A já taky usnu. Ale za hodinu se zase probudím a už to nevydržím. Vstanu a jdu sežrat tu druhou půlku salámu. A tak to jde až do rána. To pak snídám vepřový buček. Jak vám říkám, přátelé, nevím.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Svobodní halí. Takhle by to dál nešlo. Já rozumím ty vaši náročnosti, že jo? Já rozumím, že chcete ještě posměně zocelovat mužstvo bojovým výcvikem. To já všechno peru, Halík. Ale věc má z marxistického hlediska ještě druhou stránku. A tou je plnění pracovních povinností vojáků naší čety. Chlape, uvědomte si, že když po tom vašem výcviku budou druhý den padat na huby, že plnění plánu půjde tam a půjde do prdele. A jak jistě víte, i my podle plnění plánu budeme brát jaký prémie? Kurva, nižší! Halík, politicky. Myslete politicky, Halík.
0: Rock Radio. Konec legrace.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Slyšeli jste právě teď z vysílání vaší oblíbenou píseň a nemůžete si za boha vzpomenout, kdo ji zpívá nebo jak se jmenuje? Nezoufejte a mrkněte na náš web www.rokoviradio.cz. Najdete tam playlist všech odehraných písní. www.rokoviradio.cz. Slušnej web.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rockového referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.

0: Lihovárek.cz Pro bohatší Česko.
1: Do Brna, do Prahy.
2: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
4: vybrat dobrý materiál
3: a vybudovat náš domov.
5: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
6: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
7: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
8: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
9: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
11: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
10: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
12: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
13: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
12: Salonky.
13: Ne, ne, čistota je pro nás úplný základ.
12: Úklid.
13: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
12: Ha, kuchař.
13: Správně.
12: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
14: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.

0: Hezké čtvrteční ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Ministryně financí navrhuje vyšší daňové odpočty na hypotéky. Alena Schillerová chce zvýšit limit až o 50 tisíc korun. Změna se má týkat lidí do 36 let od příštího roku. Reaguje tak na růst hypotečních sazeb, které v říjnu stouply na 5,79%. Policie na Kladensku naléhavě pátrá po pohřešovaném seniorovi. 74letý muž odjel ve středu dopoledne z Kročihlav na kole. Doma nechal mobilní telefon a doteď se nevrátil. Pohřešovaný má vážné zdravotní problémy a je v ohrožení života. Francouzský premiér odmítl obvinění z brutality policie vůči studentům. Sebastian Lecornu prohlásil, že bezpečnostní složky neměly rozkaz ke konfrontaci. Vláda podle něj ale nezůstane netečná k obavám mladých lidí. Plán na řešení krize ve školství představí kabinet do konce října. Pardubičtí hokejisté postupují v lize mistrů do play-off. Východočeši otočili zápas na ledě Bordeaux a zvítězili 5-2. V utkání přitom prohrávali už 0-2. Obrat nastartoval v závěru druhé třetiny David Tomášek. Rock Radio. Počasí. Dneska bude oblačno až zataženo, ráno a dopoledne místy i polojasno, ojediněle se slabým deštěm nebo přeháňkami. Během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jihovýchodě ojediněle i bouřky. Později večer budou v západní polovině Čech srážky a částečně i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 19 až 24 stupni Celsia. Na západě a místy i na severu naměříme maximálně 20 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Opatrně v Brně na silnici číslo 52 na trase Pohořelice Brno se boural na 4,5 kilometru, je tam neprůjezdný jeden jízdní pruh a pozor taky na Kladně, tam se boural na Vítězné ulici kousek od železniční stanice Kladno město.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci! Ať dnešní den zvládnete s prstem v zadku, vám přeje Honza,
4: Anabel
0: a Zuzka.
3: Máme 3 minutky po 6. je čtvrtek 8. října, přátelé, takže už 8. den říjnovej je tady, takže ho pojďme slavit. Zuzko, ty jsi ve zprávách rýmovala. Ty jsi tam řekla něco v Brně, co jsi řekla?
0: Počkej, z Brna.
3: Opatrně v Brně, to bylo dobrý.
4: A jo, Brně škvrně.
0: Tak to mě fakt nenapadlo.
3: Opatrně v Brně, to je dobrý, kdyby nějaký brněnský rádio, jestli tam tady nějaký mají.
4: Chtělo zaměstnat Zuzku, myslíš?
0: Krokodýl tam je.
3: Je tam?
0: Ano, je tam rádio Krokodýl.
3: Ne, zbavit ne, ale že by jsme jim prodali název rubriky na dopravu. Opatrně v Brně je dobrý.
0: Opatrně v Brně, krásný.
3: Ne? Nebo jsem po ránu.
4: A můžete odkoupit tady od Zuzky patent.
3: Dobře,
4: bude drahej, teda předem říkáme.
3: Tak mi asi hrabe. Tak pojďme radši hrabat tady s třema sestrama a dáme si jich hrabě.

0: Rock Radio. Rock Radio.
1: Máme 8 minut po 6. hodině a je na čase, aby přišlo tradiční protažení s Anabel Šípkovou.
2: Dneska jsem se rozhodla, že udělám speciální rozcvičku pro naše přátelé z Brna. Samozřejmě můžete cvičit i vy, kdo nejste z Brna, akorát, že teda v Brně budou vědět trošku víc, o čem hovořím. Já se vám to, ano.
1: Víš, že nás tam poslouchá asi 5 lidí.
2: No tak právě pro nich to dneska děláme. Musíme zahrnovat všechny naše posluchače, i ty z Brna. Takže dobré ráno, Brno, máme nový den. Jestli ještě ležíte v posteli, je nejvyšší čas se zvednout. Dáme si společně krátkou ranní rozcvičku. Pěkně narovnejte záda, ramena dozadu, hluboký nádech a výdech. A teď si zakroužíme hlavou, protáhneme krk, protože to dneska budete potřebovat hlavně na otáčení se za šalinou, která vám právě ujela. No a teď si dáme ruce nahoru pořádně, jako když se snažíte dostat z přeplněný šaliny. A teď dejte ruce dolů, protože řidič už vám dveře zavřel, takže si z mě dostanete. Následně přejdeme na dřepy. Raz, dva, dělej, tři, 4. Výborně, tohle je důležitý, protože nikdy nevíte, kdy budete muset sprintovat přes Českou, abyste stihli poslední přípoj. A teď si dáme trošku brněnský motivace. Vzpomeňte si na Jošta na Moraváku. Ano, to je ta slavná socha, u který si každý návštěvník Brna položí stejnou otázku. Proč má ten kůň tak sebevědomý výraz? Ano, vypadá jako čumák neboli penis. A Brňáci už samozřejmě vědí, to není jenom socha, je to městský orientační bod. Když se vás někdo zeptá, kde jste, tak stačí říct, vidíš to obřího koně, co vypadá trošku jako vtípek od architekta? Tak jsem kousek od něj. Takže ještě poslední cvik si dáme, pořádně se usmějte, protože ať už na vás dneska čeká práce, škola, ranní kolona nebo další dobrodružství v MHD, Brno vám nikam neuteče. Krásný den.
0: Rock Radio.
1: Pojďme na muziku. Ramones a Hřbitov zvířátek.

0: Jak zpívají Steel Panther, fuck yeah, což se česky dá přeložit jako yupi. Je 6 hodin a 17 minut. A my, přátelé, pro vás i dneska máme velice hodnotný dar, kterým si můžete do někoho vrtnout.
1: Ano, fakt je čas na to rozdat další vrtačku Stanley.
0: Tu nám do i dnešní rozdávačky ku podivu věnovali Stavmat stavebněny, dodavatel výrobků Debex by Dan Braven.
1: To je česká firma, která nabízí spolehlivý výrobky, moderní technologie, kvalitu a krátké dodací termíny.
0: A stejně tak i samotný Stavmat stavebněny patří mezi největší prodejce stavebních materiálů a střešních krytin v Česku.
1: Na 76 prodejnách seženete stavební materiály, střechy, okapy, nářadí a k tomu veškerý servis.
0: A někde tam na vás čeká i ten vysněný Stanley, který zrovna dneska může být zrovna váš.
1: Ano, připomínáme, že to není údržbář a není živej.
0: Ani striptér, ani nikdo takovej, je to opravdu akurtačka.
1: Ano.
0: Pokud jí chcete, napište si do našeho Messengeru na Facebook nebo do vzkazu na Instagram. Nezapomeňte připsat vaše telefonní číslo, říkáme to každý den a ještě to budeme dneska několikrát zdůrazňovat. To je velice důležitý, aby jsme vám případně mohli volat, kdyby jsme vás vybrali.
1: Ano, a vy v 8:30 zvedněte mobil.
0: No a za chviličku si dáme Krajson a Vzdálenou.
2: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník,
4: malíř,
3: topenář,
4: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
8: Proč se culíš?
9: Protože budeme krásný.
8: To už přece jsme.
9: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
8: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
10: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
11: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
12: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
13: Ahoj, zdravíme posluchače Rock Rádia. My s Harlem jdeme dál a zveme vás na naše koncerty na 8. a 9. října do Prahy na Barču. Vstupenky koupíte v síti gooutout.net. Takže ještě jednou Harley 8. a 9. října v Praze na Barče. Tak jdem dál. Ahoj.
14: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
15: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
16: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
15: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
17: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc.

0: 6 hodin 29 minut svítí na našich hodinách na Rock Rádiu v dnešním rokovém rozjezdu, tak snad to svítí i u vás doma už, máme skoro půl sedmý. Green Day dohráli song Bang Bang, já bych ho možná přejmenoval na Gang Bang, co holky, vy na to, ne?
1: Já bych se ráda dožvíkal o tom mysli pustí zprávy, prosím.
0: A prosíš?
1: A prosím tě, prosím moc.
2: Máte pocit, že vám v životě něco chybí? Chtěli byste si doma jen tak povrtávat, ale nemáte čím? Osušte oko, máme i pro vás. Slušnou vrtačku. Na vrtání zubů asi nebude úplně vhodná, ale nábytek, králíkárnu nebo nějaký nesmysl pro děcka, s ní složíte jedna báseň. A pokud si pro korunu necháte koleno vrtat, laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel třeba vyberou právě vás. Slušná vrtačka od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Slušnou vrtačku vám přináší Stavmat stavebniny. Dodavatel výrobků Debex by den Mráven. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu. Rock Rádio. Co se děje?
3: Hezké ráno, máme přesně půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Česko si dnes připomíná památný den sokolstva. Lidé po celé zemi uctí památku sokolů padlých v bojích za svobodu. Pětního aktu v pražském Tršově domě se zúčastní předseda senátu Miloš Vystrčil. Británie a Německo dnes oznámí nové partnerství proti hybridním hrozbám. V Berlíně o tom budou jednat premiér Andy Burnham a kancléř Friedrich Merz. Obě země spojí síly v boji proti kybernetickým útokům a sabotážím. Hokejová extraliga dnes pokračuje dvěma předehrávkami devátého kola. V divácky nejatraktivnějším zápase přivítá pražská Sparta brněnskou Kometu.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes od západu dorazí déšť, ojediněle taky bouřky, dopoledne bude ještě polojasno, pak se ale zatáhne, srážky postupně zasáhnou celé území a večer se opět začne obloha v Čechách vyjasňovat. Teploty budou v Česku hodně rozdílné, na většině území naměříme 19 až 24 stupňů Celsia, západ a sever země bude chladnější, maximálně do 20.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Stále pozor na Kladně, na Vítězné ulici se bouralo, srazil se tam náklaďák s osobákem kousek od železniční stanice Kladno město. V Brně se řeší nehoda na silnici číslo 52 na trase od Pohřelic na 4,5 kilometru a v Praze si dejte pozor na nehodu, která se řeší ve Zlíchovském tunelu.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
0: Zuzanko, díky, už zase můžete papat a žvejkat a my vám k tomu dáme One of Us, jednu z nás, Joan Osborne. Papej, papej.

0: Rock Radio. Rockový kalendárium.
1: One of Us nám krásně uvedlo s John Osborne dnešní oslavence 7 minut po půl sedmí. Máme čtvrtek 8. října a svátek je dneska slaví Věra, případně Věroslava, Deméter, Dimitri a nebo Simeon. Tak co se ti líbí za jméno? Jak pomenujeme naše dítě?
2: Simeon zní skvěle.
1: Simeon je hezký, viď? Ale takový Deméter. Deméter Far.
2: Demeter ten Far. OK. Far,
1: ne, Deméter, Deméter.
2: Dementere, pojď na večeři.
1: No, ježiš, to je strašný. Krásných 77 let dneska slaví americká herečka Sigourney Weaver, kterou známe z filmu Vepřelec, tak jestli máte rádi vepřelce, tak se dneska podívejte. Velice milý zvířátko. No a pojďme na muzikanty. 61 let americký basák CJ Ramone, který prošel punkovejma Ramones, nahradil tehdy Dee Dee Ramona.

0: A to je všechno, přejeme všechno nejlepšího Slavencům.
1: Happy birthday to jo, happy birthday to jo, happy birthday, happy birthday, happy birthday to jo.
0: Znáš to, když si dáš kebab někde a oni tam nasypou strašně moc toho pálivýho, pak druhý den ráno je to strašně cejtit na záchodě, tak to je něco podobného jako dnešní zpívání.
2: Neznám kebab, nežeru, ale jsem ráda, že mi tam nesypou piko, když už si ho jednou za rok dám.
0: Což se tady v Praze je úplně běžně. Taky gratulujeme, posíláme gratulky a gratulace, to už jsem řekl třikrát, tak si dáme za chvíli horký žeslíže, Lesbians and Gay Song.
3: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
6: Restaurace Vikárka, gastronomická perla přímo na Pražském hradě, otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece, hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
7: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
8: Promění.
7: A v novou sukínku?
8: Promění.
7: A v paraplíčko?
8: Promění.
7: I na obal pro pastelky?
8: I v obal.
7: A v baťůžek?
8: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
9: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
7: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí a...
8: Běž už.
9: Více na cestaodpadu.cz.
10: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
11: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
10: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
11: A můžete využít i výhodné financování.
10: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
12: Stavebniny DEK přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na DEK.cz.
13: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio.
14: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: se nevešlo do zpráv.
1: Za 10 minut odbije 7. hodina, teďka nás odbije Zuzka s něčím.
2: Já tady mám rychlej tip pro všechny nadšený houbaře, protože rostou.
1: Mukumurka tigrovaná, to je moje houbička.
2: Jo, já se to vůbec jako nevyznám, ale našel jsem tady článek, že lidi začali chodit na houby na Kopřivnický hřbitov. Že tam mají doopravdy hody teďka.
3: A má to příchuť mrtvol?
1: Řekl bych, že jo.
2: No, jako jsou tam různý kousky, ne všechny jsou prý jako dobrý, ale všechny jsou údajně jedlí. A prý, že celkově se na hřbitovech jako růstu houb daří, že to mají takhle i na Zlínském hřbitově, že tam můžeš jako nazbírat houby. A někteří už to zjistili a doopravdy tam místo s kyticí chodí takhle s košíkem.
1: Čau, babi, ježiš, hříbek.
3: Není to nějaký zneuctěvání?
2: No, jako já si nejsem jistá teda, jestli bych si dala, já nejím houby, ale i
3: já
2: tak,
3: taky nejím houby, ani nezbírám,
2: i kdybych je jedla, tak si nejsem jistá, kdyby mi někdo řekl, hele, to jsem nazbíral tady na hřbitově, vedle báby tam.
1: Jako... No, tak si dáš normálně nějakou hřbitovní houbovku pěkně v hospodě, to ani oni ti neřeknou, kde nazbírali ty houby.
2: No, to je pravda, hrozný, no.
3: Ale my houby nejíme, takže nám se to s Zuzkou nestane.
1: To já je jím, takže mě to možná čeká, ale zase, já kdybych byl hrobník, a dělal jsem tam na tom hřbitově, tak to vždycky ráno oběhnu, co jako vyrostlo.
2: No to on
1: a...
2: pán říkal, že vždycky, když seká mezi těma hrobama, že
1: jasně.
2: Si nazbírá. No.
1: No to víš, jo, já bych to prodával normálně.
3: Já bych
1: tam...
3: spíš bej ten hrobník přetáhla lopatou po hlavě ty, co to tam chodí sbírat, ale to je samozřejmě už na hrobníkovi.
1: Že bych se jako těm houbám dala krmení.
3: No, aby měli hnojivo pořádný, čerstvý.
1: Tak přátelé, vyražte na hřbitov, ne za babičkou, za dědou, ale za houbama a dejte nám vědět, jestli máte plný košíky, a nebo plný urničky.
0: Rock Radio.
1: A tohle už je Mr. Mister a jejich Broken Wings, zlomený křídla.

0: Clash a jejich Volání Londýna, minutku a něco před 7 hodinou dohrává v dnešním rokovém rozjezdu.
1: Ano.
0: Povídej, hele, venku je tma.
1: Venku je velká tma a před námi ještě 2 hodiny práce, takže pojďme na to.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a Holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
5: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
5: Navádění letadel?
6: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
5: Technik ve věži?
6: Taky ne, občas je v tom napětí, doslova.
5: Elektrikář?
6: Jo, přesně tak.
5: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
7: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
9: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
10: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
11: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.

0: zprávy.
1: Hezké čtvrteční ráno, máme krátce po sedmé, jdeme na zprávy. Česko čekají komunální a senátní volby. Lidé v příštích dvou dnech rozhodnou o vedení svých obcí na další 4 roky. V prvním kole senátních voleb se pak začne prát o třetinu křesel v horní komoře parlamentu. Největší pozornost se tradičně upírá na Prahu a krajská města. Švédská akademie dnes ve 13 hodin oznámí držitele Nobelovy ceny za literaturu. Letos podle expertů i sázkových kanceláří chybí jasný favorit. Laureát získá prestižní medaily a finanční odměnu v přepočtu přes 25 milionů korun. V pátek bude program pokračovat vyhlášením nejsledovanější ceny za mír. Rusko podle Dánska zahájilo sabotáže proti firmám dodávajícím zbraně na Ukrajinu. Na bezpečnostní konferenci v Kodani to prohlásila dánská kontrarozvědka. Ruské velvyslanectví veškerá obvinění okamžitě odmítlo. Podle Moskvy jsou tato tvrzení dánských úřadů zcela nepodložená. Basketbalisté pražské Slavie vstoupili do Ligy mistrů vysokou porážkou. V pardubickém Azylu podlehli německé Albě Berlín jednoznačně 86-110. Další utkání je čeká příští středu ve Španělsku.
0: Rock Radio, počasí.
1: Dnes bude oblačno až zataženo ráno a dopoledne místy i polojasno, ojediněle se slabým deštěm nebo přeháňkami. Během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jihovýchodě ojediněle taky bouřky. Později večer budou v západní polovině Čech srážky a částečně i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na západě a místy i na severu do 20 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: V Brně se řeší dvě větší nehody, a to na Jihlavské a Gajdošově ulici. Ve Velkých Němčicích se bouralo na Brněnské a na D11 pozor, pokud jedete ve směru na Prahu. Tam se stala nehoda na 25. kilometru.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci!
3: Že bys to stlumil.
4: Já jsem stáhnul špatnou lineu, teda čáru.
3: Ustánku, nalevnou krásu, postávaj a smějou se času
1: s
3: cigaretou a s holkou, co nemá kam jít.
4: Já nevím, já jsem chtěl popřát hezkou houbařskou procházku po hřbitově, ale asi už to necháme, ne?
3: No. To jsem právě tam přidala pár houbařů teďka.
4: Přátelé, máme 7:04, dneska je čtvrtek a i při čtvrtku vám už za hodinku a půl budeme rozdávat další akuvrtačku Stanley.
3: Ano, kdo by chtěl mít doma Stanleyho, pište si o něj na Messenger, Instagram, Facebook, připište telefonní číslo a zvedejte po 8:30 mobil.
4: To zní tak strašně, chceš mít doma Stanleyho?
3: Chceš mít doma svýho Stanleyho.
4: Jo, chceš, aby Stanley přišel k tobě?
3: No, ke mně nemusí, já už ty chlapy normálně nedávám jako.
4: Ale on by ti třeba...
3: To je idiot vedle idiota.
4: Tak možná nebudem říkat to jméno, ale pokud chcete akuvrtačku a zároveň byste třeba chtěli udělat Anabel radost, tak si ho ní napište.
3: Ano.
4: No a my jdeme na muziku, dáme si Guns N' Roses, Don't Cry, neplač, neplač Anabelko.
3: Já nepláču a bliju.
4: Já jsem chtěl říct, že ne všichni chlapi jsou takový, ale asi jo.
0: Rock Radio.

0: Aleš Brichta Band, neboli, jak jsi říkala, Alex Brichten. A peklo už čeká na Rock Rádiu 13 minut po 7, což je pravda, protože nás teďka čeká peklo v podobě cvičení. Ty to tady teďka děláš každý ráno a ještě dlouho budeš. A dneska je památný den sokolstva, významný den u nás v České republice. Mm-hmm. Abych to neříkal jen tak, já jsem vyhrabal, že s organizací Sokol je přímo spojený Vilda Čok, že jo, basák, zpěvák, známe ho z pražského výběru a z jeho bohatý solový dráhy. Přes 25 let prej hrál závodně fotbal za pražský mužstvo Sokol Lysolaje.
1: No tak ale on jaký je sportovec?
0: No ještě pořád, tak hlavně vypadá už jako 40 let stejně.
1: To je pravda, on je takový zakonzervovaný, jak tuňák, drží.
0: Zdravíme Vildu Čoka, doufám, že nás neposlouchá. My jsme ho teďka viděli minulý týden, hrál po nás na nějaký akci.
1: A vypadal ještě jako tuňák?
0: Vypadá furt dobře, prostě, na to, kolik už mu je. No a taky jsem vyhrabal, že přímo náčelník České obce sokolské Petr Sádek je tvůrce projektu Rocková symfonie, což je cvičení na rockový pecky, s kterým objíždí parta sokolů celý svět, aby ukázal, že sokol už není jenom o tom, že budeš někde cvičit, cvičme v rytme prostě v jednom řadu, ale že to může být spojený s nějakou moderní podobou. No třeba, jo, ve třech. No a ještě bychom mohli taky říct, že tady Zuzka údajně chodila do Sokola, což
1: je... moc nevěřím, mě to časově nevychází, že by v té době byl nějak Sokol.
2: Oni překvapivě některý fungují dodnes, takže
0: fungují,
2: chodila
0: samozřejmě.
2: Se mnou.
1: To je pravda, já jsem viděla minulou nějakou reportáži, kde chodila nějaká 98-letá babička, která tam chodí už 68 let.
2: Ne, to jsem byla asi, já.
1: Jo, to zbyla ty, aha, tak to jo, tak teď už je mi to všechno jasný, co mi to pospojovalo.
0: Zuzka měla melír, víš co?
1: Jo, takhle. Jako Kamil, nebo nějaký jiný?
2: To zrovna takovej, no.
0: A počkej, co jsi tam dělala v tom Sokole?
2: Jenom já, jako... já jsem tam měla přípravu fyzickou na přijímačky na konzervatoř. Když jsem se tam hlásila, tak se neuměla ani kotou, takže jsem se musela doučit trošku.
1: No, to se nezměnilo, ale ani po té přípravě.
2: No, moc ne, no. Děkuju.
0: Takže cvičení na kruhách a podobný. Tak přátelé, pokud jste někdy chodili do Sokola třeba nebo do nějaký takový legrace, tak nám to klidně napište.
1: Já si ještě teda vzpomínám na základce, že já jsem byla podobný sportovní talent jako Zuzka a co se týče třeba šplhání na tyč, tak tam jsem vždycky jako se rozeběhla, naskočila jsem zhruba do metrové výšky a pak jsem sjela dolů. A v životě jsem na tu tyč nevyšplhala, bych chtěla říct.
0: Jo, to já jsem měl taky, jsem vyšplhal až poprvé asi v 17. No přátelé, pokud jste chodili do Sokola, nebo jste šplhali na tyči, nebo na něčem podobným, tak nám to napište. A my jdem na Metallicu, The Memory Remains na Rock Radio.

0: Kapéčka na Rock Rádiu, Niño Soldado v 7:23. Anabelko, ty jsi říkala, že bys chtěla nějak zbohatnout, nepřemýšlela jsi o tom, že bys třeba investovala peníze do bitcoinů?
1: Tak já jsem na tom už tak, že já bych klidně prodala zlatý zuby po babičce anebo nakoupila bitcoiny. Ty jsi říkal, že teď s bitcoinama se zase děje nějaká dobrá věc?
0: No teďka bitcoin přišel zpátky do hledáčku. Prej už s ním dokonce obchoduje první banka. Banky prej byly skeptický k tomu, ale teď přišla Partners banka s možností koupit si bitcoin přímo v jejich bankovní apce. Takže žádná registrace na burze nebo někde ve směnárně nebo podepisování nějakých papírů vlastní krví a pak řešení, co s tím vlastně zaplatíš.
1: No a prej tam jde i pořídit nějaký kousek bitcoinu zdarma, jak to je?
0: No, když si založíš nový účet, tak ti Partners banka dá při zadání kódu BTC500 5 kilo, kdy můžeš potom ten bitcoin za to minimální 5 kilo nakoupit a vyzkoušet, jak to celý funguje.
1: A je to v bitcoinech těch 500 nebo je to v korunách?
0: Dostaneš 500 korun, abys mohla koupit ten bitcoin.
1: Aha, no tak to já si to teda určitě vyzkouším, takže běžím si do mobilu stáhnout aplikaci Partners banky a zadat kód BTC500. Vy to můžete zkusit taky, přátelé, pokud chcete být milionáři, již brzy držíme vám palec.
0: No a za chvíli držíme další palec s další muzikou, dáme si Harley a Strážní andělé.
2: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
3: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
4: Tak nečekejte. Jezděte.
5: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
6: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
5: Více na kopecký.cz.
7: Jsem horská gorila z Ugandy.
8: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
7: Jsem horská gorila z Ugandy.
8: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30. 9.
10: Komín musí mít pořádnej tah.

0: nové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
1: Máte špatný den? Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. www.stěhovaníkrbec.cz. Kompletní stěhovací a vyklízecí služby.
2: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
5: Přímo bychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je Chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart. Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World.

0: Chvíle napětí. Dohoupal se činel. Harley dohráli Strážní anděle na Rock Rádiu. Máme necelý 3 minuty po 7:30.
1: A jeden Strážní anděl tady čeká se zprávama.
2: 18, 18, ale my na sebe po 18 Rock Rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. 3 ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rockovýradio.cz.
3: Ahoj, jsem Mini Řáb z Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
4: Rok má být tvrdý a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.
2: Rock Radio. Co se děje?
5: Hezké ráno, je 7:30, jsou tu krátké zprávy. Česko si dnes připomíná památný den sokolstva. Lidé po celé zemi uctí památku sokolů padlých v bojích za svobodu. Pietního aktu v pražském Tyršově domě se zúčastní předseda Senátu Miloš Vystrčil. Británie a Německo dnes oznámí nové partnerství proti hybridním hrozbám. V Berlíně o tom budou jednat premiér Andy Burnham a kancléř Friedrich Merz. Obě země spojí síly v boji proti kybernetickým útokům a sabotážím. Hokejová extraliga dnes pokračuje 2 předehrávkami 9. kola. V divácky nejatraktivnějším zápase přivítá pražská Sparta brněnskou Kometu. Oba týmy se pokusí napravit nepřesvědčivý vstup do letošní sezóny. Ve druhém dnešním duelu se střetnou týmy Plzně a Českých Budějovic.
2: Rock Radio. Počasí.
5: Dnes od západu dorazí déšť, ojediněle taky bouřky, dopoledne ale ještě bude polojasno, pak se zatáhne, srážky postupně zasáhnou celé území, večer pak začne obloha v Čechách se opět vyjasňovat. Teploty budou v Česku hodně rozdílné, na většině území naměříme 19 až 24 stupňů Celsia, ale západ a sever země bude chladnější, maximálně do 20.
2: Rock Radio. Doprava.
5: Opatrně v Plzni na Masarykově ulici, kde se srazily 2 osobáky, a v Praze se bourou na Poděbradské mezi křižovatkami ulic Kbelská a pod Turnovskou tratí směr centrum.
6: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Zuzko, díky, jedeme dál, teda než pojedeme dál, tak jenom jedna poznámka, opět chodí vzkazy, kde chcete vrtačku Stanley a posíláte bez čísel. Pokud nepošlete číslo, tak si můžete vrtat doma leda koleno.

0: Roznívají poslední tóny pecky Over the Hills and Far Away na Rock Radio od kapely Nightwish. My máme 40 minut po 7, čili 20 minut do 8. A Anabel tady má pozvánku.
1: Přesně tak, přátelé.
0: Sobě domů.
1: Ne, ke mně domů to nebude, prosím vás, hlavně mi tam nikdo naleste. Každopádně mám pro vás pozvánku na podzimní, nebo spíš už takovou zimní tour, protože to je v listopadu, je to mezi podzimem a zimou, bych tak řekla.
0: Neslibuješ, že bude sněžit?
1: No to vám slíbit nemůžu. Jestli bude sněžit, to nevím. Každopádně Trautenberg vyráží na tour s názvem Vyuzený podzim, která má celkem 4 zastávky. 13.11. ve Zlíně společně s kapelou Donor, pak je tam 14. Ostrava, tam jsou dvě kapelky, Garáž a Zrcadla. 19.11. je Praha, Lucerna s Valdagengem, kde budu i já, protože včera mi kluci napsali, jestli bych jim to neodmoderovala, což jsem samozřejmě s nadšením přijala, protože jsou to moji miláčkové.
0: Jsi poslal QR kód, ne, rovnou.
1: Přesně, QR kód, díka kozy. A 20.11. v Brně v Sonu společně s Valda Gengem, takže určitě si kupujte lístky, dojděte chlapce podpořit, jsou naživo naprosto skvělý, doporučuji všema 10.
0: Vyuzený podzim, já to naprosto miluju, jako oni jsou fakt přesně takový, jak vždycky potřebuji, aby mi zvedli náladu.
1: No a prostě Vyuzený podzim, no. Můžeš, tak oni házejí totiž klobásy do lidí a tak, takže asi proto ten název.
0: Takže Himmel, Herrgott, Donnerwetter, Rumcais je dement, koukejte kupovat lístky na Trautenberky.
1: Přesně tak, lístky najdete přes jejich oficiální weby, stránky, tam budou různý prokliky, takže kupujte, podporujte své oblíbené kapely.
0: No a ty jsi zmiňovala, že v Lucerně jim bude support dělat i Valdagang, tak si je za chvíli dáme.
1: Super, Valdagang, asi se mi stejská, mě už se po klucích taky stejská.
2: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
3: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
4: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
3: Dnes musíte vybrat.
4: Mám tady pro vás předvýběr a
3: šíříme
4: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
3: Ale je to na
4: váš názor. Váš názor.
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné, stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
10: 每一件漂亮的 T 恤条纹多多品质保证只需要您的几条个人信息和银行卡号。
11: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
12: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
13: No, říkala, že nic nechce.
12: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
13: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
14: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
13: Romantickou večeři.
14: Pobyt pro dva.
13: House running.
14: Jízdu v supersportu.
13: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
14: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
13: Nejlepší zážitky hledejte na
15: firmanazážitky.cz.
16: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
17: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
16: Těšíme se na vás.
18: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
19: Stavebniny Deck přináší mega akci 5+1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11 FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na deck.cz.

0: 7 minut před 8 posloucháte rokovej rozjezd na Rock Rádiu a Plus Vandom, My Guardian Angel, můj anděl strážný.
1: Ano, my tu jednoho anděla strážného máme nejenom ve zprávách, ale taky přijíždějícího právě teď na motorke.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Hubne nám to, hubne, po hříchu nemluvím o sobě, ale o počtu akcí, na které je možno ještě v letošním roce vyrazit, ale ze pár se jich ještě najde. Ty první dvě bych shrnul po dvě, to už víte, co řeknete, až se jaro zeptá. Ti, kdož dorazí na nějakou tu burzu, zakoupí ti sobě náhradní díly, leštidla, nezbytné doplňky a podobně, budou moct říct, že se v tom celou zimu hrabali, aby na jaře vyjeli v novém. Burzi máme o víkendu dvě, tu sobotní, tradičně na letišti Drahotuše u hranic na Moravě. Kmání bude, jak s oblibou říkám, foj jako všecko, v Drahotuších nezapomeňte na brzký začátek. Startuje se od 7 raní. Pokud byste měli pocit, že je to na Moravu pro vás daleko, můžete o den později, tedy v neděli, do Tuhaně v okrese Semily. I tam pořadatelé slibují hodně dílů a taky místní specialitu. Pivo pojmenované po místním rodákovi Čurdovi, jediném známém člověku, který přežil 8 promile. Pokud vás přeci jen víc láká nějaká ta výščka, i ta se najde. Klasické zavírání pro vás připravili třeba Vežďáře nad Sázavou. V sobotu se uskuteční od 10 areálu zimního stadionu. V Jedovnicích v Moravském krasu se pak budou motorkáři loučit na klasickém místě u zábradlí v Jedáskách. Tam se startuje taktéž v 10. Kromě výšky se můžete těšit i na pokec v clubhouse Ice House v Lipovci. Ti tohle zavření krasových silnic pořádají.
2: Rock Radio Motokeci.

0: Scorpíci, Rock You Like a Hurricane na Rock Radio, 2 minutky před 8. V 8 hodin nás čekají další zprávy se Zuzkou, dozvíte se, co je novýho, připomeneme, co dneska rozdáváme a pak do vás nasypeme ještě něco z našeho playlistu. Tak buďte vzhůru, zůstaňte s námi a mějte pěkný ráno.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
1: Check-in?
2: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.

0: kontrolou.
1: Recepční.
0: Kde pak? Ještě napovím, dodržování pravidel pro nás alfa omega.
1: Bezpečnostní kontrola.
0: Přesně.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz.
2: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nopová folie Dek Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Dek Dren za super cenu. Více na Dek.cz.
4: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
5: K novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.
6: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS. Čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS. Máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
7: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké ráno, máme přesně 8 hodin, jsou tu další zprávy. Ministryně financí navrhuje vyšší daňové odpočty na hypotéky. Alena Schillerová chce zvýšit limit až o 50 tisíc korun. Změna se má týkat lidí do 36 let od příštího roku. Reaguje tak na růst hypotečních sazeb, které v říjnu stouply na 5,79%. Policie na Kladensku naléhavě pátrá po pohřešovaném seniorovi. 74-letý muž odjel ve středu dopoledne z Kročehlav na kole. Doma nechal mobilní telefon a doteď se nevrátil. Pohřešovaný má vážné zdravotní problémy a je v ohrožení života. Francouzský premiér odmítl obvinění z brutality policie vůči studentům. Sébastien Lecornu prohlásil, že bezpečnostní složky neměly rozkaz ke konfrontaci. Vláda podle něj ale nezůstane netečná k obavám mladých lidí. Plán na řešení krize ve školství představí kabinet do konce října. Pardubičtí hokejisté postupují v lize mistrů do play-off. Východočeši otočili zápas na ledě Bordeaux a zvítězili 5-2. V utkání přitom prohrávali už 0-2. Obrat nastartoval v závěru druhé třetiny David Tomášek.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude oblačno a zataženo ráno a dopoledne ještě místy polujasno se slabým deštěm nebo přeháňkami. Během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jihovýchodě může i zabouřit. Později večer budou v západní polovině Čech srážky a částečně i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na západě a místy na severu 16 až 20.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Bouralo se na silnici číslo 34 na trase Jindřichův Hradec České Budějovice na 3. kilometru. V Táboře se řeší nehoda na ulici Československé armády a v Praze se bouralo na Poděbradské mezi křižovatkami ulic pod Turnovskou tratí a Kbelská směr centrum. Je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci!
4: Abyste se dneska při čtvrtku tužili, vám přeje Honza,
5: Anabel
1: a Zuzka.
4: 3 minuty po 8 ve čtvrtek 8. října. Napsal nám Martin. Zdar parto. Jasný, že jsem chodil do Sokola, pan cvičitel vždycky řekl tušme se a pak nám dal takovou čočku, že jsme domů lezli po čtyřech.
5: No tak dřív se tužili, dneska se otužujou.
4: To je
5: každá doba má něco.
4: Víte, jako kruhy a koza nebo studená voda, to je furt to samý.
5: Přesně, Wim Hof, dejchání, ledový kostky, krása.
4: Ano.
5: Nevlezla bych do toho, ani kdyby mi někdo držel zbraň u hlavy.
4: Nebo třeba akuvrtačku u hlavy.
5: No, může být, pokud chcete i vydržet akuvrtačku někomu jinému u hlavy, můžete jednu získat a to tak, že si napíšete na Facebook nebo Instagram Rock Radio, připište svoje telefonní číslo a po 9:30 zvedejte telefon.
4: A já nevím, jestli jsme to říkali, ale připište telefonní číslo.
5: Řekl jsi to.
4: Jo?
5: Já jsem to řekla, teď už i ty.
4: A?
5: Zuzko, řekni to.
1: Připište telefonní číslo.
5: Výborně.
1: Ale nepište ho pod obrázek na Facebook, ale do Messengeru.
4: Ano, důležité. Do Messengeru k tomu vzkazu připište telefonní číslo, protože jinak vám nebudem ani volat.
5: Ano, já myslím, že teď už to pochopil i průměrně vyvinutý orangután.

0: 13 minut po 8. Doznívají kytary kapely Offspring. Gotta Get Away na Rock Rádiu dnešním čtvrtečním rokovým rozjezdu. Je 8. října a děda bude dneska vzpomínat na tenhle den, na rok 1987. Mám tu takovou ptákovinu o kapele ZZ Top. Ano. Kluci z kapely ZZ Top, tyhle ty vousatý pánové, si 8. října roku 1987 zarezervovali drahej a velice exkluzivní výlet. A nebyl to teda výlet ani na půl dne, ani na celý den, ani na týden, byl to výlet na měsíc. Jakože na ten, co je tam nahoře. Na ten měsíc velkým M. Aby byli úplně první turisti, kteří se teda na měsíc podívají. Nutno říct, že ta rezervace prej pořád platí, pořád se s tím počítá. Kluci ze ZZ Top na odlet pořád čekají. Blbý na tom je to, že Dusty Hill umřel v roce 2021 a teď nás letos v srpnu opustil i bubeník Frank Beard. Takže já už vlastně čeká z té původní sestavy jenom jeden pán.
1: Já nechci tady si hrát na Jolandu a mám takový pocit, že to neproběhne.
0: Jestli teda náhodou se nestalo to, že třeba Dusty už tam odletěl v roce 2021 a teď tam za ním letěl Frank.
1: To si myslím, že je pravděpodobnější.
0: Že je to pravděpodobnější.
1: Ano.
0: Akorát tím pádem nevím,
1: jestli... Já bych teda na měsíc neletěla, ani kdyby mi za to někdo zaplatil.
0: No, já bych taky neletěl, to je
1: jako
0: hrozný.
1: Tam do toho kokpitu se zavřít, jakože tu klaustrofobii, umřela bych strach ještě před odletem na infarkt.
0: Právě, já si myslím, že vlastně Billymu Gibbonsovi bychom měli popřát co nejvíc zdraví a co největší dlouhověkost, aby se tam ještě nepodíval na ten měsíc.
1: Tak.
0: Takže přejem.
1: Přejem.
0: Dobře. Panoptiko, Sancho Panza, teď zdravíme kluky ze ZZ Top na Rock Rádiu.

0: Amarant, Drop Dead Cynical na Rock Rádiu 22 minut po 8, přátelé. Dneska je 8. října, což znamená, že přesně za měsíc už bude po všem.
1: Přesně tak, přesně za měsíc oslavíme narozeniny Rock Rádio, oslavíme 18. A to znamená, že si to žádá samozřejmě oslavu. Tento rok jsme se přesunuli z Plzně do Zlína.
0: To je už velká oslava sama o sobě.
1: Kde je více prostoru, takže přátelé, kupujte lupeny, jsou k dostání na našem webu www.rokovýradio.cz aktuálně za 890 korun. Pak budeme pouze zdražovat, takže si je určitě kupte co nejdříve. Čekají vás kapely, čeká vás křest dvou kalendářů, mužského, ženského, a mužský už je předprodeji.
0: Já jsem chtěl říct, že sportovní hala Datart bude praskat ve švech, tak koukejte přijít, mimo jiný i právě proto, že tam budeme křtít ten mužský kalendář, jak tady říká moje milá kolegyně. A přesně tak je v předprodeji, a to ve slušný partě, kterou najdete na našem webu rokovýradio.cz, tak pokud jste ve slušný partě už byli a teď jste se tam dlouho nepodívali a zjistíte, že tam najednou nejste, tak se registrujte znova. A pokud tam ještě vůbec nejste, tak se registrujte taky.
1: Ano, přátelé, došlo k refreshi našeho systému, to znamená, že pokud jste byli registrovaní a máte pocit, že je všecko v pohodičce, že tam jste, už tam nejste. Takže potřebujeme, aby jsme vás tam znova nalákali, tím pádem právě kalendář získáte pouze ve slušný partě, takže se registrujte k nám.
2: Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: Za chvíli budeme omdlívat, protože Linkin Park zahrajou svou pecku Faint.
1: Já už jsem omdlela.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
6: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
8: Více informací na rekbyty.cz.
9: Rekbyty, záruka kvality.
10: Tlačím, ale moc to nejde.
11: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresoryvzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
12: Kompresory.vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
11: Kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
13: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jedeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
14: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
15: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
16: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
17: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
18: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
19: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.

0: Linkin Park Only Way v pecce Faint, která nám dozněla jenom pár vteřin. Po půl devátý u nás na Rock Rádiu.
1: Je to tak, čekají nás poslední zprávičky, teda společný takhle v této svaté trojici. Pak jich bude ještě spousta do večera.
0: Amen.
2: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Sport.
3: Pardubičtí hokejisté postupují v lize mistrů do play-off. Východočeši otočili zápas na ledě Bordeaux a zvítězili 5-2. V utkání přitom prohrávali už 0-2. Obrat nastartoval v závěru druhé třetiny David Tomášek. Hokejová extraliga dnes pokračuje dvěma předehrávky devátého kola. V divácky nejatraktivnějším zápase přivítá pražská Sparta brněnskou Kometu. Oba týmy se pokusí napravit nepřesvědčivý vstup do letošní sezóny. Ve druhém dnešním duelu se střetnou týmy Plzně a Českých Budějovic. A basketbalisté pražské Slávie vstoupili do ligy mistrů vysokou porážkou. V pardubickém Azylu podlehli německé Albě Berlín jednoznačně 86-110.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Na D1 se bouralo ve směru na Brno, na 210. kilometru je tam uzavřený pravý jízdní pruh. V Plzni se řeší nehoda na Masarykově ulici, kde se srazily dva osobáky, je tam teď kvůli tomu hodně silný provoz. A v Praze si dejte pozor na Evropské směrem z centra, je tam kvůli nehodě neprůjezdný střední jízdní pruh.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rock Radio.
0: Jedeme dál, dáme si Luci a Danielu. Jedno je kapela, jedno je název songu a za chvíli nás čeká Stanley. To je zase akuvrtačka, pokud jste si o ní nestihli napsat, tak už teď nepište. Zase zítra, my jdeme teď někoho vybrat, za chvíli mu voláme.

0: Lucie, Daniela, Zuzka, Anabel, Honza, Stanley.
1: Prejte, vy vyřváváš dílku svýho penisu, říkal kolega. Honza tady řval 5!
0: Jo, zkracuje se. Jen se pobav prostě ne, na ne, velikosti mýho háďátka.
1: V pohodě, háďátko za 5 a za 5 vteřin voláme někomu
0: ještě
1: z vás.
0: Ještě prstíčkem budeš hrabat.
2: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
5: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
4: No nekecej.
5: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
8: To bylo chytrý koupitelku v Datártu.
9: Vy chytralí, s chytrártem jsme ušetřili.
8: Tebe nikdo nepřechytračí, úplnej Einstein.
10: Vneste do podzimních dnů vůni kávy s kávovarem ETA, který snadno připraví espresso, krémové latte i osvěžující cold brew. Nízké ceny, to je chytrát. Datárt, opravdový elektrospecialista.
11: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc

0: Bankka.
1: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
5: www.projektantbudoucnosti.cz.
6: Rock Radio.
7: 4 minutky nám zbývají do 8:45 a my už máme na telefonu Báru z Klečůvky. Barunko, dobré ráno přejeme.
8: Dobré ránko.
9: Dobré ráno.
7: My tě zdravíme, ahoj. Prosím tě, tak další vrtačka Stanley, kterou nám věnovali Stavmat stavebniny, zamíří k vám do Klečůvky. Prosím tě, kam to poletí nebo pojede?
9: No to je taková malá dědinka na kopci a... A z okna obýváku vidím tady krásně zlínské domečky, takže...
7: Zlínské domečky?
9: Máme to, co by kamenem dohodil do Zlína.
7: Takže když tam hořel ten sklad bod, tak na to jste koukali?
9: Tak.
8: Ona to zapálila.
9: Koukala jsem, jak stoupadím.
7: Ježíš, tak to jsme zase nechtěli prozrazovat. My jsme chtěli prozradit, že jsi nám psala, že se sloni v lednu poznala se svým přítelem a letos v lednu se vám narodil syn. Vy jste to vzali docela hopem teda.
9: Někdy se to tak stává, no.
8: Nebyl čas ztrácet ale... čas a ptát se, kdo je kdo, jenom to jasně.
9: Přesně tak. Není prostě potom, nebyl prostor nějak jako se ohlížet zpátky, takže jsme to vzali přesně.
7: Ale mně to je jasný, když se dva lidi milujou, tak prostě je naštěkáno v boudě hned. A prosím tě, řekni mi, k čemu budete používat Stanleyho?
9: No, tak protože za chvilku snad se trošku osamostatní. Náš synáček, tak mu chceme vybavit pokojíček.
8: Ježiš, já myslela, že začne vrtat takhle v brzkým věku. Uklidnila, už jsem si ho představovala, jak mu vrazíte vrtačku a pošlete ho do jobu jako v roce.
7: Malej bude jezdit na melouchy.
9: To mě jako novou hračku, to ne.
7: Tak prosím tě, Barunko, my držíme palce, ať je malej hlavně zdravý, ať se máte s Michalem dál rádi, držíme palce i s budováním pokojíčku pro prcka, který nám potom pošli nějakou fotku, jak to dopadlo, jinak si vrtačku moc užij a zase se někdy ozvej, budem rádi.
9: No díky moc.
8: Měj se krásně, hezký den, ahoj.
9: Vám taky, ahoj.
7: Díky, ahoj.
10: Slušnou vrtačku vám přináší Stavmat stavebniny. Dodavatel výrobků Debex by Dem Braven. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Já vám mluvil, vlastně jsem to řekl.
7: Jenom abyste měli představu, teď tady Anabel na mě asi 10 vteřin mává, že jako bude mluvit, jaký vůže jo.
8: Já na to pak zapomenu. To je skvělý, moje paměť akvarijní ryby po třech mrtvicích je velice zábavná. Přátelé, ano, já se s váma chci rozloučit dnes trošku předčasně. Honzík tady bude ještě na poslední vstup a to z důvodu, že už 3 týdny chrchlám jak nějaký tubera, který vykouří 4 krabičky za den, takže si jdu nechat zčekovat svým veterinářem, abych vám nechcípla do konce roku, takže mi držte palce. A zítra v 6 budu opět na značkách. Mějte se krásně. A chceš něco říct?
7: Jo, chtěl jsem říct jenom, že kecáš, že jdeš sbírat ty houby na hřbitov, ale to je v pohodě.
8: Páček, skledáček.
7: Ahoj. A teď je nám štajní. Cik-cok.

0: Je 8 hodin a 51 minut. Hollywood Undead dohráli svýho lva na Rock Radio a přátelé, je na čase se rozloučit. Anabel už to zabalila a já se tady rozloučím se Zuzkou a s vámi jednou takovou historickou rychlovku ještě. 8. října, což je dneska, roku 1966 bubeník kapely Cream Ginger Baker skolaboval na koncertě za bicíma potom, co hrál 20 minut solo na bicí. Probral se až v nemocnici. Takže já vám za sebe a asi za Zuzku přeju, ať už budete dneska dávat jakýkoliv pracovní solo, tak ho zvládněte a neskolabujte.
1: Krásný konec. A já bych jenom chtěla pozdravit Filipa, který nám tady píše do Messengeru, že jsme hrozný podvodníci a že je výherce předem jasný a že nečteme vzkazy. Tak prostě, že Filipe, nám přišlo dneska asi tak 1159 vzkazů, všechny jsme poctivě proklikali, všechny jsme si přečetli, takže...
0: Tak vzkazů, Filipe, bylo 835, myslím. No. Jestli máš pocit, že máš větší péro než ostatní, tak nám klidně ještě napiš nebo pošli fotku, ale jinak si nestěžuj, protože jako tak vrtaček je jenom 5, příteli. Jedeme dál, Dan Landa, Motýlek a my se s váma loučíme, další podvodníci, zase zítra. Čau čumáci.

0: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
2: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej

0: Značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
1: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
2: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
3: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
4: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák!
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Tak tohle nevyvětrám.
8: Zase všude tolik vody.
7: To je puch.
9: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
10: Ventilatory.cz.
11: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.

0: zprávy.
1: Hezké dopoledne, máme krátce po deváté, jsou tu další zprávy. Česko čekají komunální a senátní volby. Lidé v příštích dvou dnech rozhodnou o vedení svých obcí na další 4 roky. V prvním kole senátních voleb se pak začne prát o třetinu křesel v horní komoře parlamentu. Největší pozornost se tradičně upírá na Prahu a krajská města. Švédská akademie dnes ve 13 hodin oznámí držitele Nobelovy ceny za literaturu. Letos podle expertů i sázkových kanceláří chybí jasný favorit. Laureát získá prestižní medaili a finanční odměnu v přepočtu přes 25 milionů korun. V pátek bude program pokračovat vyhlášením nejsledovanější ceny za mír. Rusko podle Dánska zahájilo sabotáže proti firmám dodávajícím zbraně na Ukrajinu. Na bezpečnostní konferenci v Kodani to prohlásila dánská kontrarozvědka. Ruské velvyslanectví veškerá obvinění okamžitě odmítlo. Podle Moskvy jsou tato tvrzení dánských úřadů zcela nepodložená. Basketbalisté pražské Slávie vstoupili do Ligy mistrů vysokou porážkou. V pardubickém Azylu podlehli německé Albě Berlín jednoznačně 86-110.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude převážně oblačno až zataženo, dopoledne ještě místy polojasno, ojediněle se slabým deštěm nebo přehaňkami. Během odpoledne a večera se od západu srážky postupně vyskytnou na celém území a na východě a jihovýchodě může i zabouřit. Později večer budou v západní polovině Čech srážky a částečně i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na západě a místy i na severu do 20 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Bouralo se na Ruské ulici v Ostravě, taky na trase Jindřichův Hradec České Budějovice u obce Úsilné. Pokud pojedete po silnici číslo 34, pozor na 3. kilometru. A v Praze se řeší 2 větší nehody. Jedna na Evropské ve směru z centra, je tam neprůjezdný střední jízdní pruh. A potom na Poděbradské, pozor mezi křižovatkami ulic pod Turnovskou tratí a Kbelská. Tam neprojedete pravým pruhem směr centrum.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový dopoledne.
2: Bolela mě trochu hlava, musel jsem si vzít prášek.
1: Jo, furt se to s tebou táhne, jo?
2: Ne, já jsem byl včera na křtu nový desky Olympiku. Mm-hmm. Taky se tam pouštěl videoklip novej. O, Petr Janda mě pozval na pár panáků rumu, no, tak
1: počkej,
2: že to prej musím jako ochutnat, no.
1: Tak to jsem, není možný.
2: Já jako v podstatě abstinent, tak jsem
1: ty
2: se nechal...
1: Ty jsi panákoval,
2: jo. No tak jako když tě pozve Petr Janda na panáka, tak jako musí žít, že jo.
1: No to chápu, no.
2: Ale teda on to dal jako v pohodě, no. Já jako...
1: Ten je asi zvyklej, no, ale u tebe se teda divím a klobouk dolů, že si teda ale dneska vůbec dorazil.
2: Prej byl dobrý, jako, nebo takhle, byl dobrý,
1: jo,
2: jako,
1: tak když to...
2: já se v tom nevyznám.
1: No, když to
2: pro mě
1: pití
2: rům,
1: je kvalitní,
2: jako...
1: tak se to dá zvládnout, i když jo, takže... já nejsem abstinent, tak já nevím.
2: Ale ráno mi bylo hlavička, nějaký víno tam bylo taky.
1: Jo, až takhle jsi se rozjel.
2: Tak uvidíme, jak to bude mít dneska, jaký to bude mít vliv na vysílání.
1: No, tam by určitě byly kamery a všechno to uvidíme někde v televizi,
2: jo,
1: jak tam
2: top,
1: Kamil
2: Top Star tam něco točil, no, jako, no, tak
1: Kamil nevím, drap jestli, jak
2: tam bude někde rozhovor s Petrem Jandou a tam v rohu Kamil, tam bude klopit flašku do sebe.
1: No, tak to já to budu sledovat.
2: No, uvidíme, co tam bude. Takže to ale, tak snad to nebude mít vliv na vysílání, no. Hele, písničky tady jsou, tak asi to všechno je v pohodě.
1: Jo, jo, tak jo. To
2: půst. Ještě za kešlu. Dobře, tak já vám přeju hezký rokový dopoledne čtvrteční a pojďme na pár volb.

0: Bon Jovi na Rock Rádiu, 5:45. Dneska máme 8. října a pojďme se podívat na kalendář, co nám nachystal. Dneska by oslavil narozeniny Johnny Ramone, což byl kytarista kapely Ramones a zemřel na rakovinu 15.9.2004. Dneska by oslavil narozeniny, tam bylo prokletí, co se týká kapely Ramones ohledně rakoviny, protože 3 z původních 4 členů zemřeli právě na rakovinu. Jedinej Didi Ramone, baskytarista, na rakovinu nezemřel, ale zemřel taky brzo. Prostě tahle kapela nad sebou měla cejch smrti a co se týká rakoviny, tak ještě dvojnásobnej. Bohužel, nedá se nic dělat, každopádně vzpomínáme na tuhletu výjimečnou kapelu, na tyhle výjimeční lidi a Johnny mu posíláme do nebe přání všeho nejlepšího. My si dáme za chvíli Ozzy Osbourna, taky Beast in Black, anebo Kabáty.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Crema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
5: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
5: Informační služby?
6: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
5: Kavárna?
6: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
5: Salonek?
6: Správně, uhodlo si.
5: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
7: Xandria. Symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. 3 půvabné ženy, 3 epické kapely. Jeden večer, 15. říjen, Pražský distrikt.
8: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
9: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
8: Co?
9: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
8: Skla prostroje.cz.
9: Specialista na skla pro pracovní stroje.
10: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
11: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
10: A co je chytrárt?
11: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
10: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
12: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
13: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
14: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
15: To je Domanský.
14: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
16: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
17: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
18: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
19: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
18: Více informací na rekbyty.cz.
19: Rekbyty, záruka kvality.
20: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? V Jisku nabízíme široký sortiment bytového textilu, dekorací a doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
21: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Máte pocit, že vám v životě něco chybí? Chtěli byste si doma jen tak povrtávat, ale nemáte čím? Oslušte oko, máme i pro vás. Slušnou vrtačku. Na vrtání zubů asi nebude úplně vhodná, ale nábytek, králíkárnu nebo nějaký nesmysl pro děcka, s ní složíte jedna báseň. A pokud si pro korunu necháte koleno vrtat, laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel třeba vyberou právě vás. Slušná vrtačka od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
1: Slušnou vrtačku vám přináší Stavmat stavebniny. Dodavatel výrobků Debex by Dembraven. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

0: Calamity Jane, Kabáti na Rock Rádiu v 9 hodin a 38 minut. 7. listopadu víte, že oslavíme ve Zlíně v hale Datart 18. narozeniny Rock Rádia. O tom už jste slyšeli z Rock Rádia několikrát. Ale co je aktuální novinka, je to, že tam oficiálně pokřtíme narozeninový kalendář, nebo respektive kalendář pro příští rok, který je spojený právě s narozeninama a ten půjde do prodeje 9. listopadu, ale pokud už se nemůžete dočkat, tak se můžete podívat na naše sociální sítě, nebo taky do slušný party na rockovýradio.cz. Tam na vás totiž čeká překvapení. Dozvíte se, jaký rockový hudebníky a jaký zvířata jsme pro vás letos nafotili do kalendáře Slušnej rocker 2027. A navíc si ho budete moct ve slušný partě i předobjednat. Takže jestli chcete mít jistotu, aby se k vám dostal, tak doporučuji jít na kanál Slušná parta, tam se všechno dozvíte a budete mít jistotu, že vám příští rok bude opět viset.
1: Padají vám vlasy? Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin, doping pro vaše vlasy.
0: A od narozenin Rock Rádia k dalším kulturním akcím, to se dozvíte za chvíli, kde se co bude dít. A další muzika, Nirvana je připravená a dáme si třeba i tu blatanku do celý na Rock Rádiu.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
3: Tak nečekejte, jezděte!
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
6: Více na kopecký.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Proč se culíš?
9: Protože budeme krásný.
8: To už přece jsme.
9: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
8: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
9: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
10: Máte špatný den? Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. www.stěhovaníkrbec.cz Kompletní stěhovací a vyklízecí služby.
11: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
12: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
13: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
14: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
15: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
16: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
17: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Tak nečekejte, jezděte!
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
6: Více na kopecký.cz.
18: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než

0: Bezbanka?
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
2: Rock Radio, co se děje?
3: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu a že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí Tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loco Loco. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k punku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v Modrý Opici v sobotu 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU, Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Holubcová.

0: Krásná webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
3: Ahoj, zdravíme posluchače Rock Rádia. My s Harlem jdeme dál a zveme vás na naše koncerty na 8. a 9. října do Prahy na Barču. Vstupenky koupíte v síti goout.net. Takže ještě jednou Harley 8. a 9. října v Praze na Barče. Tak jdem dál. Ahoj.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.

0: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
1: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
2: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Hezké dopoledne přeje David Račák. Ministryně financí Alena Schillerová navrhne zvýšení daňového odpočtu na hypotéky až o 50 tisíc korun. Týkat by se to mělo lidí do 630 let, kteří už hypotéku mají nebo o ní uvažují. Schillerová chce, aby opatření platilo od příštího roku. Na síti X také kritizovala banky za růst hypotečních sazeb. Na olomouckém výstavišti Flora dnes začne podzimní zahradnická výstava Flora Hortikomplex, potrvá do neděle. Výstavu ovoce a zeleniny doprovodí zahradnické trhy a festival gastronomie a nápojů Olima. Podzimní výstavu Flora každoročně navštíví zhruba 20 tisíc lidí. No a dvě předehrávky dnes načnou program 9. kola hokejové extraligy. Sparta v bytě gigantů, kteří mají za sebou nepřesvědčivý vstup do sezóny, změří síly s brněnskou Kometou. V duelu celků z horní poloviny tabulky se utkají Plzeň s Českými Budějovicemi.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Mám pro vás ještě počasí. Dneska zpočátku polojasno, postupně od západu zataženo, později odpoledne a večer s deštěm. Denní teploty mezi 19 až 23 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: S dopravou jdeme do Loun, konkrétně do ulice Žižkova. Tam se řeší nehoda osobního auta a cyklisty, tak tam počítejte s omezením a malým zdržením.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Valis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem.
2: Kamil Drábám přeje hezký čtvrtek 8. října, posloucháte Rock Radio, rokový dopoledne a samozřejmě tady mám pro vás spoustu muziky. Tak to nebudeme zdržovat, když jsme toho namluvili dost a dáme si rovnou Arakaina Dimitri, Sunrise Avenue a na začátek Joan Jett.

Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Counting Crows na Rock Radio, přesně ve čtvrt na 11. A my se jdeme podívat na náš web rockoviradio.cz, protože tenhle týden jsme se ještě nepodívali na skladbu rockovýho referenda, aspoň tedy ne se mnou, tak abyste věděli i takhle přes éter, pokud se na to nedíváte, jaký alba jsou v nabídce a o kterých rozhodujete, který si pak pustíme v sobotu od 19 hodin. Celý komplet. Tentokrát, tento týden, jsou to novinky, v podstatě nedávný, který vyšly, takže jsou to nové desky, na které jste se třeba ještě ani nemuseli dostat. Tím pádem, když si ji odhlasujete, tak ji můžete mít premiérově na Rock Rádiu. Jedná se o novinky od Marilyna Mansona, Rolling Stones a Seven Dust, takže pestrej arzenál, pestrá nabídka z každého žánru i v podstatě dekády. No a teď je na vás, abyste to vybrali a rozhodli. Zatím teda to vypadá, že největší úspěch u vás má Marilyn Manson, 43% hlasů, Rolling Stones 38% a Seven Dust 19%. Seven Dust, ty jsou takový trošku upozaděný u nás doma, oni budou hlavně v Americe, sem k nám se dostávají mnohem hůř a samozřejmě i ta jejich popularita je tady o to nižší. Nicméně uvidíme, jak to nakonec dopadne. Důležitý je, že nějaký hlasy od vás mají, třeba se ještě zmobilizujou fanoušci. Pokud by to skončilo takhle, tak v sobotu večer od 19 hodin uslyšíme novinku od Marilyna Mansona. A asi mám takový pocit, že to tak i bude. Teď si dáme Faith No More, nebo teď za chvíli. Faith No More mám pro vás i Plexis Bary a budou třeba i Gamma Ray.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Pomoc. Nemůžu dýchat.
4: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
3: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
4: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jedeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
8: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
9: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
10: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu, nemáš nějakou radu?
11: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
10: Kazbet? A v čem jsou jiný?
11: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
10: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
12: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.

Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z Brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

0: Rembrandt na Rock Rádiu v 10 hodin a 37 minut. Pokud budete poslouchat zítra při pátku v tento čas, tak uslyšíte na frekvencích Rock Rádia novou píseň kapely Škvor. Tedy konkrétně už třetí novou píseň z připravovaného alba Na hraně, který vyjde 15. října, tedy už za pár dní. A kapela Škvor z něj pustí do světa další píseň, která bude mít premiéru mimochodem dnes v 19 hodin na sociálních sítích, na YouTube a všude možně, kde budete moct zhlídnout videoklip, o kterým si mimochodem zítra s chlapci popovídáme, protože si zavoláme, představíme si novou píseň a z éteru Rock Rádia ji taky zítra tento čas uslyšíte. Jmenuje se Tajný přání, takže ji můžete nasát už během večera, jak jsem říkal, v 19 hodin bude mít premiéru videoklip, už třetí videoklip k písni, nový písni kapely Škvor, takže se máte na co těšit. Já můžu říct za sebe, že si myslím, že se vám ta píseň bude líbit, protože mně se líbila hned, když už jsem byl na násleších ve studiu kapely Škvor a poslouchali jsme novou desku, tak jsem ji hned označil jako jednu z nejpovedenějších, tak jsem moc zvědavej, jak se bude líbit vám a každopádně zítra, až si ji pustíme, tak si můžeme i napsat, jaký na ní máte názor a tak dál. Takže zítra určitě po 10:30 poslouchejte Rock Rádio, uslyšíte novinku od kapely Škvor a taky krátký rozhovor k novému albu a k nový písni a k novému klipu. My si za chvíli na Rock Rádiu ještě dáme pořád, v podstatě, no je to už starší věc, soběvěrnej, rok 2023, ale pořád ještě novodobější tvorba kapely Škvor, takže si je připomeneme, pak vám pustím Skillet, mám tady pro vás i Status Quo, no a v 11 hodin rozjedeme elektrický oběd, kde si muziku budete diktovat vy.
1: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
2: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
5: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
6: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
5: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehlednej e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
6: No, to by šlo.
5: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
8: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
9: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
10: To je Domanský.
9: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
11: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
12: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
13: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
10: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
12: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
13: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
14: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
15: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
16: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i spodek, žádný keci, funkční věci. Angry Birds, bards.cz.

0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
6: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
7: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
6: Salonky.
7: Ne, ne, čistota je pro nás úplný základ.
6: Úklid.
7: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
6: Ha, kuchař.
7: Správně.
6: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
9: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
11: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Hnutí ANO chce nadcházející volby do třetiny Senátu vyhrát a výrazně posílit svůj klub v horní parlamentní komoře, řekl to první místopředseda ANO Karel Havlíček. Opoziční strany věří, že udrží v Senátu většinu, aby mohli dál blokovat a brzdit záměry vlády ANO, SPD a motoristů. Letošní týden Nobelových cen dnes ve Stockholmu pokračuje oznámením jména laureáta ceny za literaturu. Literární experti ani bookmakeri se neshodují na výrazném favoritovi, jakým byl loni oceněný maďarský spisovatel László Krasznahorkai. Jméno se dozvíme popoledni. No a prezident fotbalové federace FIFA Gianni Infantino navštívil Českou republiku, kde se sešel s vrcholnými představiteli domácí asociace, zástupci vlády a španělskými trenéry reprezentace. Společně řešili mimo jiné finanční podporu projektů a rozvoj tuzemského fotbalu.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Tak ještě zkontrolujeme počasí pro dnešní den. Zpočátku polojasno, postupně od západu zataženo, později odpoledne a večer s deštěm. Denní maxima 19 až 23 stupňů Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Ještě zkontrolujeme silnice, podíváme se do Tábora, konkrétně do ulice Václava Soumara. Tam se řeší srážka dvou osobních aut, překáží v provozu. A v Lounech si dejte pozor v ulici Rybalkova. Taky se tam srazily dvě osobní auta. Tak obezřetně všude, kde posloucháte Rock Radio, a dojďte v pořádku.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Rock Radio. Elektrický oběd.
2: Elektrický oběd startuje právě teď, 11:02. Kamil Dráb je s vámi, přeju vám hezký čtvrtek 8. října a aby byl ještě lepší, tak si můžete nechat zahrát nějakou svoji oblíbenou píseň, o kterou si můžete napsat na náš Facebook, do Messengeru a nebo na e-mail obed@rokoviradio.cz. Já jsem připravený vám to servírovat, samozřejmě pokud to bude v mojich možnostech. Tak velice rád zahraju, máme na to 60 minut, tak uvidíme, kolik toho stihneme. Pojďme tedy na první příspěvek dnešního elektrického oběda, který standardně je vždy ode mě a dneska si dáme Metalliku.

Tak tohle byla Metallica, kterou jsme si dali na rozjezd dnešního elektrického oběda. Já tady mám první přání. Ahoj, prosím, zahrajte Harley, proč pocit mám. Joskovi na Sněhov. Díky, je tady napsáno. Tak, jdeme.

Zahráli jsme si Umf na Rock Rádiu v elektrickém obědě a zařídila to Vicky. Já tady mám další přání. Ahoj, Rock Rádio, zahrajte mi prosím něco dobrého od kapely Dimitri. Moc děkuji, když mi to zahrajete, musím ještě pracovat a rád si poslechnu něco od kapely Dimitri. Tak to je jeden vzkaz. A pak tady byl ještě jeden vzkaz na Dimitri, jestli můžu zahrát k obědu v dobrým i zlým. Takže to spojíme dohromady a pojďme si to dát.

výzvy na povrch se derou a sedají na plíce.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. K novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.
1: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favor It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogoroi, brds.cz.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na Dek.cz.
6: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
7: No, říkala, že nic nechce.
6: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
7: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
8: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
7: Romantickou večeři.
8: Pobyt pro dva.
7: House running.
8: Jízdu v supersportu.
7: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
8: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
7: Nejlepší zážitky hledejte na
9: firmanazážitky.cz.
10: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jedeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
12: Viděl jsi to?
13: A co, jako?
12: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
13: No má bejt.
12: No to by přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
13: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
12: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
13: Radši dopí a jdi to Petkovi třídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
14: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
15: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc

0: banka.
1: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
2: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.

Na Rock Rádiu jsme si dali Ghost a ty zařídil Jirka. Já tady mám další dvě přání, které spojíme dohromady. Ahoj, přeji pěkný den do rádia. Mohl bych poprosit nějakou písničku od Kabátů a bylo by to pro Pepu z DB Schenker, díky Jenda z Českého rybařského svazu Pardubice. A další přání zdravím do rádia a všechny posluchače, prosím o zahrání písně Houby magický a bude to pro tu nejlepší ženu na světě se vzkazem Miluji tě, nade vše jsem šťastný, že tě mám, lásko, děkuji. Takže Houby magický.

Dali jsme si korny na Rock Rádiu, nebo respektive korny, ono je to jakože v úvozovkách, protože tohle to je cover, který vyšel jako bonus v roce 2004 na jejich bestovce a tuhle tu píseň zařídil Daniel. Já tady mám další vzkaz. Kamile, zdravím tě, dnes má narozeniny naše ingoťácké sluníčko Janička Václavíková. Přejeme vše jen to nejlepší, štěstí a zdraví a ať je pořád tak veselá, protože to krásně přenáší i na nás všechny. Písničku nechám na tobě, to přeje Čuta a celé komando Ingot. Tak samozřejmě se nabízí kapela Ingot. Já mám dvě oblíbené písně, ale ani jedna se asi nehodí v tomhle smyslu, protože je to Adie potvorám, což bych asi úplně jako nehrál a možná jsem ztrácel čas. A tu si zahrajeme a berte to s nadhledem samozřejmě ten text, ale jinak samozřejmě Ingot určitě udělají radost. Z Rock Rádia se připojujeme i my s přáním všeho nejlepšího a jdeme si je dát.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
4: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
5: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
6: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze 3 odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na DEK.cz.
8: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
9: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Jsem horská gorila z Ugandy.
12: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
11: Jsem horská gorila z Ugandy.
12: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
13: ACDC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
14: Mami, já mám řidičák.
15: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
16: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
17: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.

Posloucháte Elektrický oběd na Rock Rádiu. Marek si napsal o Dia a Výrak, píseň, kterou jsme slyšeli právě teď, a budeme pokračovat ve vašich vzkazech a přáních. Ještě něco stihneme do té 12. hodiny. Konkrétně novinku od Arakainu, Snad na pořád, která je venku asi týden. A právě tuhle tu píseň si v dnešním elektrickém obědě přeje slyšet Martin. Že ji nemůže dostat z uší a poslouchá jí pořád, tak by si chtěl poslechnout na cestách i z éteru Rock Rádia. Tak já tohle přání velice rád splním a pojďme si dát Arakain a Snad na pořád. Yes!

0: 买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
1: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
2: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vás záleží.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
5: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
4: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
5: A můžete využít i výhodné financování.
4: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
6: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí.

Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké poledne přeje David Račák. Oběti sokolů v bojích za svobodu a samostatnost národa si dnes u příležitosti památného dne sokolstva připomínají lidé po celé zemi. Pietního aktu v Tyršově domě na Pražské Malé Straně se má se zástupci České obce sokolské zúčastnit i předseda senátu Miloš Vystrčil. Odhadovaná míra chyb ve výdajích z rozpočtu Evropské unie je i nadále příliš vysoká. Vyplývá to ze zveřejněné výroční zprávy Evropského účetního dvora. Míra chybovosti byla 3,8%. O rok dříve to bylo méně. No a bývalý švýcarský reprezentant Ramon Vegam se příští rok hodlá ucházet o funkci předsedy Mezinárodní fotbalové federace FIFA a vyzvat ve volbách současného šéfa Gianniho Infantina. 55-letý někdejší obránce Tottenhamu je prvním kandidátem, který zájem oznámil.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude většinou oblačno a ojediněle slabý déšť, nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: V ulici Ortenovo náměstí v Praze je nehoda osobního auta s tramvají. Probíhá tam vyšetřování nehody, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rockovej Voraz.
2: Já vás zdravím, rokeři, začíná rokový voraz poslední dneska se mnou, zítra to bude s Kamilem, Kamil si to protáhne, my jsme to v pondělí spolu prohodili, takže to budete mít takový příjemnější s tím Kamilem, aspoň se něco rozvíte v hudbě. A já vám pustím Black Sabbath, Def Leppard, Panoptico, anebo The Darkness.

0: to byly Black Sabbath Paranoid z roku 1970. Teď si vemte, že v červnu 1970, tenkrát v Londýně, oni měli kluci hotovou z Black Sabbath celý album a chyběla jim jedna písnička, protože ten vydavatel se jim ozval a říká, hele, ještě vymyslete nějakou 3minutovou věc. To album se mělo jmenovat původně úplně jinak než Paranoid. No, kluci nakonec složili, že Tommy Iommi během obědové pauzy, během 20 až 25 minut složil legendární ten kytarový riff, který v té písnice je. No a Geezer Butler, baskytarista, složil text, Ozzy to naspíval a vznikla nám tato brutální pecka od Black Sabbath. Ono to nemělo vlastně žádný ambice a nakonec se to stala jedna z nejlepších jejich písní, skoro nejlepších písniček, tak abych to tady zase jako nevyhypoval úplně, že je to nejlepší písnička, samozřejmě mají lepší, ale zaplať pánbů, že ji přidali, protože jsme rádi, že tuhle písničku můžeme poslouchat. A já vám pustím další, kdo nás čeká, Rammsteini, Ace Frehley anebo Lucie, nejlepší, kterou znám.
1: K novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
4: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí pouze od středy 7.10. do neděle 11.10. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
6: Xandria. Symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy, tři epické kapely. Jeden večer, 15. říjen, Pražský distrikt.
7: Jsem horská gorila z Ugandy.
8: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
7: Jsem horská gorila z Ugandy.
8: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee. Najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
11: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
12: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
13: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
12: Co?
13: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
12: Skla prostroje.cz.
13: Specialista na skla pro pracovní stroje.
14: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
15: Oh! Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
16: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
17: To je Domanský.
16: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.

0: Ale my na sebe po 18 Rock Rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádný potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdej a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: To byly Rammsteini, Amerika z roku 2004. Kdo by to řekl, 22 let stará věc. Já jsem ji teda hrozně dlouho neslyšel, tak jsem si říkal, že bychom mohli trošku zaspomínat. A já bych vás ještě chtěl pozvat na narozeniny, protože nám se blížej a za necelý měsíc už vlastně budou 7.11. ve Zlíně. Minulý rok jsme byli v Plzni, můžete se těšit na celý náš tým, budou tam naši moderátoři, všichni, skoro doufám všichni dorazej. Budou tam hostesky, můžete si tam koupit i nový kalendáře, který budou se slušnýma rockerkama, ty rockerky by prvně měly taky dorazit, takže chlapi, jestli chcete mrknout nějaký kočky, tak není problém, budou tam. A k tomu budou tři české kapely, které už můžete uhodnout, jsou na plakátu na sockách našeho rádia. Tam máte nápovědy, kdo nás posloucháte každý den, tak si to tam jednoduše uhodnete. Tenhle měsíc se prodávají lístky na rokovemradio.cz za 890, příští měsíc 990. Tak zbytečně nečekejte, ať to nemáte dražší.
1: Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: A já vám pustím Kiss, novýho Honzu Křížka, Čas nejde vrátit, z letošní pecka, anebo Green Day.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
4: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
5: KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky Neo,
5: iPhone 17,
6: laserové projektory,
5: sluchátka Apple Beats
6: a stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
6: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
5: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
7: Ahoj, zdravíme posluchače Rock Rádia. My s Harlem jdeme dál a zveme vás na naše koncerty na 8. a 9. října do Prahy na Barču. Vstupenky koupíte v síti gooout.net. Takže ještě jednou Harley 8. a 9. října v Praze na Barče. Tak jdem dál. Ahoj.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
10: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
9: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
11: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
12: Proč se culíš?
13: Protože budeme krásný.
12: To už přece jsme.
13: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
12: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
13: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
14: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
15: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
16: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
17: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.

0: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
3: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportal a Ticketmaster.

0: Volkswagenka.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
1: No nekecej.
3: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
4: Máte špatný den? Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. www.stěhovaníkrbec.cz. Kompletní stěhovací a vyklízecí služby.
5: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
6: Rock Radio. Zprávy.
7: Hezké odpoledne přeje David Račák. Voliči v nadcházejících dvou dnech rozhodnou o tom, kdo bude vládnout v jejich obcích příští 4 roky. Největší pozornost se bude

0: tradičně soustředit na Prahu a krajská města. V souběžném prvním kole senátních voleb voličské hlasy přinejmenším napoví, nakolik se obmění třetina horní parlamentní komory. Společné zadlužení Evropské unie rychle roste a na konci roku 2027 by mohlo dosáhnout 1 bilionu eur. Uvádí to Evropský účetní dvůr. Za nárůst mohou především programy a opatření schválené na podporu unijních ekonomik po pandemii COVID-19. Více bude stát i obsluha dluhu. No a hokejisté Pardubic otočili v lize mistrů zápas na ledě Bordeaux a po výhře 5-2 mají jistý postup do play-off. Úřadující český šampion prohrával ve Francii 0-2. David Tomášek ale v závěru druhé třetiny snížil a ve třetí části Dynamo přidalo další 4 branky.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude většinou oblačno, jedině slabý déšť, nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Na D10 kolem 31. kilometru na trase Trutnov Praha je porouchané obytné vozidlo, je tam překážka na vozovce a půjde se zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jdete, takhle mě opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej voraz.
2: Tak, rockeři, máme chvilku po 13. hodině. Doufám, že jste všichni po obědě, že jste spokojení už. Tak si pustíme něco na slehnutí. Třeba Mick Jagger, Scorpions, anebo Citroni. Rock, rock, rock.

0: dohrává Mick Jagger, Lenny Kravitz, Good Gave Me Everything z roku 2020. 2001, ne 20, to bych jim přidal tady 20 let. No a já nevím, jestli máte rádi, před chvilkou tady hrali Škorpíci, jestli máte rádi, tak v Němci chystají film právě o kapele Scorpions, bude se to jmenovat White of Change, takže se můžete už si to pomalu najít a jdou, myslím, v lednu nějakýho 28. ledna to jde do kina. No, já fakt nemůžu už mluvit. Dneska to bude špatný. Takže to jde do kina a můžete se podívat o této kapele z Německa, jak začínali a celý ten jejich životopis této skvělé kapely. Takže se na to můžete už pomalu kouknout, je tam na to, myslím, trailer. Jsem se na něj koukal, práce hezky. Nějaký populární německý herec, co bude hrát frontmana kapely, takže na to mrkněte. A já vám pustím Billy Talent, Europe, anebo Seven.
1: Do Brna, do Prahy. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: První nápověda je, v noci díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
2: Navádění letadel?
3: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
2: Technik ve věži?
3: Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova.
2: Elektrikář?
3: Jo, přesně tak.
2: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
4: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
6: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
7: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
8: No, říkala, že nic nechce.
7: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
8: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
9: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
8: Romantickou večeři.
9: Pobyt pro dva.
8: House running.
9: Jízdu v supersportu.
8: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
9: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
8: Nejlepší zážitky hledejte na
10: firmanazážitky.cz.
11: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
12: vybrat dobrý materiál
13: a vybudovat náš domov.
14: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
15: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
16: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
15: Těšíme se na vás.
17: Co je? Funguj ty, křápe.
18: Já to musím dneska dodělat.
19: Kleknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
20: oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
21: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
22: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
23: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
22: Více informací na rekbyty.cz.
23: Rekbyty, záruka kvality.

Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z Brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

0: Dohrávaj Annihilator Phoenix Rising. Kdo jste se chystal dneska, anebo za dva dny, v sobotu na koncert Kabátu do Brna, tak si ještě chvilku počkáte, kluky z kola nějaká viróza, takže psali na své oficiální stránky, že to musí posunout, tak snad se brzo dočkáte, já si myslím, že kluci až se dostanou do kupy, tak ono teďka to lítá, jak se změní furt to počasí, tak si myslím, podle mě nějaká chřipka nebo něco takového to bude, tak si myslím, že vám vyjdou stříc a co nejdřív vám to Brno vynahraděj. Ale já už mám nachystanýho divokýho Byla a ten chystá teďka akustický koncerty a začínají právě v Hradci Králové, což je u nás kousek, kde pocházím já, a začínají 6.11., pak jedou o den později z Karlovy Vary, další týden Liberec, Gdyně, Šumperk, Budějovice a takhle z toho tam mají. Takže kdybyste chtěl vidět divokýho Byla naživo a akusticky, viděl jsem nějakou ukázku, jak kluci hráli, vypadá to moc dobře, já se teda chystám, už jsem se tady začal zařizovat stupenky, že bych se mrkl toho 6. Ono to je teda den před našima narozeninama našeho rádia, takže to bude taková rychlovka, půjdu se mrknout na koncert, spát a ráno do Zlína, takže takhle si to hezky pěkně spojím a udělám si pěkný dvoják. A já vám pustím další hudbu a nachystal jsem vám tady Motorhead, Overkill, Genesis, Pop Evil a ten divoký Byl Malování.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Tak nečekejte. Jezděte.
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
5: Více na kopecký.cz.
6: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
7: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
8: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
9: Restaurace Vikárka, gastronomická perla přímo na Pražském hradě, otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece, hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
10: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
11: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profi voda.cz.
12: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
13: Znám lepší. Skla prostroje CZ.
12: Co?
13: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
12: Skla prostroje CZ.
13: Specialista na skla pro pracovní stroje.
14: Mají jen pěkné T-shirty, tělo vůn dodo, pinci bauzen. Zíšu jel nějde tí tělo kerem sínsí a jinhán káhal.
15: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s... Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
16: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
17: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
15: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
18: www.projektantbudoucnosti.cz.
19: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
3: Tak jo, první edice. Celý den jsme mezi lidmi.
19: Check-in?
3: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
19: Recepční.
3: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
19: Bezpečnostní kontrola.
3: Přesně.
19: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
5: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
9: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
7: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
7: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
18: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
4: Rock Radio, co se děje?
20: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí Tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loco Loco. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k punku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v Modrý Opici v sobotu 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU, Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Holubcová.
4: Rock Radio. Rock Radio.
16: Ahoj, tady je Vašek Bláha ze skupiny Divoký byl a moc zdravím všechny posluchače Rock Radia. Ahoj.

0: Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz
1: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
2: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
4: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je Chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
6: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
7: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
6: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
7: A můžete využít i výhodné financování.
6: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockovýradio.cz.

Zprávy. Hezké odpoledne přeje David Račák. Češi chtějí bydlet ve vlastním. Pořídit si ho je přitom v Česku nejtěžší z celé Evropské unie. Podle indexu prosperity a finančního zdraví je na něj potřeba více než 13 hrubých

0: svých ročních platů. Necelá polovina lidí vydá na domácnost přes 30% čistých příjmů a jeden z deseti dokonce přes polovinu. Británie a Německo dnes oznámí nové partnerství v potírání sabotáží, kybernetických útoků a dalších hybridních hrozeb. Uvedla to v prohlášení britská vláda. V Berlíně dnes bude jednat britský premiér Andy Burnham s německým kancléřem Friedrichem Mercem. No a dvě předehrávky dnes načnou program 9. kola hokejové extraligy. Sparta v bitvě gigantů, kteří mají za sebou nepřesvědčivý vstup do sezóny, změří síly s brněnskou Kometou. V duelu celků z horní poloviny tabulky se utkají Plzeň s Českými Budějovicemi. Rock Radio.
1: Počasí. Dnes bude většinou oblačno a ojediněle slabý déšť, nejvyšší denní teploty 19 až 23 stupňů.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Ulice Husová v Brně, nehoda osobního auta s nákladňákem. Je tam překážka, která může bránit provozu v celé šířce vozovky nebo jenom její části. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
2: Rock Radio. Rockovej poraz.
1: Tak, rockeři, jdem do finální hodinky rockovýho porazu s Danem. Já jsem tady poslouchal zprávy od Davida a říkal, že Češi chcou bydlet ve vlastním. On tam zapomněl dodat stanu, protože na nic jiného nedosáhnou, tak dneska u Decathlonu bude narváno. Já teda ze svého platu, co jsem měl, kdyby mě měli vypočítat z toho gastra, tak se půjdu pojet do Hornbachu, tam mají takový ty krásný dřevný chatky na nářadí, tak si možná nějakou větší s takovou tou terázkou koupím. A my jdem dál k hudbě, na splátky. Nightwish, Halloween anebo Daniel Landa, Anička Malinová.

čas a náhle zazněl hlas. V tmavý celé mluvil o poslední včele, vodu po pás, nervy na doraz. Rakve starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení, slova tak těžká jako z olova. Slyším.

tváře, padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí, ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. Muza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní. A za sto

hodiny času, zní v hlavě jako ze sna probuzení. Dej duši na váhu, objevíš odvahu, nemysli na smrt ani na vězení. Ti dva to

0: To byly Nightwish. No a včera tady byla velká událost v Praze, protože přijeli Deep Purple a byli v O2 Aréně, tak jste si mohli tady s nima zaspívat Smoke on the Water anebo nový písničky z alba Split. Tak doufám, že jste jedno z našich posluchačů toho byli. A já mám ještě jednu novinku ze světa hudby, protože Steven Tyler trpěl zranění hrtanu, tak se vrací zpátky ke koncertování po 2 letech a oznámili to v Los Angeles, a to 29. října a 1. listopadu. A budou mít ty hosty a budou s nima vystupovat třeba Billy Idol, Slash nebo Tom Morello. Takže to bude zajímavý, těším se na to, pak se na to podívám, nějaký video, jestli bude z toho koncertu nebo nějaký záznam. Já mám s tím na Taylora moc rád. A nám se blíží konec pomalu rokovýho vorazu, než přijdou kluci, než s nimi budu předávat. Tak já vám ještě pusím nějakou hudbu, a nás čeká třeba Nickelback, Kabáti anebo Five Finger Death Punch.
1: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
2: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
8: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
7: Dnes musíte vybrat.
8: Mám tady pro vás předvýběr a
7: šíříme
8: výběr. Dvojnásobíme investice.
9: Přijmete to riziko?
7: Ale je to na vás.
10: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
11: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
12: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
13: No, říkala, že nic nechce.
12: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
13: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
14: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
13: Romantickou večeři.
14: Pobyt pro dva.
13: House running.
14: Jízdu v supersportu.
13: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
14: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
13: Nejlepší zážitky hledejte na
15: firmanazážitky.cz.
16: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
17: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
18: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
19: Promění.
18: A v novou sukínku?
19: Promění.
18: A v paraplíčko?
19: Promění.
18: I na obal pro pastelky?
19: I v obal.
18: A v baťůžek?
19: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
20: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
18: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
19: Běž už.
20: Více na cestaodpadu.cz.
21: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
22: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
21: Informační služby?
22: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
21: Kavárna?
22: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
21: Salonek?
22: Správně, uhodlo si.
21: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
23: Stavebniny DEK přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na DEK.cz.
24: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapsičky pro kočky, drůbeží výběr, 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
25: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
26: Motokeci Marcela Herbolta.
0: hubne nám to, hubne, po hříchu nemluvím o sobě, ale o počtu akcí, na které je možno ještě v letošním roce vyrazit, ale ze pár se jich ještě najde. Ty první dvě bych shrnul pod větu, už víte, co řeknete, až se jaro zeptá. Ti, kdož dorazí na nějakou tu burzu, zakoupí ti sobě náhradní díly, leštidla, nezbytné doplňky a podobně, budou moc říct, že se v tom celou zimu hrabali, aby na jaře vyjeli v novém. Burzi máme o víkendu dvě, tu sobotní, tradičně na letišti Drahotuše u hranic na Moravě. Kmání bude, jak s oblibou říkám, foj jako všecko. V Drahotuších nezapomeňte na brzký začátek. Startuje se od 7 raní. Pokud byste měli pocit, že je to na Moravu pro vás daleko, můžete o den později, tedy v neděli, do Tuhaně v okrese Semily. I tam pořadatelé slibují hodně dílů a taky místní specialitu. Pivo pojmenované po místním rodákovi Čurdovi, jediném známém člověku, který přežil 8 promile. Pokud vás přeci jen víc láká nějaká ta výška, i ta se najde. Klasické zavírání pro vás připravili třeba Vežďáře nad Sázavou. V sobotu se uskuteční od 10 areálu zimního stadionu. V Jedovnicích v Moravském krasu se pak budou motorkáři loučit na klasickém místě u zábradlí v Jedáskách. Tam se startuje taktéž v 10. Kromě výšky se můžete těšit i na pokec v clubhouse Ice House v Lipovci. Ti tohle zavření krasových silnic pořádají.
1: Rock Radio. Motokeci.

0: Máte pocit, že vám v životě něco chybí? Chtěli byste si doma jen tak povrtávat, ale nemáte čím? Oslušte oko, máme i pro vás. Slušnou vrtačku. Na vrtání zubů asi nebude úplně vhodná, ale nábytek, králíkárnu nebo nějaký nesmysl pro děcka, s ní složíte jedna báseň. A pokud si pro korunu necháte koleno vrtat, laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel třeba vyberou právě vás. Slušná vrtačka od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
1: Slušnou vrtačku vám přináší Stavmat stavebniny. Dodavatel výrobků Debex by Dembraven. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

0: a dohrávají Nickelback How You Remind Me z roku 2001. A nám už se blíží pomalu konec rokovýho Vorazu s Danem. Kluci za chvilku mě vystřídají, začne vám tady rokový dopoledne s Kubou a s Petrem. Já doufám, že přijdou oba, těžko říct. Ono to teďka máme takový šíří na přeskáčku. Ten podzim je takový tady jako je divoký. Někdo je nemocný, někdo zas má koncerty, někdo zas má něco jiného. Takhle je to tady furt dokola. A já jsem předtím mluvil o Aerosmith, ten vám zahrou ke konci dnešního Vorazu. Vás čeká Aerosmith Crazy, pak si zazpomínáme, dáme si Turbo, Chtěl jsem mít. A pak bude Bon Jovi. To byl rokový Voraz s Danem, já jsem Dan Kotek, tak se mějte hezky a čau a uslyšíme se až v pondělí.
1: Zavřete oči, neříkejte nic. Zavřete oči. Odchází. Čekám.
2: Máte špatný den? Buďte rádi, že se nemusíte stěhovat. Život je rok. www.stěhovaníkrbec.cz Kompletní stěhovací a vyklízecí služby.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
3: No nekecej.
2: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
5: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
6: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
7: Tak jo, první indice. Celý den jsme mezi lidmi.
6: Check-in?
7: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
6: Recepční.
7: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel je pro nás alfa omega.
6: Bezpečnostní kontrola.
7: Přesně.
6: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
8: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
9: Jsem horská gorila z Ugandy.
10: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
9: Jsem horská gorila z Ugandy.
10: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman.

0: Bezbanka.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
3: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
5: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.

0: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci 5 plus 1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
2: Zatímco všichni ještě spí, ty už tvrdě makáš. V Hilti víme, že bez tebe se prostě nestaví. Jdeš na max a tvoje stroje musí taky. Odstřihni se od kabelu a vyzkoušej aku nářadí Hilti. Protože profíci vědí.
3: Auto z druhé ruky? No trochu se bojím, co koupím.
4: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
3: Jako fakt? No tak to už se nebojím. Jedu na sever.
5: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
8: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Cenové stropy na pohonné hmoty budou vyšší. Naftu budou moci zítra provozovatelé benzínek prodávat maximálně za 47 korun a 29 haléřů za litr, tedy o 6 haléřů dráž než dnes. U benzínu pak nejvyšší povolená cena vzroste o 24 haléřů na 46 korun a 31 haléřů za litr. Ministerstvo školství chystá razantní zásah proti segregaci romských dětí ve vzdělávání. Česko k tomu přistoupí pod hrozbou mnoha milionových sankcí. Rezort nyní připravuje plán, jehož součástí má být třeba lepší diagnostika v poradenských centrech, aby romští žáci nekončili zbytečně ve speciálních školách. V Karviné je možné dýchat mořský vzduch. V parku Boženy Němcové je totiž zatím ve zkušebním provozu otevřeno solankové inhalátorium. Město nyní zjišťuje, jak bude fungovat v běžných podmínkách. A víc o solance říká obchodní ředitelka Lázní Darkov Lenka Krootká.
2: Solanka se převáží v barelech na vodu. Ten barel má asi 1000 litrů. Karviná si pro začátek objednala 6 kubíků této solanky. Nevíme ještě odpařování, jak bude v návaznosti na počasí, když je tepleji, odpařuje se voda více, takže vlastně to, kolik té solanky ve finále ale bude potřeba, zjistíme až v průběhu provozu inhalatoria.
1: V areálu také pokračuje oprava bývalé mléčnice a konírny. Ve Francii i dnes pokračují protesty proti nedostatečnému financování škol. Desítky studentů brzy ráno zablokovali odpadkovými kontejnery vstup do jednoho z pařížských liceí a policie proti nima použila slzný plyn. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
0: Rock Radio, počasí.
3: Vypadá to, že deště se bohužel dneska ještě nezbavíme, pořád v jižních Čechách a taky na východě Čech se nějaký ten dešť objeví a ve večerních hodinách, hlavně na západě. Teploty máme venku momentálně kolem 20 stupňů a večer to padne na 9. Zítra nás bude čekat polojasno po celé České republice, dešť maximálně jen na západě a teploty kolem 14 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Ještě se pojďme podívat, jaká je situace na cestách. Na silnici 15 v Jenčici je v sobě osobák s nákladňákem, díky bohu ale bez zranění. Na třídě Tomáše Bati ve Zlíně tam instalují akorát nový elektronický dopravní tabule, takže určitě počítejte s nějakým zdržením a mějte oči na štěpkách. V ulici Havlíčkova v Havlíčkově Brodě jsou v sobě tři osobáky a docela taky rostoucí kolona. A kolonu taky najdete v ulici Vídeňská v Praze, je tam neprůjezdný pruh, kvůli tomu, že tam akorát vyprošují jeřáb.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: Rádio, rokový odpoledne.
1: Máme 15 hodin a skoro 3 minuty a rokový odpoledne právě teďko začíná. Normálně by to bylo s Kubou a s Petrem, ale vzhledem k tomu, že jsem tady včera nebyl já, tak dneska tady není ani Kuba. Takhle jsme se krásně vyměnili, každopádně samozřejmě mám pro vás nějaký lístky, budeme se bavit o hudbě, budeme se bavit o tom, co vás čeká, prostě rokový odpoledne, tak jak jste na něj zvyklí. Teďka už se rovnou pojďme dát nějakou muziku, ne, já si myslím, že jo. Terapie vás čeká, Linkin Park se taky přijdou podívat, Simple Plan nám taky rozjedou, ale proč si to nedat třeba s nějakýma Queenama, co? Another One Bites the Dust, rozjíždí tady to rokový odpoledne.

расцветая сніг, а вщекнила дипломеном, мелекця на постежі.

0: Terapie a jejich pecka Až roztaje sníh právě teďka dohrála na Rock Radio v 15 hodin a 16 minut k tomu. Já si ale myslím, že teď je ten správnej čas si rozdat nějaký lístky, co vy na to? Máme tady opět tady ten týden dva lístky na Harley. Rozdáváme na buď na 15.10. do Plzně, anebo na 16.10. do Ústí nad Orlicí. Takže rozhodně tady o ty lístky pište. Stačí akorát napsat na Facebook, tam si najděte stránky Rock Rádia a do zpráv mi napište, proč bych tady ty lístky měl dát právě vám. A taky mi k tomu připište, na jaký ten termín chcete jít, jestli 15. nebo 16. a vaše telefonní číslo. Já vám tak za hodinku a půl zavolám jednomu z vás, který ode mě ty lístky dostane. Takže pořád je ještě šance se tak na ty koncerty dostat, tak ji rozhodně neprošvihněte a běžte a běžte. Ale teďka vám dám samozřejmě další muziku, ať se vám to celý píše líp, že jo? Čekají vás Tři sestry, taky George Harrison nebo Blackstone Cherry, tak si je užijte.
1: Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je Autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
3: 每一件漂亮的T恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
4: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ti. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
5: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková, kilo, pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu. Rádi vám poradíme.
9: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita.cz.

0: rád stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass.

0: ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Minijeřáb z Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdej. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: Foo Fighters a jejich pecka These Days nám právě teďka dojeli na Rokrádiu. Máme 15 hodin 37 minut k tomu. A já tady opět pročítám nějaký články a čtu jeden docela dost zajímavý. Vypadá to, že 50 let stačilo, protože Brian May vypadá, že už nechce se vrátit na koncertní pódia s Queenem, nebo ne, teda na koncertní pódia, spíš na turné. On tady totiž píše, že když jeli svoje minulý turné, který byl v roce 2024, The Rhapsody Tour, tak vlastně on přišel o několik dost důležitých momentů, který mohl strávit se svojí rodinou. Jako třeba smrt blízkého člověka a on prostě nemohl z toho turné odjet. A jeho to nějak jako dost velice zasáhlo a vlastně si jako říkal, že těch 50 let toho prošvihávání všech tady těch věcí už asi fakt stačilo a že už prostě na to turné nepojede. Jako asi se mu nemůžeme divit na jednu stranu, protože jestli toho opravdu prošvih tolika, komu by se nám to asi líbilo, že jo. Ale jako nemusíme být úplně smutný, protože to vypadá, že Queeni společně s Adamem Lambertem se možná na ty koncertní pódia vrátí, ale vypadá to, že to bude asi v tom Las Vegaském Sphere, což znamená, že v takovým tom obrovském sále s těma obrovskou LED obrazovkou. Ale ještě si na to budeme muset chvilku počkat, protože Brian May je docela dost proti AI a proti datovým centrům, takže říkal, že do toho půjde, až to bude moct jít udělat bez toho vlastně. Takže si ještě na to na nějakou dobu budeme muset počkat, ale každopádně na co nemusíte čekat vůbec, tak je další muzika tady. Red Hoti, Sabaton a nebo taky Aleš Brichta už za chvilku tady na Rock Radio.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Jste připraveni obklopit se podzimním hygge? V Jisku nabízíme široký sortiment bytového textilu, dekorací a doplňků i nábytku, se kterými vykouzlíte tu správnou hřejivou atmosféru. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
8: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
10: Napovím ti, mluvíme s lidmi z celého světa.
9: Informační služby?
10: Ne, nabízíme pohodlí a skvělou péči před odletem.
9: Kavárna?
10: Ne, pro naše hosty začíná dovolená už tady.
9: Salonek?
10: Správně, uhodlo si.
9: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracinaletišti.cz.
11: Ahoj, zdravíme posluchače Rock Rádia. My s Harlem jdeme dál a zveme vás na naše koncerty na 8. a 9. října do Prahy na Barču. Vstupenky koupíte v síti gooout.net. Takže ještě jednou Harley 8. a 9. října v Praze na Barče. Tak jdem dál. Ahoj.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
13: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
14: Znám lepší. Skla prostroje CZ.
13: Co?
14: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
13: Skla prostroje CZ.
14: Specialista na skla pro pracovní stroje.
15: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
16: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
17: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Snack It, Cabanos Favorite It, Klasik nebo Kuřecí za 24,90. Tékané ovocný čaj různé druhy za 29,90 a holba Keprník světlý ležák za 13,90. Až do 13. října. Kaufland.
18: Rock Radio, co se děje?
19: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací pod střechu a že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley. V kulturním domě barikádníků se staví se svojí Tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loco Loco. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k punku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Café. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punkový to bude taky v Modrý Opici v sobotu 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU, Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Holubcová.

0: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
1: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto-police.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy, tři epické kapely, jeden večer, 15. říjen, Pražský distrikt.
3: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc než

0: Bundesbanka.
1: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Voda je fajn. V létě na koupání, v zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo, ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS, spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindelů. Charvát AS, čtvrtá generace rodinné firmy s ryze českým kapitálem. Charvát AS, máme asfalt prostě v krvi. www.charvat.cz.
3: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
4: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Česko poslalo do Bruselu odpověď k Babišovu možnému střetu zájmů. Potvrdila to mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová. Odpověď podle ní obsahuje popis toho, jakým způsobem české úřady předcházejí riziku střetu zájmů při rozdělování unijních peněz. V ostravském městském obvodu Poruba se objevily chybné hlasovací lístky. Některým voličům byl místo správného lístku omylem doručen hlasovací lístek pro jiný městský obvod. Radnice proto vyzvala obyvatele, aby si své hlasovací lístky zkontrolovali. Volby začnou už zítra ve 14:00. Kriminalisté zadrželi matku mrtvého novorozence z Rovenska na Semilsku. Tělíčko našli v polovině září v kontejneru. Ženu, která je ve vazbě, už policie obvinila z vraždy, hrozí až 20 let vězení anebo výjimečný trest. Policie kvůli hledání matky dítěte využila plošnou analýzu DNA u žen. Povinné ručení se vyplatí čas od času si zkontrolovat. Kdo smlouvu několik let neporovnával s aktuálními nabídkami, může zbytečně přeplácet i tisíce korun. Na co si dát při změně pojištění pozor, prozradí Martin Týnel z Kalkulátor.cz.
5: Při porovnání nestačí sledovat pouze konečnou částku. Levnější smlouva nemusí být výhodnější, pokud nabízí nižší limity, omezenou asistenci nebo vysokou spoluúčast u připojištění. Smyslem pravidelné kontroly je zjistit, zda řidič za své peníze dostává odpovídající rozsah ochrany.
4: Nejvhodnější chvílí pro porovnávání je období před výročím pojistné smlouvy. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
6: Rock Radio, počasí.
7: Ze západu se na nás žene opravdu neskutečný mrak, na západě už to začíná pomalu a bude se to půjde to i přes celý střední Čechy a možná to dojde i na Moravu, takže rozhodně dneska večer počítejte s dost velkým deštěm. Teploty máme venku momentálně kolem 20 stupňů a večer to padne asi na 8 nebo 9 stupňů. Zítra by nás mělo čekat polojasno po celé České republice, deště maximálně na západě, jinak nikde jinde a teploty kolem 14.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
7: Dejte si pozor v ulici Na Poříč,

0: V Praze jsou tam v sobě dva autobusy, díky bohu, ale bez zranění. Na D6 na 83. kilometru směrem na Vary je v sobě osobák s nákladňákem. Tam samozřejmě můžete počítat s kolonou. V ulici Rokytnice ve Vsetíně je v sobě nákladňák s osobákem a bohužel se zraněním. Ten osobák je dokonce příkopu, tak se ideálně tady té ulici úplně vyhněte. A taky se vyhněte určitě D1 a jímu 202. kilometru směrem na Polsko. Kolony, kolony a kolony. Vypadá tam naprosto šíleně, tak seďte o něco dřív.
1: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rock Radio. Rockový odpoledne.
0: 16 hodin a přesně 4 minuty k tomu, rokový odpoledne najíždí do svojí druhé hodinky a já vám opět musím připomenout, že vám dneska rozdávám dva lístky na Harley, buď 15.10. Plzeň nebo 16.10. Ústí nad Orlicí, tak mi pište na Facebook, vy co o ně máte zájem. Teď koužám ale samozřejmě na servíruju další muziku, čeká vás YouTube, taky Powerwolf, ale teď aby se to mohlo začít trošičku tak jako v klídečku, co vy na tom. Otevřeme oči s vanastovejma věcma, jo?

0: UFO a jejich Doktor Doktor právě teďka dojíždí na rádiu 16 hodin a 18 minut, vlastně už 19 k tomu. No a mě samozřejmě zajímá jedna dost důležitá věc a to je to, jestli jste někdo včera byl v O2 Aréně. Byl tam totiž samozřejmě docela dost velký koncert, Deep Purple se za náma přijeli sem do Česka podívat. A jak tak čtu články z toho koncertu, tak to vypadá, že to byla docela dost velká jízda. Prej si ani jako Ian Gillan nehrál prostě na nic, jakože ten řezák ještě zaspívá, tak jak ho zpíval prostě v sedmdesátkách, ale normálně prostě i tak měl ten hezky plný široký hlas. Byla to prej prostě jízda jako prase. Úžasný koncert, takže mě hrozně zajímalo, jestli tam někdo z vás byl, abyste mi když tak dali hnedka informace z první ruky, takže mi to když tak klidně napište do zpráv na Facebooku. Já vám zatím pustím další muziku, co vy na to, ať se vám to píše trošičku celý líp. Ballet for My Valentine, Kisáci nebo Krejsen, tohle vás všechno čeká za chvilku.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Tak co koupelna, hotová?
3: Sepeš.
2: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
3: Jo, všechno hotový.
2: A co odvětrávání? Kde je větrák?
3: Větrák, co?
2: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
4: Ventilatory.cz.
5: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
6: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
7: Ne. Ne.
8: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
9: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
10: No, říkala, že nic nechce.
9: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
10: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
11: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
10: Romantickou večeři.
11: Pobyt pro dva.
10: House running.
11: Jízdu v supersportu.
10: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
11: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
10: Nejlepší zážitky hledejte na
12: firmanazážitky.cz.
13: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
14: Jsem horská gorila z Ugandy.
15: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
14: Jsem horská gorila z Ugandy.
15: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
18: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
17: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: K novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5 000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský.cz.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rockového referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. Za nima Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.

0: Ballet for my Valentine a jejich pecka Hearts Burst into Fire právě teďka dojíždí na rádiu a já si myslím, že už je na čase si rozdat nějaký lístky. Jméno výherce už mám, takže se s tím člověkem teďka spojím a za chvilku už tady všichni uslyšíme, jo?
1: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozů na auto-police.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
6: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
5: Salonky.
6: Ne, ne, čistota je pro nás úplný základ.
5: Úklid.
6: Taky ne, když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
5: Ha, kuchař.
6: Správně.
5: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou na pracenaletišti.cz.
7: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i spodek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na drmax.cz/soutěž.
11: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny, je to jistě nápad víc.

0: Štěpánka.
1: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbold. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte Motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
2: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. spedit.cz/kariéra.
3: Tlačíš?
4: Tlačím, ale moc to nejde.
3: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresoryvzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
4: Kompresory.vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
3: Kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
5: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
6: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
7: Po malý chvilce jsem zpátky, ale bohužel jsem tady pořád sám. Lístky ode mě dneska dostala Kamča, ale bohužel ty si tady s náma nemohla chvilinku pokecat, protože je zrovna v práci a nemůže jen tak z práce odeběhnout, což samozřejmě chápeme, ale i tak je od nás samozřejmě dostává ty lístky. Prý na ten koncert půjde s přítelem, že to prý ještě ke všemu budu mít jako výročí, jo, takže si myslím, že to je úplně ten pravý člověk, komu tady ty lístky na Harley dát. A vám ostatním, kterým to dneska nevyšlo, tak si z toho vůbec nic nedělejte, protože ještě zítra pořád ty lístky budu rozdávat, takže rozhodně mi zkuste napsat třeba zítra a třeba ty lístky pro vás budu mít. Teďka už se dáme na nějakou další muziku, co vy na to?
8: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
7: Čeká vás Vypsaná fixa, taky Amarant s jejich peckou Amarantín, ale teďka už se tady pojednou rozjíždí Rammsteini. Links 2, 3, 4, 1.

0: dál za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to, nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to, nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na ok-seto.cz. OK se to, ten pravej tah.
2: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
3: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
2: Co?
3: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
2: Skla prostroje.cz.
3: Specialista na skla pro pracovní stroje.
4: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
5: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000.

0: Borfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
1: Jsou dny dobré.
0: Zděte s rozumem, budujte srdcem.
1: Jsou dny dobré, lepší.
0: Rozumem, budujte srdcem.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonic. Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18. Pro všechny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4890. Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října. 3899 korun. Allegro Days jen do 18. října. 59 korun. Allegro Days jen do 18. října. Allegro Days jen do 18. října. Days jen do 18. října. Října.
2: Překáží vám doma vysloužil. Překáží vám doma vysloužilé drobné. Překáží vám doma vysloužilé drobné. Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří užilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.drobneelektrospotřebiče. Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz. Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz. Právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz. Červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz. www.červenékontejnery.cz. cz.

0: koaliční stran předsedy. Projedná ho příští týden ve středu. Schůze svolal na žádost všech tří koaliční stran předseda sněmovny Tomio Okamura. Zákon jde podle prezidenta proti doporučení tří koaliční stran předseda sněmovny Tomio Okamura.
1: Záchrana vzácných škeblí na Slapské přehradě otravu oxidem uhelnatým.

Záchrana vzácných škeblí na Slapské přehradě pokračuje. Dobrovolníci se už několik týdnů snaží zachránit mlže v Slapské přehradě pokračuje.

0: hodinami to bude akorát horší a horší. Pro nás ze západu a s přibývajícími večerními hodinami to bude akorát horší a horší. Každopádně teploty padu a s přibývajícími večerními hodinami to bude akorát horší a horší. Každopádně teploty venku momentálními večerními hodinami to bude akorát horší a horší. Každopádně teploty venku momentálně nami to bude akorát horší a horší. Každopádně teploty venku momentálně kolem 20 stupňů, večer nám to padne akorát horší a horší. Každopádně teploty venku momentálně kolem 20 stupňů, večer a horší. Každopádně teploty venku momentálně kolem 20 stupňů, večer nám to padne asi na 8 až. Každopádně teploty venku momentálně kolem 20 stupňů, večer nám to padne asi na 8 až 9 stupňů. Momentálně kolem 20 stupňů, večer nám to padne asi na 8 až 9 stupňů. Zítra by nás mělo čekat polo jasno stupňů, večer nám to padne asi na 8 až 9 stupňů. Zítra by nás mělo čekat polo jasno po celé, večer nám to padne asi na 8 až 9 stupňů. Zítra by nás mělo čekat polo jasno po celé České republice 8 až 9 stupňů. Zítra by nás mělo čekat polojasno po celé České republice, možná akorát. Zítra by nás mělo čekat polojasno po celé České republice, možná akorát na západě. Zítra by nás mělo čekat polojasno po celé České republice, možná akorát na západě. By nějakých těch pár kapek mohlo spadnout po celé České republice, možná akorát na západě. By nějakých těch pár kapek mohlo spadnout, ale každopádně republice možná akorát na západě. By nějakých těch pár kapek mohlo spadnout, ale každopádně teploty akorát na západě. By nějakých těch pár kapek mohlo spadnout, ale každopádně teploty zítra kolem 14. By nějakých těch pár kapek mohlo spadnout, ale každopádně teploty zítra kolem 14 stupňů. Nějakých těch pár kapek mohlo spadnout, ale každopádně teploty zítra kolem 14 stupňů. Kapek mohlo spadnout, ale každopádně teploty zítra kolem 14 stupňů. Ale každopádně teploty zítra kolem 14 stupňů.
1: Ať už prší nebo pařně
0: teploty zítra kolem 14 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce,
0: 14 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej
0: stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin, si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Vat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio do každého počasí. Rock Radio do každého počasí. Rock Radio doprava. Rock Radio doprava.
0: Ještě se podíváme, co nám.
1: Rock Radio doprava.
0: Ještě se podíváme, co nám teď deště.
1: Rock Radio doprava.
0: Ještě se podíváme, co nám teď deště dělají s cestama v ulici.
1: Doprava.
0: Ještě se podíváme, co nám teď deště dělají s cestama v ulici Ječná v Praze je docela dost velká. Ještě se podíváme, co nám teď deště dělají s cestama v ulici Ječná v Praze je docela dost velká kolona kvůli odstavenému. Podíváme, co nám teď deště dělají s cestama v ulici Ječná v Praze je docela dost velká kolona kvůli odstavenému autobusu. Deště dělají s cestama v ulici Ječná v Praze je docela dost velká kolona kvůli odstavenému autobusu. Dejte si na to pozor. V ulici Ječná v Praze je docela dost velká kolona kvůli odstavenému autobusu. Dejte si na to. Praze je docela dost velká kolona kvůli odstavenému autobusu. Dejte si na to pozor. V ulici Bělohorská je dost velká kolona kvůli odstavenému autobusu. Dejte si na to pozor. V ulici Bělohorská v Brně hromadná nehoda kolona kvůli odstavenému autobusu. Dejte si na to pozor. V ulici Bělohorská v Brně hromadná nehoda třemu autobusu. Dejte si na to pozor. V ulici Bělohorská v Brně hromadná nehoda třech osob. Na to pozor. V ulici Bělohorská v Brně hromadná nehoda třech osobáků. Tam můžete taky počítat se zdržení. V ulici Bělohorská v Brně hromadná nehoda třech osobáků. Tam můžete taky počítat se zdržením. Ská v Brně hromadná nehoda třech osobáků, tam můžete taky počítat se zdržením. V ulici Mirná nehoda třech osobáků, tam můžete taky počítat se zdržením.

0: V ulici Milady Horákové v Liberci jsou sobě dva osobáků, tam můžete taky počítat se zdržením. V ulici Milady Horákové v Liberci jsou sobě dva osobáky a i tam můžete taky počítat se zdržením. V ulici Milady Horákové v Liberci jsou sobě dva osobáky a je tam docela počítat se zdržením. V ulici Milady Horákové v Liberci jsou sobě dva osobáky a je tam docela dost velký bordel na vozovním. V ulici Milady Horákové v Liberci jsou sobě dva osobáky a je tam docela dost velký bordel na vozovce. V ulici Milady Horákové v Liberci jsou sobě dva osobáky a je tam docela dost velký bordel na vozovce. Prej je to ještě Prákové v Liberci jsou sobě dva osobáky a je tam docela dost velký bordel na vozovce. Prej je to ještě průjezdný a jsou sobě dva osobáky a je tam docela dost velký bordel na vozovce. Prej je to ještě průjezdný, ale i tak o osobáky a je tam docela dost velký bordel na vozovce. Prej je to ještě průjezdný, ale i tak oči na šťopkách. Tam docela dost velký bordel na vozovce. Prej je to ještě průjezdný, ale i tak oči na šťopkách. A nakonec snad bordel na vozovce. Prej je to ještě průjezdný, ale i tak oči na šťopkách. A nakonec na D1. Prej je to ještě průjezdný, ale i tak oči na šťopkách. A nakonec na D11 na 58 ještě průjezdný, ale i tak oči na šťopkách. A nakonec na D11 na 58 km tak oči na šťopkách. A nakonec na D11 na 58 km směrem z Prahy je neprůjezdný. A nakonec na D11 na 58 km směrem z Prahy je neprůjezdný levý jízdní. Na D11 na 58 km směrem z Prahy je neprůjezdný levý jízdní pruh. Kvůli srážce dvou osobák na 58 km směrem z Prahy je neprůjezdný levý jízdní pruh. Kvůli srážce dvou osobáků tak 8 km směrem z Prahy je neprůjezdný levý jízdní pruh. Kvůli srážce dvou osobák z Prahy je neprůjezdný levý jízdní pruh. Kvůli srážce dvou osobáků, takže tam můžete taky je neprůjezdný levý jízdní pruh. Kvůli srážce dvou osobáků, takže tam můžete taky počítat s nějakou mírnou jízdní pruh. Kvůli srážce dvou osobáků, takže tam můžete taky počítat s nějakou mírnou kolonou. Srážce dvou osobáků, takže tam můžete taky počítat s nějakou mírnou kolonou. Takže tam můžete taky počítat s nějakou mírnou kolonou.
1: Hledáte?
0: Tam můžete taky počítat s nějakou mírnou kolonou.
1: Hledáte radost
0: s nějakou mírnou kolonou.
1: Hledáte radost z jízdy
0: příjemnou.
1: Hledáte radost z jízdy, přijeďte do BMW Auto. Hledáte radost z jízdy, přijeďte do BMW Auto Valis v Praze. Hledáte radost z jízdy, přijeďte do BMW Auto Valis v Praze Hradci Králové. Hledáte radost z jízdy, přijeďte do BMW Auto Valis v Praze Hradci Králové nebo do BMW Auto Valis v Praze Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme Auto Valis v Praze Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i v Praze Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše B Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. I vaše BMW. BMW.
2: Rokový odpoledne. Rock Radio, rokový odpoledne. Rock Radio, rokový odpoledne.
0: 17 hodin na sk...
2: Rock Radio, rokový odpoledne.
0: 17 hodin na skoro 3 minuty.
2: Rock Radio, rokový odpoledne.
0: 17 hodin na skoro 3 minuty k tomu rokový odpoledne.
2: Rokový odpoledne.
0: 17 hodin a skoro 3 minuty k tomu rokový odpoledne právě na
2: odpoledne.
0: 17 hodin a skoro 3 minuty k tomu rokový odpoledne právě naježdí do svojí třetí hodiny. 17 hodin a skoro 3 minuty k tomu rokový odpoledne právě naježdí do svojí třetí hodinky. 17 hodin a skoro 3 minuty k tomu rokový odpoledne právě naježdí do svojí třetí hodinky. Dneska 3 minuty k tomu rokový odpoledne právě naježdí do svojí třetí hodinky. Dneska teda jenom se mnou rokový odpoledne právě naježdí do svojí třetí hodinky. Dneska teda jenom se mnou s Petrem Kuba tady dneska právě naježdí do svojí třetí hodinky. Dneska teda jenom se mnou s Petrem Kuba tady dneska bohužel není, ale ježdí do svojí třetí hodinky. Dneska teda jenom se mnou s Petrem Kuba tady dneska bohužel není, ale i tak si hodinky. Dneska teda jenom se mnou s Petrem Kuba tady dneska bohužel není, ale i tak si uděláme svátek. Jenom se mnou s Petrem Kuba tady dneska bohužel není, ale i tak si uděláme svátek o páté. Dneska totiž Kuba tady dneska bohužel není, ale i tak si uděláme svátek o páté. Dneska totiž slaví svátek Věra. Bohužel není, ale i tak si uděláme svátek o páté.

0: Zprávy. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne.
0: Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Monika Holubová.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy.
0: Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Sněmovna se... Hezké odpoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Sněmovna. Hezké odpoledne přeje Monika Holubová, jsou tu zprávy. Sněmovna se chystá na prezidentem vetovaný. Monika Holubová, jsou tu zprávy. Sněmovna se chystá na prezidentem vetovaný zákon o státních zaměstnancích, jsou tu zprávy. Sněmovna se chystá na prezidentem vetovaný zákon o státních zaměstnancích. Projedná ho. Sněmovna se chystá na prezidentem vetovaný zákon o státních zaměstnancích. Projedná ho příští týden. Chystá na prezidentem vetovaný zákon o státních zaměstnancích. Projedná ho příští týden ve středu. Schůze svolala vetovaný zákon o státních zaměstnancích. Projedná ho příští týden ve středu. Schůze svolal na žádost zákon o státních zaměstnancích. Projedná ho příští týden ve středu. Schůze svolal na žádost všech tří koaličních zaměstnancích. Projedná ho příští týden ve středu. Schůze svolal na žádost všech tří.

páté, dneska totiž slaví svátek Věra. Takže všem, ale i tak si uděláme svátek o páté, dneska totiž slaví svátek Věra. Takže všem Věrkám přeju, máme svátek o páté, dneska totiž slaví svátek Věra. Takže všem Věrkám přeju všechno nejlepší o páté, dneska totiž slaví svátek Věra. Takže všem Věrkám přeju všechno nejlepší cake, totiž slaví svátek Věra. Takže všem Věrkám přeju všechno nejlepší cake svátku, slaví svátek Věra. Takže všem Věrkám přeju všechno nejlepší cake svátku a Věra. Takže všem Věrkám přeju všechno nejlepší cake svátku a doufám, že tady ten další výběr týmu. Takže všem Věrkám přeju všechno nejlepší cake svátku a doufám, že tady ten další výběr té muziky. Přeju všechno nejlepší cake svátku a doufám, že tady ten další výběr té muziky bude právě přesně něco nejlepší cake svátku a doufám, že tady ten další výběr té muziky bude právě cake svátku a doufám, že tady ten další výběr té muziky bude právě přesně něco pro ně. A doufám, že tady ten další výběr té muziky bude právě přesně něco pro ně. Čeká je totiž Def, tady ten další výběr té muziky bude právě přesně něco pro ně. Čeká je totiž Def Leppard, přijdou taky rok. Výběr té muziky bude právě přesně něco pro ně. Čeká je totiž Def Leppard, bude právě přesně něco pro ně. Čeká je totiž Def Leppard, přijdou taky Stouni s jejich peckou přesně něco pro ně. Čeká je totiž Def Leppard, přijdou taky Stouni s jejich peckou Angry. Ven Leppard, přijdou taky Stouni s jejich peckou Angry. Van Halen se na nás přijdou taky Stouni s jejich peckou Angry. Van Halen se na nás taky podívají s jejich peckou Jump, ale teď Stouni s jejich peckou Angry. Van Halen se na nás taky podívají s jejich peckou Jump, ale teďka bychom si mohli. Van Halen se na nás taky podívají s jejich peckou Jump, ale teďka bychom si mohli dát nějaký skarpy, co vy na to? Van Halen se na nás taky podívají s jejich peckou Jump, ale teďka bychom si mohli dát nějaký skarpy, co vy na to? Milion taky podívají s jejich peckou Jump, ale teďka bychom si mohli dát nějaký skarpy, co vy na to? Milion důvodů z minulého Jump, ale teďka bychom si mohli dát nějaký skarpy, co vy na to? Milion důvodů z minulého roku, tak si to pojďte. Teďka bychom si mohli dát nějaký skarpy, co vy na to? Milion důvodů z minulého roku, tak si nějaký skarpy, co vy na to? Milion důvodů z minulého roku, tak si to pojďte užít. Na to. Milion důvodů z minulého roku, tak si to pojďte užít. Milion důvodů z minulého roku, tak si to pojďte užít. Důvodů z minulého roku, tak si to pojďte užít. Z minulýho roku, tak si to pojďte užít. Tak si to pojďte užít.

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio.

Rádio. Rock Rádio. Rock je slušný.

Def Leppard a jejich pecka. Def Leppard a jejich pecka Two Steps. Def Leppard a jejich pecka Two Steps. Def Leppard a jejich pecka Two Steps Behind nám právě dekadujou. Def Leppard a jejich pecka Two Steps Behind nám právě dekadujela. Def Leppard a jejich pecka Two Steps Behind nám právě dekadujela na Rock Rádiu. Máme 7. Def Leppard a jejich pecka Two Steps Behind nám právě dekadujela na Rock Rádiu. Máme 17 hodin. Def Leppard a jejich pecka Two Steps Behind nám právě dekadujela na Rock Rádiu. Máme 17 hodin 17 minut k tomu. Two Steps Behind nám právě dekadujela na Rock Rádiu. Máme 17 hodin 17 minut k tomu. No a já právě dekadujela na Rock Rádiu. Máme 17 hodin 17 minut k tomu. No a já vám samozřejmě musím, kamarád, Rock Rádiu. Máme 17 hodin 17 minut k tomu. No a já vám samozřejmě musím, kamarád, něco připomenout. 17 hodin 17 minut k tomu. No a já vám samozřejmě musím, kamarád, něco připomenout, že jo. 7. minut k tomu. No a já vám samozřejmě musím, kamarád, něco připomenout, že jo. 7. 11. No a já vám samozřejmě musím, kamarád, něco připomenout, že jo. 7. 11. se dějou narozeniny. Já vám samozřejmě musím, kamarád, něco připomenout, že jo. 7. 11. se dějou narozeniny Rokrády, kamarád, něco připomenout, že jo. 7. 11. se dějou narozeniny Rokrády a ve Zlíně připomenout, že jo. 7. 11. se dějou narozeniny Rokrády a ve Zlíně ve sportovní hale. 7. 11. se dějou narozeniny Rokrády a ve Zlíně ve sportovní hale Datart. Takže já moc se dějou narozeniny Rokrády a ve Zlíně ve sportovní hale Datart. Takže já moc narozeniny Rokrády a ve Zlíně ve sportovní hale Datart. Takže já moc doufám, že u toho tam budete s náma a budou a ve Zlíně ve sportovní hale Datart. Takže já moc doufám, že u toho tam budete s náma. Zlíně ve sportovní hale Datart. Takže já moc doufám, že u toho tam budete s náma, budou tam tři český kapely, který znáte, hale Datart. Takže já moc doufám, že u toho tam budete s náma, budou tam tři český kapely, který znáte, tady s náma, budou tam tři český kapely, který znáte, tady z vysílání Rock Rádia. Moc dobře znáte, tři český kapely, který znáte, tady z vysílání Rock Rádia. Moc dobře znáte, nemůžu vám prozradit jaký, tady z vysílání Rock Rádia. Moc dobře znáte, nemůžu vám prozradit jaký, ale můžete mrknout vysílání Rock Rádia. Moc dobře znáte, nemůžu vám prozradit jaký, ale můžete mrknout na naše socky a tam. Moc dobře znáte, nemůžu vám prozradit jaký, ale můžete mrknout na naše socky a tam zjistíte. Přeznáte, nemůžu vám prozradit jaký, ale můžete mrknout na naše socky a tam zjistíte, který ty kapely to budou. Můžu vám prozradit jaký, ale můžete mrknout na naše socky a tam zjistíte, který ty kapely to budou v takový, ale můžete mrknout na naše socky a tam zjistíte, který ty kapely to budou v takovém plagátu, to tam možná na naše socky a tam zjistíte, který ty kapely to budou v takovém plagátu, to tam možná budete moc nějak a tam zjistíte, který ty kapely to budou v takovém plagátu, to tam možná budete moc nějak najít. Který ty kapely to budou v takovém plagátu, to tam možná budete moc nějak najít. Když se ale podíváte na naše socky a nebudete to budou v takovém plagátu, to tam možná budete moc nějak najít. Když se ale podíváte na naše socky a nebudete plagátu, to tam možná budete moc nějak najít. Když se ale podíváte na naše socky a nebudete taky do slušný party, to tam možná budete moc nějak najít. Když se ale podíváte na naše socky a nebudete taky do slušný party na našich stránkách, to moc nějak najít. Když se ale podíváte na naše socky a nebudete taky do slušný party na našich stránkách Rokový rádio. Když se ale podíváte na naše socky a nebudete taky do slušný party na našich stránkách rokovýradio.cz. Podíváte na naše socky a nebudete taky do slušný party na našich stránkách rokovýradio.cz. Tak tam taky zjistíte socky a nebudete taky do slušný party na našich stránkách rokovýradio.cz. Tak tam taky do slušný party na našich stránkách rokovýradio.cz. Tak tam taky zjistíte, že už ní party na našich stránkách rokovýradio.cz. Tak tam taky zjistíte, že stránkách rokovýradio.cz. Tak tam taky zjistíte, že už budeme 9. listopadu dát radio.cz. Tak tam taky zjistíte, že už budeme 9. listopadu dávat CZ. Tak tam taky zjistíte, že už budeme 9. listopadu dávat oficiálně do prodeje. Tak tam taky zjistíte, že už budeme 9. listopadu dávat oficiálně už budeme 9. listopadu dávat oficiálně do prodeje naše kalendáře. Jak slušné. Už budeme 9. listopadu dávat oficiálně do prodeje naše kalendáře. Jak slušnej rocker, tak i 9. listopadu dávat oficiálně do prodeje naše kalendáře. Jak slušnej rocker, tak i slušná dávat oficiálně do prodeje naše kalendáře. Jak slušnej rocker, tak i slušná rockerka. No takže oficiálně do prodeje naše kalendáře. Jak slušnej rocker, tak i slušná rockerka. No takže je naše kalendáře.

0: jak slušnej rocker, tak i slušná rockerka. No, takže se tam na to můžete podívat třeba na videaře, jak slušnej rocker, tak i slušná rockerka. No, takže se tam na to můžete podívat třeba na videa z toho, jak se rocker, tak i slušná rockerka. No, takže se tam na to můžete podívat třeba na videa z toho, jak se to fotilo, slušná rockerka. No, takže se tam na to můžete podívat třeba na videa z toho, jak se to fotilo a tak. No, takže se tam na to můžete podívat třeba na videa z toho, jak se to fotilo a taky jaký slavný český muzikanty a můžete podívat třeba na videa z toho, jak se to fotilo. A taky jaký slavný český muzikanty a hudebníky tam na videa z toho, jak se to fotilo a taky jaký slavný český muzikanty a hudebníky tam právě v tom, jak se to fotilo a taky jaký slavný český muzikanty a hudebníky tam právě v tom kalendáři slušnej rocker má. A taky jaký slavný český muzikanty a hudebníky tam právě v tom kalendáři slušnej rocker máme. Slavný český muzikanty a hudebníky tam právě v tom kalendáři slušnej rocker máme. Takže na to klidně můžete mrknout a hudebníky tam právě v tom kalendáři slušnej rocker máme. Takže na to klidně můžete mrknout na stránkách, je tam právě v tom kalendáři slušnej rocker máme. Takže na to klidně můžete mrknout na stránkách rokovýradio.cz, kalendáři slušnej rocker máme. Takže na to klidně můžete mrknout na stránkách rokovýradio.cz, rocker máme. Takže na to klidně můžete mrknout na stránkách rokovýradio.cz a budeme se na vás moc. Takže na to klidně můžete mrknout na stránkách rokovýradio.cz a budeme se na vás moc těšit toho 7. hry. Mrknout na stránkách rokovýradio.cz a budeme se na vás moc těšit toho 7. na rokovýradio.cz a budeme se na vás moc těšit toho 7.11. na našich radio.cz a budeme se na vás moc těšit toho 7.11. na našich 18. narozeninách na našich 18. narozeninách ve Zlíně.
1: Padají vám vlasy
0: v našich 18. narozeninách ve Zlíně.
1: Padají vám vlasy. Vraťte úder.
0: 18. narozeninách ve Zlíně.
1: Padají vám vlasy. Vraťte úder.
0: Tak ve Zlíně.
1: Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin. Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon. Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasy. Vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Dopingovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy. Dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy. Dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: Teďka už se ale
1: vrání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: Teďka už se ale vrhneme na
1: Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: Teďka už se ale vrhneme
1: Doping pro vaše vlasy.
0: Teďka už se ale vrhneme na další muziku. Budou Amorphis, budou taky
1: vaše vlasy.
0: Teďka už se ale vrhneme na další muziku. Budou Amorphis, budou taky Manowar. Přijdou Teďka už se ale vrhneme na další muziku. Budou Amorphis, budou taky Manowar. Přijdou taky Slade. Teďka už se ale vrhneme na další muziku. Budou Amorphis, budou taky Manowar. Přijdou taky Slade a jejich pecka My Oh My Babidu. Další muziku. Budou Amorphis, budou taky Manowar. Přijdou taky Slade a jejich pecka My Oh My Babidu. Doufám, že to posloucháš. Amorphis, budou taky Manowar. Přijdou taky Slade a jejich pecka My Oh My Babidu. Doufám, že to posloucháš. Ale jako první si Manowar. Přijdou taky Slade a jejich pecka My Oh My Babidu. Doufám, že to posloucháš, ale jako první si dáme iné. Přijdou taky Slade a jejich pecka My Oh My Babidu. Doufám, že to posloucháš, ale jako první si dáme iné kafe a jejich. Slade a jejich pecka My Oh My Babidu. Doufám, že to posloucháš, ale jako první si dáme iné kafe a jejich. My Oh My Babidu. Doufám, že to posloucháš, ale jako první si dáme iné kafe a jejich růžová zahrada. Doufám, že to posloucháš, ale jako první si dáme iné kafe a jejich růžová zahrada. Ale jako první si dáme iné kafe a jejich růžová zahrada. Jako první si dáme iné kafe a jejich růžová zahrada. Iné kafe a jejich růžová zahrada. Růžová zahrada. Znabí zahrada.
2: Znabí. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat. Z nabídky

0: 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy. 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhodnějších nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhodnějších podmínek. Tichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhodnějších podmínek. Kupte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5 nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008 skladových podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008 skladové vozy již za Peugeot 5008 skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot 1008 skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot právě teď. Vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot právě teď. Pro svůj 35 tisíc. 7 dní Peugeot právě teď. Pro svůj 1000. 7 dní Peugeot právě teď.
1: Pro svůj nový Peugeot si přijď k Domanskému.
0: 7 dní Peugeot právě teď.
1: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému.
0: Peugeot právě teď.
1: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů
0: teď.
1: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem. Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru. K Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
2: To je Domanský.
1: Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
2: To je Domanský.
1: Auto kupujte velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
2: To je Domanský.
1: Auto kupujte až s nabídkou vozů skladem i hned k odběru.
2: To je Domanský.
1: Auto kupujte až s nabídkou od Domanské i hned k odběru.
2: To je Domanský.
1: Auto kupujte až s nabídkou od Domanské.
2: To je Domanský.
1: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
3: Drbis, ohrad a výběhu.
1: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
3: Drbis, ohrad a výběhu. Zoopark.
1: Kupujte až s nabídkou od Domanského.
3: Drbis, ohrad a výběhu. Zooparku Zelčí.
1: Nabídkou od Domanského.
3: Drbis, ohrad a výběhu. Zooparku Zelčí.
1: Domanského.
3: Drbis, ohrad a výběhu. Zooparku Zelčí. Hlásíme se z Lamých výběhů. Drbis, ohrad a výběhu. Zooparku Zelčín. Hlásíme se z Lamých výběhů. Z ohrad a výběhu. Zooparku Zelčín. Hlásíme se z Lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je.
3: U Zooparku Zelčín. Hlásíme se z Lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě.
3: Parku Zelčín. Hlásíme se z Lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě se chce snát.
3: Hlásíme se z Lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit.
3: Se z Lamých výběhů.
4: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně. Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu z bok. Ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu z boku s úsměvem i fotit úplně každý. Ze předu z boku s úsměvem i bez. Já. Úplně každý. Ze předu z boku s úsměvem i bez. Já stojím. Ze předu z boku s úsměvem i bez. Já stojím, koukám. Ze předu z boku s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to nám i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme. Koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charizma. A dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charizma. Přijeďte. Milá, my máme prostě charizma. Přijeďte. Dáme společný sel. My máme prostě charizma. Přijeďte. Dáme společný sel. Charizma. Přijeďte. Dáme společný selfie.
3: Zoopark.
4: Přijeďte. Dáme společný selfie.

0: Zoopark Zelčí.
1: Přijeďte, dáme společný selfie.
0: Zoopark Zelčí.
1: Dáme společný selfie.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a
1: společný selfie.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Když uvidíte Albert neporazit
0: a hodně blízko u zvířat.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levně
0: u zvířat.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehled. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo, hledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo, za 74,90 u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo, za 74,90. A vepřová krkovice bez kosti, kilo, za 74,90. A řepkový olej gusto bez kosti, kilo, za 74,90. A řepkový olej gusto na liti, kilo, za 74,90. A řepkový olej gusto na litr, 74,90. A řepkový olej gusto na litr s apkou, pouze za 20,90. A řepkový olej gusto na litr s apkou, pouze za 25,90. A řepkový olej gusto na litr s apkou, pouze za 25,90. Alkový olej gusto na litr s apkou, pouze za 25,90. Albert na litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.95,90. Albert. Dle srovnání k 30.9. Albert. Dle srovnání k 30.9. Albert. Dle srovnání k 30.9. Dle srovnání k 30.9.
3: Majitěm
2: 30.9.
3: Majitěm pěkné
2: T-šaty.
3: Majitěm pěkné T-šaty tělovun. Majitěm pěkné T-šaty tělovun dodo pinci. Majitěm pěkné T-šaty tělovun dodo pinci.买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需买一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号保证，只需要您的几条个人信息。和银行卡号，
4: nekupujte.
3: 只需要您的几条个人信息和银行卡号。
4: nekupujte drahý značky.
3: 您的几条个人信息和银行卡号。
4: nekupujte drahý značky.
3: 个人信息和银行卡号。
4: nekupujte drahý značky.
5: ani levný čínský.
3: 和银行卡号。
4: nekupujte drahý značky.
5: ani levný čínský.
3: 银行卡号。
4: Nekupujte drahý značky,
5: ani levný čínský
4: s***ky. Já se oblíkám. Nekupujte drahý značky,
5: ani levný čínský
4: s***ky. Já se oblíkám bez... Nekupujte drahý značky,
5: ani levný čínský
4: s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Značky,
5: ani levný čínský
4: s***ky. Já se oblíkám bez potisku.
5: Bez levný čínský
4: s***ky. Já se oblíkám bez potisku.
5: Bez potisku CZ.
4: Já se oblíkám bez potisku.
5: Bez potisku.

0: CZ. Klikám bez potisku. Bez potisku CZ. Potisku. Bez potisku CZ.
1: A co vaše úspory v...
0: Bez potisku CZ.
1: A co vaše úspory v penzíku? A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Vydělávají? Nebo jenom spí?
2: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho ke...
1: Nebo jenom spí?
2: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš rum spí. Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond. Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond. Penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte od NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vás záleží. Za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vás za CZ. NN. Na vás záleží.
3: Tak děti, zítra je taky den. A
1: NN. Na vás záleží.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spa...
1: Na vás záleží.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinka.
1: Záleží.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinka. Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinka. Zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinka. A teď už do spacáku a spinka. Spacáku a spinka. A spinka.
4: Luboši, ty ho nevyhoď! Luboši, ty ho nevyhoď! Luboši, ty ho nevyhoď! Luboši, ty ho nevyhoď! Nic ti neudělal! Luboši, ty ho nevyhoď! Nic ti neudělal! Luboši, ty ho nevyhoď! Nic ti neudělal! Luboši, ty ho nevyhoď! Nic ti neudělal! Nevyhoď! Nic ti neudělal! Nic ti neudělal!
5: Kempovat mu... Kempovat můžeš i... Kempovat můžeš i... Kempovat můžeš i jinak, zkus to... Kempovat můžeš i jinak, zkus to bez kempu, ve... Kempovat můžeš i jinak, zkus to bez kempu, www. Kempovat můžeš i jinak, zkus to bez kempu, www.bezkempu.cz. Můžeš i jinak, zkus to bez kempu, www.bezkempu.cz. Tak, zkus to bez kempu, www.bezkempu.cz. Zkus to bez kempu, www.bezkempu.cz. Kempu, www.bezkempu.cz.
6: Mám jen 10
5: www.bezkempu.cz.
6: Mám jen 10
5: kempu.cz.
6: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co... Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to? Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
7: První nápoj.
6: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
7: První nápoj.
6: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
7: První nápověda je v noci.

0: Si? Díky nám letadla.
1: Na to uhodnout, co na letišti Praha děláš? Jdeme na to?
0: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Na letišti Praha děláš? Jdeme na to?
0: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navaď. Jdeme na to?
0: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel? Navádění letadel?
0: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži?
0: Taky ne. Občas je v tom napětí.
1: To letadel?
0: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži?
0: Taky ne. Občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrika.
0: Když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži.
0: Taky ne. Občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrika.
0: Zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži.
0: Taky ne. Občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář.
0: Jo.
1: Technik ve věži.
0: Taky ne. Občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář.
0: Jo. Přesně tak.
1: Na letišti věži.
0: Taky ne. Občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář.
0: Jo. Přesně tak.
1: Na letišti Praha.
0: Ne. Občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář.
0: Jo. Přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600
0: různých napětí. Doslova.
1: Elektrikář.
0: Jo. Přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory.
0: Elektrikář. Jo, přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu
0: přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. A najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Profi různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Profi napříč obory. Objevte tu svou na práci na letišti.cz. Profi objevte tu svou na práci na letišti.cz. Profi voda. Na práci na letišti.cz. Profi voda. Stou se ne. .cz.

0: kvalitní vrtané
1: musíte bát, jak chtěla dohoda.
0: Kvalitní vrtané
1: musíte bát, jak chtěla dohoda.
0: Kvalitní vrtané studny na klíč. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou.
1: Voda.
0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Mami, já mám řidičák.
3: Tak tohle už...
0: S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Mami, já mám řidičák.
3: Tak tohle už neopravíme.
0: Da.cz.
2: Mami, já mám řidičák.
3: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
4: Elektromobil.
2: Mami, já mám řidičák.
3: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
4: Elektromobil.
3: Tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
4: Elektromobil. Lehce jetý za
3: super... Dojezdili jsme.
4: Elektromobil. Lehce jetý za super cenu.
3: Ať jezdili jsme.
4: Elektromobil. Lehce jetý za super cenu.
5: Ať řešíte jakékoliv auto.
4: Elektromobil. Lehce jetý za super cenu.
5: Ať řešíte jakékoliv auto. V Autonord.
4: Lehce jetý za super cenu.
5: Ať řešíte jakékoliv auto. V Autonord najdete největší.
4: Tý za super cenu.
5: Ať řešíte jakékoliv auto. V Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu.
4: Super cenu.
5: Ať řešíte jakékoliv auto. V Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Řešíte jakékoliv auto. V Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověř auto. V Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených. Každé Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených. Každé druhé mladší dvou let. Či nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených. Každé druhé mladší dvou let. Autonord. Certifikovaný v regionu. Přes 500 prověřených. Každé druhé mladší dvou let. Autonord. Certifikovaný prodejce z 500 prověřených, každé druhé mladší dvou let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a dřených, každé druhé mladší dvou let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto, každé druhé mladší dvou let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto, dvou let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz. Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
6: Rock Radio.
5: A Dasvelt Auto. Autonord.cz.
6: Rock Radio.
5: Autonord.cz.
6: Rock Radio.

Věčnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo Slušnej rok od rána do večera v DABu i FM ne Slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na Rádik od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz do večera v DABu i FM nebo na radia.cz v DABu i FM nebo na radia.cz Rok i FM nebo na radia.cz Rok Radio nebo na radia.cz Rok Radio radia.cz Rok Radio CZ

Ve čtvrtek 15. října spatří světlo. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska. Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska škvorů. Na tek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska škvorů na hraně. Tří světlo světa z brusu nová deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat. Deska škvorů na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast. Vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. Songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. I na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce. Kde z Brusu Novejkou v tradiční podcast Deska měsíce. Kde z Brusu Novej kousek škvorů Deska měsíce. Kde z Brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrece? Kde z Brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou? Kde z Brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chuda? Z Brusu novej kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou kousek škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek Pakou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října u Chudanem. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rokrádiu. Škvor a novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rokrádiu. A novinka na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rokrádiu. A v 9 večer na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rokrádiu. A v 9 večer vám čtvrtek 15. října celý den na Rokrádiu. A v 9 večer vám desku pustím října celý den na Rokrádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Celý den na Rokrádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Na Rokrádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. 9 večer vám desku pustíme celou. Vám desku pustíme celou. Pustíme celou.

0: mail, nebo už za chvilku i volat na naši, co byste chtěli, aby vám pustil, buď můžete napsat mail, nebo už za chvilku i volat na naší slušnou linku, co byste chtěli, aby vám pustil, buď můžete napsat mail, nebo už za chvilku i volat na naší slušnou linku 72, buď můžete napsat mail, nebo už za chvilku i volat na naší slušnou linku 725844424 mail, nebo už za chvilku i volat na naší slušnou linku 725844424. Už za chvilku i volat na naší slušnou linku 725844424. Já se s váma uslyším samozřejmě na naší slušnou linku 725844424. Já se s váma uslyším samozřejmě 424. Já se s váma uslyším samozřejmě zase zítra od 3 do 6, tak mějte pěkný večer, jo. Já se s váma uslyším samozřejmě zase zítra od 3 do 6, tak mějte pěkný večer, jo. Čus. Samozřejmě zase zítra od 3 do 6, tak mějte pěkný večer, jo. Čus. Tak od 3 do 6, tak mějte pěkný večer, jo. Čus.
1: Tak co, sousede?
0: Tak mějte pěkný večer, jo. Čus.
1: Tak co, sousede?
0: Mějte pěkný večer, jo. Čus.
1: Tak co, sousede? Už máš zimní gumy.
0: Jo. Čus.
1: Tak co, sousede? Už máš zimní gumy.
0: No.
1: Tak co, sousede? Už máš zimní gumy.
2: No jasně, že mám.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: Sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: No nekecej. Cí gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: No nekecej.
2: Citroen? Jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: No nekecej.
3: Citroen Happy Days jsou tu.
2: K ním nový Citroen.
1: No nekecej.
3: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra.
1: No nekecej.
3: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny. Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny. Až 8 let záruka a Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny. Až 8 let záruka a zimní pneu. S nimi extra ceny. Až 8 let záruka a zimní pneu. Extra ceny. Až 8 let záruka a zimní pneu. K vozu zdarma. Jen do 23. Až 8 let záruka a zimní pneu. K vozu zdarma. Jen do 23. října. Zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroencu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. 20. října. Tak mrkněte na Citroen.cz. Na. Tak mrkněte na Citroen.cz. Tak mrkněte na Citroen.cz. Citroen.cz.
4: Jsem farmář František. Jsem farmář František z Vysočiny. Jsem farmář František z Vysočiny. Na... Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaří. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě. Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z farmě rodiny Němcovy hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme. Hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurt a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný proka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz Francimel to je má. Objednávejte na farmanemcova.cz Francimel to je boží nápoj. Váš farmář na farmanemcova.cz Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. .cz Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. Francimel to je boží nápoj. Váš farmář František. Nápoj. Váš farmář František.
5: Stavebniny Dek přináší
4: farmář František.
5: Stavebniny Dek přináší

0: mega akci.
1: František.
0: Stavebniny Dek přináší mega akci. Stavebniny Dek přináší mega akci. Nopová folie Dek Dren 8. Stavebniny Dek přináší mega akci. Nopová folie. Stavebniny Dek přináší mega akci. Nopová folie Dek Dren 8 mm, nyní za skvělých milimetrů, nyní za skvělých 25 korun 90 halézů včetně DPH za metr čtvereční. Za skvělých 25 korun 90 halézů včetně DPH za metr čtvereční. Mega akce ve staveb 90 halézů včetně DPH za metr čtvereční. Mega akce ve staveb za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte po čtvereční. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Dek Dren ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou folii Dek Dren za super cenu. Více na Dek nopovou folii Dek Dren za super cenu. Více na Dek.cz. Dren za super cenu. Více na Dek.cz.
2: Sakr.
0: Cenu. Více na Dek.cz.
2: Sakr.
0: Více na Dek.cz.
2: Sakra.
0: Dek.cz.
2: Sakra.
3: Moje záda.
2: Sakra.
3: Moje záda.
4: Zatuhlí lid.
2: Sakra.
3: Moje záda.
4: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí.
2: Sakra.
4: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme. Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthíme do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům jak Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.cz. Napište nám na praha@healthyoffice.cz. Napište nám na praha@healthyoffice.eu sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské. praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny. healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů. healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů. KEU, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů. Protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů. Kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
5: Viděl jsi to?
6: A co, jako?
5: No jak tady je ten kontejner?
4: Válečníky v hrdiny deadlineů.
5: Viděl jsi to?
6: A co, jako?
5: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
4: Deadlineů.
5: Viděl jsi to?
6: A co, jako?
5: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
6: No.
5: Viděl jsi to?
6: A co, jako?
5: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
6: No má bejt.
5: No to by přijedlo.
6: A co, jako?
5: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
6: No má bejt.
5: No to by přijedlo. No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
6: No má bejt.
5: No to by přijedlo normální. Kontejner, do kterého se třídí plasty?
6: No má bejt.
5: No to by přijedlo normální, že se tady jezdí žlutej kontejner?
6: No jak se má bejt.
5: No to by přijedlo normální, že se tady jezdí žlutej kontejner?
6: No jak se má si dostat plastový odpad do třídy?
5: Přijedlo normální, že se tady jezdí žlutej kontejner?
6: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
5: Že se tady jezdí žlutej kontejner?
6: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?

0: vám zdí žlutej kontejner.
1: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
0: Hele, nedělej ze mě cementa.
1: Plastový odpad do třídičky a k recyklaci.
0: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
1: Radši dopij, ať je to petkový třídiklaci.
0: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
1: Radši dopij, ať je to petkový třídit, aby se vrátila zrecyklovaná třeba.
0: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
1: Radši dopij, ať je to petkový třídit, aby se vrátila zrecyklovaná třeba jako nová láhev, nebo
0: cementa, jo.
1: Radši dopij, ať je to petkový třídit, aby se vrátila zrecyklovaná třeba jako nová láhev, nebo takhle radši dopij, ať je to petkový třídit, aby se vrátila zrecyklovaná třeba jako nová láhev, nebo takhle reflexní vesta. Jo, a to petkový třídit, aby se vrátila zrecyklovaná třeba jako nová láhev, nebo takhle reflexní vesta. Jo, a to svět se vrátila zrecyklovaná třeba jako nová láhev, nebo takhle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, třeba jako nová láhev, nebo takhle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se některé plasty využívají při váláhev, nebo takhle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se některé plasty využívají takhle reflexní vesta. Jo, a to svěděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu. Jo, a to svěděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu.
2: Dejte plastu šanci na nový.
1: Věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu.
2: Dejte plastu šanci na nový.
1: Některé plasty využívají při výrobě cementu.
2: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl.
1: Užívej při výrobě cementu.
2: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte
1: cementu.
2: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko. Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Ví šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cesta odpadu. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cesta. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cesta odpadu CZ.
3: Vše, co potřebuji.
2: Přijďte odpad. Eko.com. Více na cesta odpadu CZ.
3: Vše, co potřebuji.
2: Eko.com. Více na cesta odpadu CZ.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
2: Více na cesta odpadu CZ.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
2: CZ.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně si, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 90 platí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,9. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99. Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salát XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A má tam. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 200. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů. Okurka 1 kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí. Máslo 250 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí. 50 gramů za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zahrádkář.
3: Za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zahrádkář.
3: 4,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje.
3: Lidl, to se vyplatí.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje.
3: Na Lidl, to se vyplatí.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu
3: se vyplatí.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz. Kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík,
4: potřebuje. Zafido@eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
4: Zafido@eshop.cz.
5: Ať už jste hobík nebo profík,

Tahle ta nesmrtelná pecka od... Tahle ta nesmrtelná pecka od Slejdů s názvem... Tahle ta nesmrtelná pecka od Slejdů s názvem Majo Maj právě... Tahle ta nesmrtelná pecka od Slejdů s názvem Majo Maj právě teďka dojela... Tahle ta nesmrtelná pecka od Slejdů s názvem Majo Maj právě teďka dojela... Dojela na... Nesmrtelná pecka od Slejdů s názvem Majo Maj právě teďka dojela... Dojela na Rock Rádiu v 17 hodin a 30... Slejdů s názvem Majo Maj právě teďka dojela... Dojela na Rock Rádiu v 17 hodin a 35 minut k tomu... Majo Maj právě teďka dojela... Dojela na Rock Rádiu v 17 hodin a 35 minut... Teďka dojela... Dojela na Rock Rádiu v 17 hodin a 35 minut k tomu... A mě už tady za chvilku... Dojela na Rock Rádiu v 17 hodin a 35 minut k tomu... A mě už tady za chvilku vystřídá kapitán, takže v rádiu 17 hodin a 35 minut k tomu. A mě už tady za chvilku vystřídá kapitán, takže vy už můžete 17 hodin a 35 minut k tomu. A mě už tady za chvilku vystřídá kapitán, takže vy už můžete začít a 35 minut k tomu. A mě už tady za chvilku vystřídá kapitán, takže vy už můžete začít přemýšlet, co byste si k tomu. A mě už tady za chvilku vystřídá kapitán, takže vy už můžete začít přemýšlet, co byste si od něj chtěli nechat zahrát. Už tady za chvilku vystřídá kapitán, takže vy už můžete začít přemýšlet, co byste si od něj chtěli nechat zahrát. Co kapitán, takže vy už můžete začít přemýšlet, co byste si od něj chtěli nechat zahrát, co byste si od něj chtěli nechat zahrát, co byste si, co byste chtěli, aby vám pustil, buď můžete napsat mail,

0: U nás si vyberete. Připravte svou zahradu.
1: Shop.cz.
0: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim.
1: CZ.
0: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim. Už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty. Fík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce. Vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agroce. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupí zim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu. Produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido pomlčka
0: českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido pomlčka
0: se Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner
0: S. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
1: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
0: Na Zafidu.
1: Zafido pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu. Pomlčka e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu. Vaši zahradu.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208. Vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc výhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc nebo dvek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc nebo 2008 již do 208 již za 379 tisíc nebo 2008 již za 470 již za 379 tisíc nebo 2008 již za 475,79 tisíc nebo 2008 již za 475 tisíc 75 tisíc nebo 2008 již za 475 tisíc nebo 2008 již za 475 tisíc 7 dní Peugeot právě teď již za 475 tisíc 7 dní Peugeot právě teď
3: tak ne
2: 475 tisíc 7 dní Peugeot právě teď
3: tak nečekejte jezdět
2: 5 tisíc 7 dní Peugeot právě teď.
3: Tak nečekejte, jezděte.
2: 7 dní Peugeot, právě teď.
3: Tak nečekejte, jezděte.
2: 7 dní Peugeot, právě teď.
3: Tak nečekejte, jezděte.
4: Staňte se Peugeotákem,
2: právě teď.
3: Tak nečekejte, jezděte.
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Tak nečekejte, jezděte.
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony, jezděte.
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby. Jezděte.
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký.
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno
4: Peugeotákem u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
4: Více na u Kopeckého.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
4: Více na Kopecký.
3: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
4: Více na Kopecký.cz.
3: Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
4: Více na Kopecký.cz.
3: Služby, na které se snadno zvyká.
4: Více na Kopecký.cz.
3: Na které se snadno zvyká.
4: Více na Kopecký.cz.
5: Rock Radio.
3: Snadno zvyká.
4: Více na Kopecký.cz.
5: Rock Radio.
4: Více na Kopecký.cz.
5: Rock Radio.
4: Kopecký.cz.
5: Rock Radio.
4: Hazet.

Jdem dál tour. Jako host zahrají Loko Lokadníků, sestaví se svojí Tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loko Loko. Vystoupí tam sestaví se svojí Tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loko Loko. Vystoupí tam ve čtvrtek Tak jdem dál tour. Jako host zahrají Loko Loko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak jdem dál tour. Jako host zahrají Loko Loko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a jako host zahrají Loko Loko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Loko. Vystoupí tam ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak vítám ve čtvrtek 8. října a pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. pak hned v pátek 9. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Cafe. Koho to táhne víc k panku, tak 9. října nemůže chybět v pražském Rock Cafe. Října nemůže chybět v pražském Rock Cafe. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fial. Může chybět v pražském Rock Cafe. Na akci God Save the Punk zahrají SPS a The Fialky. Punk sobotu 10. Na druhým Punk Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU, Posilok Distrofestu zahrají Vision Days, Driák, VVU, Posilový autobus a řada dalších. Festu zahrají Vision Days, Driák, VVU, Posilový autobus a řada dalších. A ještě Posilový autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí autobus a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října a řada dalších. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu Dich. A ještě jeden tip s předstihem. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symfo. Ve čtvrtek 15. října dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria a spolu s ní zahraje 15. října dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria a spolu s ní zahraje dorazí do klubu District Symphonic metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Sect Symphonic metalová Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule Xandria a spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. A spolu s ní zahrají v Praze i Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Holubčová. Seven Spires a Secret Rule. Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Holubčová. Secret Rule. Tak se bavte. Prorok Rádio, Šárka Holubčová. Prorok Rádio, Šárka Holubčová. Šárka Holubčová. Prorok Rádio.

Pohodová pohoda.

0: Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V dabu i FM. Nebo na Radiatek od rána do večera. V dabu i FM. Nebo na radia.cz. Rána do večera. V dabu i FM. Nebo na radia. Nebo na radia.cz. Rock Radio, co se děje?
1: Léto je
0: Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se...
0: Rock Radio, co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací.
0: Rock Radio, co se děje?
1: Léto je definitivně za námi, takže se nám akce zase vrací. My, takže se nám akce zase vrací pod střechu. A že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit se zase vrací pod střechu. A že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na pod střechu. A že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley v kulturku. A že je jich spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley v kulturním domě barikádníků spousta. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley v kulturním domě barikádníků se staví se svojí. Tak v Praze můžeme vyrazit třeba na Harley v kulturním domě barikádníků se staví se svojí. Tak jdem dál tour. Vyrazit třeba na Harley v kulturním domě barikádníků se staví se svojí. Tak jdem dál tour. Jako host z Harley v kulturním domě barikádníků se staví se svojí. Tak jdem dál tour. Jako host zahrají kulturním domě barikádníků se staví se svojí. Tak jdem

0: tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz Procent státního rozpočtu. Lihovárek.cz Pro bohatší státního rozpočtu. Lihovárek.cz Pro bohatší Česko. Lihovárek.cz Pro bohatší Česko. Lihovárek.cz Pro bohatší Česko.
1: Voda je fajn.
0: CZ Pro bohatší Česko.
1: Voda je fajn.
0: Pro bohatší Česko.
1: Voda je fajn.
0: V Česko.
1: Voda je fajn. V létě na koupání. Voda je fajn. V létě na koupání. Voda je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej je fajn. V létě na koupání. V zimě na hokej. Dáš v létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit v létě na koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Koupání. V zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. A v zimě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku mě na hokej. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt ne. Dá se z ní uvařit pivo. Ale v baráku ji teda uvařit pivo. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. Ale v baráku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my. Charváku ji teda fakt nechceš. A proto jsme tu my. Charvát AS. Fakt nechceš. A proto jsme tu my, Charvát AS. A proto jsme tu my, Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů. Proto jsme tu my, Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů. My, Charvát AS. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a střešních šindel. S. Spolehlivý výrobce asfaltových pásů a

0: Ježka na trhu letenek.
1: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honek. Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov. Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
2: Právě teď jsme pro vás
1: Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
2: Právě teď jsme pro vás
1: pozval do autosalonu Honda Autojarov.
2: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na
1: Honda Autojarov.
2: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní
1: Autojarov.
2: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely. Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V. Připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V. ZR-V. Mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V. ZR-V. Zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V. ZR-V a HR-V a hybridní SUV modely Honda CR-V. ZR-V a HR-V a téměř 250 000 SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 RV, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si k nám ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si k nám otestovat ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si k nám otestovat a RV až téměř 250 000 korun. Přijďte si k nám otestovat a přesvědčit 250 000 korun. Přijďte si k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být korun. Přijďte si k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním může být zábavná, sportovní testovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Sportovní i úsporná zároveň.
3: Půjčte si raději u nás.
4: Všechno, co stránky www.rokovýradio.cz.

0: Značkové slevy. Značkové slevy v Kauflandu, které... Značkové slevy v Kauflandu, které potěší... Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura. Slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura. Bohemia šunka výběrová, které potěší celou rodinu. Například Chodura. Bohemia šunka výběrová 100 gramů za těší celou rodinu. Například Chodura. Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18 dinu. Například Chodura. Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Klad Chodura. Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olmemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a jako 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrcát. Olma Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krém. Florian jogurt za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krém kilo za 6,90 a Jakobs Velvet zrnková káva krém kilo za 290 a Jakobs Velvet zrnková káva krém kilo za 299. Jakobs Velvet zrnková káva krém kilo za 299. Zrnková káva krém kilo za 299,90 až do 13. října. Kréma kilo za 299,90 až do 13. října. Kaufland 299,90 až do 13. října. Kaufland.
1: Spotřební
0: 99,90 až do 13. října. Kaufland.
1: Spotřební
0: 90 až do 13. října. Kaufland.
1: Spotřební daň tvoří
0: do 13. října. Kaufland.
1: Spotřební daň tvoří 14%
0: října. Kaufland.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu.

se do rádia nevešlo na www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokoviradio.cz. Do rádia nevešlo na www.rokoviradio.cz. Já nevešlo na www.rokoviradio.cz. A www.rokoviradio.cz. Rokoviradio.cz. Radio.cz.

0: Když někdo slibuje řešení, poradil, aby si zachovali kritický odstup. Když někdo slibuje řešení, aby si zachovali kritický odstup. Když někdo slibuje řešení, měli bychom se ho zároveň ptát, aby si zachovali kritický odstup. Když někdo slibuje řešení, měli bychom se ho zároveň ptát, jak konkrétně odstup. Když někdo slibuje řešení, měli bychom se ho zároveň ptát, jak konkrétně ho chce udělat. Kdo slibuje řešení, měli bychom se ho zároveň ptát, jak konkrétně ho chce udělat, za jakšení. Měli bychom se ho zároveň ptát, jak konkrétně ho chce udělat, za jaké peníze. Bychom se ho zároveň ptát, jak konkrétně ho chce udělat, za jaké peníze a co pro to udělal. Bychom ptát, jak konkrétně ho chce udělat, za jaké peníze a co pro to udělal dosud. Konkrétně ho chce udělat, za jaké peníze a co pro to udělal dosud. Ho chce udělat, za jaké peníze a co pro to udělal dosud.
1: Odborníci proto doporučují.
0: A co proto udělal dosud?
1: Odborníci proto doporučují před volbami ověřovat původ informací.
0: Dosud.
1: Odborníci proto doporučují před volbami ověřovat původ informací a nespoléhat jen na jeden. Odborníci proto doporučují před volbami ověřovat původ informací a nespoléhat jen na jeden zdroj. Proto doporučují před volbami ověřovat původ informací a nespoléhat jen na jeden zdroj. Potíže se mají před volbami ověřovat původ informací a nespoléhat jen na jeden zdroj. Potíže se ověřovat původ informací a nespoléhat jen na jeden zdroj. Potíže se sluchem mají 2/3 lidí. Se sluchem mají 2/3 lidí ve věku nad 60 let. Praktičtí lékaři by se na ně proto měli. Mají 2/3 lidí ve věku nad 60 let. Praktičtí lékaři by se na ně proto měli podle ministerstva zdravotnictví lidí ve věku nad 60 let. Praktičtí lékaři by se na ně proto měli podle ministerstva zdravotnictví nad 60 let. Praktičtí lékaři by se na ně proto měli podle ministerstva zdravotnictví víc zaměřit při preventlet. Praktičtí lékaři by se na ně proto měli podle ministerstva zdravotnictví víc zaměřit při preventivních prohlídkách. Lékaři by se na ně proto měli podle ministerstva zdravotnictví víc zaměřit při preventivních prohlídkách. U dětí se sledují podle ministerstva zdravotnictví víc zaměřit při preventivních prohlídkách. U dětí se sledují vady sluchu a zdravotnictví víc zaměřit při preventivních prohlídkách. U dětí se sledují vady sluchu už porodnici víc zaměřit při preventivních prohlídkách. U dětí se sledují vady sluchu už porodnici preventivních prohlídkách. U dětí se sledují vady sluchu už porodnici. Další screening by měli podstoupit prohlídkách. U dětí se sledují vady sluchu už porodnici. Další screening by měli podstoupit před nástupem do dětí se sledují vady sluchu už porodnici. Další screening by měli podstoupit před nástupem do školy. Zatímco novorozenci už porodnici. Další screening by měli podstoupit před nástupem do školy. Zatímco novorozenců je vyšetřen. Další screening by měli podstoupit před nástupem do školy. Zatímco novorozenců je vyšetřeno přes dek by měli podstoupit před nástupem do školy. Zatímco novorozenců je vyšetřeno přes 97 opět před nástupem do školy. Zatímco novorozenců je vyšetřeno přes 97% pětiletých méně než novorozenců je vyšetřeno přes 97% pětiletých méně než polovina. Královéhradecký kraj zahájil druhou etapu modern procent pětiletých méně než polovina. Královéhradecký kraj zahájil druhou etapu modernizace náchodské nemocnice než polovina. Na uvolněném místě vznikne nový pavilon D a centrální zastřešené. Na

0: uvolněném místě vznikne nový pavilon D a centrální zastřešená hala. V Praze na jižním uvolněném místě vznikne nový pavilon D a centrální zastřešená hala. V Praze na jižním městě vznikne nový pavilon D a centrální zastřešená hala. V Praze na jižním městě funguje u stanice metra D a centrální zastřešená hala. V Praze na jižním městě funguje u stanice metra C Opatov nový zastřešená hala. V Praze na jižním městě funguje u stanice metra C Opatov nový parkovací dům. V Praze na jižním městě funguje u stanice metra Opatov nový parkovací dům. Vejde se do jižním městě funguje u stanice metra C Opatov nový parkovací dům. Vejde se do něj 500 aut a je u stanice metra C Opatov nový parkovací dům. Vejde se do něj 500 aut a je určen metra C Opatov nový parkovací dům. Vejde se do něj 500 aut a je určený hlavně pro mimopražské tov nový parkovací dům. Vejde se do něj 500 aut a je určený hlavně pro mimopražské řidiče přijíždí parkovací dům. Vejde se do něj 500 aut a je určený hlavně pro mimopražské řidiče přijíždící do metropole. Vejde se do něj 500 aut a je určený hlavně pro mimopražské řidiče přijíždící do metropole po D1. 500 aut a je určený hlavně pro mimopražské řidiče přijíždící do metropole po D1. A určený hlavně pro mimopražské řidiče přijíždící do metropole po D1. Auto tak můžou nechat pražské řidiče přijíždící do metropole po D1. Auto tak můžou nechat na kraji města dál řidiče přijíždící do metropole po D1. Auto tak můžou nechat na kraji města dál pokračovat metrem do metropole po D1. Auto tak můžou nechat na kraji města dál pokračovat metrem. Tolik zprávy D1. Auto tak můžou nechat na kraji města dál pokračovat metrem. Tolik zprávy. Hezký podvečer. Auto tak můžou nechat na kraji města dál pokračovat metrem. Tolik zprávy. Hezký podvečer.
1: Rok.
0: Nechat na kraji města dál pokračovat metrem. Tolik zprávy. Hezký podvečer.
1: Rok Radio.
0: Metrem. Tolik zprávy. Hezký podvečer.
1: Rok Radio. Počasí.
0: Zprávy. Hezký podvečer.
1: Rok Radio. Počasí.
0: Čer.
1: Rok Radio. Počasí.
2: Tak jako vždy ti drahá.
1: Radio. Počasí.
2: Tak jako vždy ti drahá. Děkuji. Tak jako vždy ti drahá. Děkuji za tvoji práci a my... Tak jako vždy ti drahá, děkuji za tvoji práci a my se půjdeme posunout. Tak jako vždy ti drahá, děkuji za tvoji práci a my se půjdeme posunout. Ti drahá, děkuji za tvoji práci a my se půjdeme posunout k našemu počasí. Tak český za tvoji práci a my se půjdeme posunout k našemu počasí. Tak český hydrometeorologický práci a my se půjdeme posunout k našemu počasí. Tak český hydrometeorologický ústav předpoví, my se půjdeme posunout k našemu počasí. Tak český hydrometeorologický ústav předpovídá na čtvrtek půjdem posunout k našemu počasí. Tak český hydrometeorologický ústav předpovídá na čtvrtek k našemu počasí. Tak český hydrometeorologický ústav předpovídá na čtvrtek na pátek s počátkem počasí. Tak český hydrometeorologický ústav předpovídá na čtvrtek na pátek. Tak český hydrometeorologický ústav předpovídá na čtvrtek na pátek s počátku dne jasno. Hydrometeorologický ústav předpovídá na čtvrtek na pátek s počátku dne jasno až polojasno. Během ústav předpovídá na čtvrtek, na pátek, z počátku dne jasno až polojasno, během dne povídá na čtvrtek, na pátek, z počátku dne jasno až polojasno, během dne pak by mělo od severu, na pátek, z počátku dne jasno až polojasno, během dne pak by mělo od severozápadu přibývat oblačnosti, na dne jasno až polojasno, během dne pak by mělo od severozápadu přibývat oblačnosti na jihovýchodě. Jasno až polojasno, během dne pak by mělo od severozápadu přibývat oblačnosti na jihovýchodě. Jasno během dne pak by mělo od severozápadu přibývat oblačnosti na jihovýchodě. Pak by mělo od severozápadu přibývat oblačnosti na jihovýchodě až později večer. Večer se v sever od severozápadu přibývat oblačnosti na jihovýchodě až později večer. Večer se v severozápadní polovině až později večer. Večer se v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť, nejvyšší teploty na 15 stupňů večer. Večer se v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť, nejvyšší teploty na 15 stupňů. Večer se v severozápadní polovině Čech místy vyskytne déšť, nejvyšší teploty na 15 stupních. Západní polovině Čech místy vyskytne déšť, nejvyšší teploty na 15 stupních. Ho, to nám to pěkně kleslo. Místy vyskytne déšť, nejvyšší teploty na 15 stupních. Ho, to nám to pěkně kleslo. No a v 1000 metrech na horách déšť, nejvyšší teploty na 15 stupních. Ho, to nám to pěkně kleslo. No a v 1000 metrech na horách jen vyšší teploty na 15 stupních. Ho, to nám to pěkně kleslo. No a v 1000 metrech na horách jenom 6. 15 stupních, ho, to nám to pěkně kleslo. No a v 1000 metrech na horách jenom 6. Stupních, ho, to nám to pěkně kleslo. No a v 1000 metrech na horách jenom 6. Pěkně kleslo. No a v 1000 metrech na horách jenom 6.
3: Ať už prší.
2: No a v 1000

0: Hezký podvečer zprávy. Hezký podvečer zprávy pro vás má... Zprávy. Hezký podvečer zprávy pro vás má Monika Holub. Hezký podvečer zprávy pro vás má Monika Holubová. Volby jsou... Hezký podvečer zprávy pro vás má Monika Holubová. Volby jsou už za dveřmi. Hezký podvečer zprávy pro vás má Monika Holubová. Volby jsou už za dveřmi. Kampaně vrcholí. Hezký podvečer zprávy pro vás má Monika Holubová. Volby jsou už za dveřmi. Kampaně vrcholí a lidé by se právě pro vás má Monika Holubová. Volby jsou už za dveřmi. Kampaně vrcholí a lidé by se proto měli dávat Monika Holubová. Volby jsou už za dveřmi. Kampaně vrcholí a lidé by se proto měli dávat pozor také. Volby jsou už za dveřmi. Kampaně vrcholí a lidé by se proto měli dávat pozor také na informace, které se dveřmi. Kampaně vrcholí a lidé by se proto měli dávat pozor také na informace, které se k ním dostávají pro kampaně vrcholí a lidé by se proto měli dávat pozor také na informace, které se k ním dostávají prostřednictvím a lidé by se proto měli dávat pozor také na informace, které se k ním dostávají prostřednictvím sociálních sítí. Měli dávat pozor také na informace, které se k ním dostávají prostřednictvím sociálních sítí. Pokračuje o také na informace, které se k ním dostávají prostřednictvím sociálních sítí. Pokračuje odborník na pole informace, které se k ním dostávají prostřednictvím sociálních sítí. Pokračuje odborník na politický dostávají prostřednictvím sociální sítí. Pokračuje odborník na politický marketing Milan Hulín prostřednictvím sociální sítí. Pokračuje odborník na politický marketing Milan Hulínský. Sociální sítí. Pokračuje odborník na politický marketing Milan Hulínský.
1: Příspěvky, které vyvolávají.
0: Pokračuje odborník na politický marketing Milan Hulínský.
1: Příspěvky, které vyvolávají silné emoce na
0: výsledek na politický marketing Milan Hulínský.
1: Příspěvky, které vyvolávají silné
0: marketing Milan Hulínský.
1: Příspěvky, které vyvolávají silné emoce na výsledek často sdílí
0: Milan Hulínský.
1: Příspěvky, které vyvolávají silné emoce na výsledek často sdílejí rychleji než. Příspěvky, které vyvolávají silné emoce na výsledek často sdílejí rychleji než věcné. Příspěvky, které vyvolávají silné emoce na výsledek často sdílejí rychleji než věcné. Vyvolávají silné emoce na výsledek často sdílejí rychleji než věcné vysvětlení. V tom je určité riziko. Na výsledek často sdílejí rychleji než věcné vysvětlení. V tom je určité riziko. Často sdílejí rychleji než věcné vysvětlení. V tom je určité riziko. Proto bych posluchačům poradil rychleji než věcné vysvětlení. V tom je určité riziko. Proto bych posluchačům poradil, aby věcné vysvětlení. V tom je určité riziko. Proto bych posluchačům poradil, aby si zachovali. V tom je určité riziko. Proto bych posluchačům poradil, aby si zachovali kritický odsud. To je riziko. Proto bych posluchačům poradil, aby si zachovali kritický odsud. Když někdo. Proto bych posluchačům poradil, aby si zachovali kritický odsud.

0: metrech na horách jenom 6.
1: Ať už prší nebo paří slunce.
0: Na horách jenom 6.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušt. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat. Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Roky nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Roky slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje. Slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje. Si můžete diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin doprava. Služ diktovat každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin doprava. Slušná muzika každý den. Rok napsání startuje v 18 hodin doprava. Slušná muzika. Rok napsání startuje v 18 hodin doprava. Slušná muzika do každého psání startuje v 18 hodin doprava. Slušná muzika do každého počasí. 18 hodin doprava. Slušná muzika do každého počasí. Slušná muzika do každého počasí.
0: Tak jdeme na
1: muzika do každého počasí.
0: Tak jdeme na dopravičku v
1: do každého počasí.
0: Tak jdeme na dopravičku v Ostravské ulici ve Frýdku
1: počasí.
0: Tak jdeme na dopravičku v Ostravské ulici ve Frýdku místku. Tak jdeme na dopravičku v Ostravské ulici ve Frýdku místku, je nehoda busu. Ostravské ulici ve Frýdku místku je nehoda busu s osobním autem, projíždíte tam se zvýšenou opatrností. No a ještě se samozřejmě Instagram Rokra. Instagram Rokrádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil Instagram Rokrádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepokrádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěv. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: Rádio. Rok na psání.
1: Ahoj!
0: Rok Rádio. Rok na psání.
1: Ahoj!
0: Rok Rádio. Rok na psání.
1: Ahoj! Námořníci!
0: Rok na psání.
1: Ahoj! Námořníci! Máme tu tři minuty.
0: Rok na psání.
1: Ahoj! Námořníci! Máme tu tři minutky po 18. Ahoj, námořníci, máme tu tři minutky po 18. hodině. Ahoj, námořníci, máme tu tři minutky po 18. hodině, je tu čtvrtek Ahoj, námořníci, máme tu tři minutky po 18. hodině, je tu čtvrtek 8.10. Námořníci, máme tu tři minutky po 18. hodině, je tu čtvrtek 8.10. Máme tu tři minutky po 18. hodině, je tu čtvrtek 8.10. No a máme tu další minutky po 18. hodině, je tu čtvrtek 8.10. No a máme tu další společnou hodině, je tu čtvrtek 8.10. No a máme tu další společnou čtvrtek 8.10. No a máme tu další společnou rokovou jízdu 8.10. No a máme tu další společnou rokovou jízdu 2.10. No a máme tu další společnou rokovou jízdu dvouhodinovou, samozřejmě jak jinak, která se zove. No a máme tu další společnou rokovou jízdu dvouhodinovou, samozřejmě jak jinak, která společnou rokovou jízdu dvouhodinovou, samozřejmě jak jinak, která se zove. Rok na rokovou jízdu dvouhodinovou, samozřejmě jak jinak, která se zove. Rok na přání. Jestli si jízdu dvouhodinovou, samozřejmě jak jinak, která se zove. Rok na přání. Jestli si chcete dát čtvrtek, samozřejmě jak jinak, která se zove. Rok na přání. Jestli si chcete dát čtvrtek, jinak, která se zove. Rok na přání. Jestli si chcete dát čtvrtek alternativní nebo nech. Rok na přání. Jestli si chcete dát čtvrtek alternativní nebo nechat volno zvolna přání. Jestli si chcete dát čtvrtek alternativní nebo nechat volno zvolna dojet středu. Jestli si chcete dát čtvrtek alternativní nebo nechat volno zvolna dojet středu, to už je. Dát čtvrtek alternativní nebo nechat volno zvolna dojet středu, to už je na vás. Alternativní nebo nechat volno zvolna dojet středu, to už je na vás. Každopádně všechny vás zdravím. Nechat volno zvolna dojet středu, to už je na vás. Každopádně všechny vás zdraví a na palubě volno zvolna dojet středu, to už je na vás. Každopádně všechny vás zdraví a na palubě volno zvolna dojet středu, to už je na vás. Každopádně všechny vás zdraví a na palubě vás vítá váš kapitán. Každopádně všechny vás zdraví a na palubě vás vítá váš kapitán na vlnách. Slušný rokový muzik. Všechny vás zdraví a na palubě vás vítá váš kapitán na vlnách. Slušný rokový muzik. A na palubě vás vítá váš kapitán na vlnách. Slušný rokový muziky. Jirka Vajgis, tak vítá váš kapitán na vlnách. Slušný rokový muziky. Jirka Vajgis, takže jak si tu dva na vlnách. Slušný rokový muziky. Jirka Vajgis, takže jak si tu dvouhodinovku udělal. Slušný rokový muziky. Jirka Vajgis, takže jak si tu dvouhodinovku udělal. Slušný rokový muziky. Jirka Vajgis, takže jak si tu dvouhodinovku uděláme, takovou ji budeme mít. Muziky. Jirka Vajgis, takže jak si tu dvouhodinovku uděláme, takovou ji budeme mít. Vymy Jirka Vajgis, takže jak si tu dvouhodinovku uděláme, takovou ji budeme mít. Vymy volejte do kapitán, takže jak si tu dvouhodinovku uděláme, takovou ji budeme mít. Vymy volejte do kapitánský kajuty na su dvouhodinovku uděláme, takovou ji budeme mít. Vymy volejte do kapitánský kajut, uděláme, takovou ji budeme mít. Vymy volejte do kapitánský kajuty na 7258444, takovou ji budeme mít. Vymy volejte do kapitánský kajuty na 7258444245. Vymy volejte do kapitánský kajuty na 7258444245, pište na Messenger a taky kajuty na 7258444245, pište na Messenger a taky do mailu na 7258444245, pište na Messenger a taky do mailu, no a 7454424, pište na Messenger a taky do mailu, no a teď si dáme bejvalý 24, pište na Messenger a taky do mailu, no a teď si dáme

0: Máme bývalýho Kudrnáča, dište na Messenger a taky do mailu. No a teď si dáme bývalýho
1: Pečku Indie Arms a během týhle skoro pěti minutovky kukejte na skakového Pečku Indie Arms a během týhle skoro pěti minutovky kukejte na skakovat na náš pirátský pářník, protože Arms a během týhle skoro pěti minutovky kukejte na skakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Pečku Indie Arms a během týhle skoro pěti minutovky kukejte na skakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Pečku Indie Arms a během týhle skoro pěti minutovky kukejte na skakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Pečku Indie Arms a během týhle skoro pěti minutovky kukejte na skakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Pečku Indie Arms a během týhle skoro pěti minutovky kukejte na skakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Pečku Indie Arms a během týhle skoro pěti minutovky

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio.

Tak jo, přátelé, máme za sebou Bona Joviho. Tak jo, přátelé, máme za sebou Bona Joviho s peckou In These Arms a... Tak jo, přátelé, máme za sebou Bona Joviho s peckou In These Arms a už... Přátelé, máme za sebou Bona Joviho s peckou In These Arms a už někdo tadyhle reaguje... Máme za sebou Bona Joviho s peckou In These Arms a už někdo tadyhle reaguje na... Joviho s peckou In These Arms a už někdo tadyhle reaguje na alternativní... Arms a už někdo tadyhle reaguje na alternativní čtvrtek a už někdo tadyhle reaguje na alternativní čtvrtek, což je dobře. Kdo tadyhle reaguje na alternativní čtvrtek, což je dobře, mohli bychom si dát reaguje na alternativní čtvrtek, což je dobře, mohli bychom si dát něco na alternativní čtvrtek, což je dobře, mohli bychom si dát něco takového alternativní čtvrtek, což je dobře, mohli bychom si dát něco takového jako co se což je dobře, mohli bychom si dát něco takového jako co se dobře, mohli bychom si dát něco takového jako co se furt nehraje, dát něco takového jako co se furt nehraje, no a co si dá něco takového jako co se furt nehraje, no a co si dáme takového jako co se furt nehraje, no a co si dáme tak co se furt nehraje, no a co si dáme takhle úvodem. Furt nehraje. No a co si dáme takhle úvodem, kdo nám to tady je? No a co si dáme takhle úvodem, kdo nám to tady vymyslí? A co si dáme takhle úvodem, kdo nám to tady vymyslí? Dáme, co si dáme takhle úvodem, kdo nám to tady vymyslí? Tak takhle úvodem, kdo nám to tady vymyslí? Tak tady Zdeněk, kdo nám to tady vymyslí? Tak tady Zdeněk Drlíček, že bychom se... Kdo nám to tady vymyslí? Tak tady Zdeněk Drlíček, že bychom si mohli dát... tady vymyslí? Tak tady Zdeněk Drlíček, že bychom si mohli dát... a Apage Satana staví? Tak tady Zdeněk Drlíček, že bychom si mohli dát... tak tady Zdeněk Drlíček, že bychom si mohli dát Apage Satanas, tak to není úplně alternativa. Tak tady Zdeněk Drlíček, že bychom si mohli dát Apage Satanas, tak to není úplně alternativa. Zdeněk Drlíček, že bychom si mohli dát Apage Satanas, tak to není úplně alternativa, ale bychom si mohli dát Apage Satanas, tak to není úplně alternativa, ale vůbec nevadí. Apage Satanas, tak to není úplně alternativa, ale vůbec nevadí. Satanas, tak to není úplně alternativa, ale vůbec nevadí. Samozřejmě s panem Brichtou tudlenstu alternativa, ale vůbec nevadí, samozřejmě s panem Brichtou tudlenstu klasickou, ale vůbec nevadí, samozřejmě s panem Brichtou tudlenstu klasickou kultovku, vůbec nevadí, samozřejmě s panem Brichtou tudlenstu klasickou kultovku, mohli bychom tím začít a pak, samozřejmě s panem Brichtou tudlenstu klasickou kultovku, mohli bychom tím začít a pak to s alternativou, samozřejmě s panem Brichtou tudlenstu klasickou kultovku, mohli bychom tím začít a pak to s alternativníme. Tuhle tu klasickou kultovku, mohli bychom tím začít a pak to s alternativníme. Jestli souhlasickou kultovku, mohli bychom tím začít a pak to s alternativníme. Jestli souhlasíte, jestli vás napadá, mohli bychom tím začít a pak to s alternativníme. Jestli souhlasíte, jestli vás napadá něco, začít a pak to s alternativníme. Jestli souhlasíte, jestli vás napadá něco, co by tady mohlo s alternativníme. Jestli souhlasíte, jestli vás napadá něco, co by tady mohlo být, ale často se tu níme. Jestli souhlasíte, jestli vás napadá něco, co by tady mohlo být, ale často se tu nehraje, tak jsem s tím udělám. Jestli souhlasíte, jestli vás napadá něco, co by tady mohlo být, ale často se tu nehraje. Jestli vás napadá něco, co by tady mohlo být, ale často se tu nehraje, tak jsem s tím uděláme si takovej. Co by tady mohlo být, ale často se tu nehraje, tak jsem s tím uděláme si takovej jiný čtvrtek. Mohlo být, ale často se tu nehraje, tak jsem s tím uděláme si takovej jiný čtvrtek. No a samo se tu nehraje, tak jsem s tím uděláme si takovej jiný čtvrtek. No a samozřejmě k tomu napsal, jsem s tím, uděláme si takovej jiný čtvrtek. No a samozřejmě k tomu napsal, tadyhle z Denda, dáme si takovej jiný čtvrtek. No a samozřejmě k tomu napsal, tadyhle z Denda Delíček, jiný čtvrtek. No a samozřejmě k tomu napsal, tadyhle z Denda Delíček, ahoj kapitáne, jiný čtvrtek. No a samozřejmě k tomu napsal, tadyhle z Denda Delíček, ahoj kapitáne. No a samozřejmě k tomu napsal, tadyhle z Denda Delíček.

0: Ahoj kapitáne, prosím tě zahraješ mi, k tomu napsal tady hlas Denda Dalíček, ahoj kapitáne, prosím tě zahraješ mi Apage Satanás, tady hlas Denda Dalíček, ahoj kapitáne, prosím tě zahraješ mi Apage Satanás, Denda Dalíček, ahoj kapitáne, prosím tě zahraješ mi Apage Satanás, dlouho kapitáne, prosím tě zahraješ mi Apage Satanás, dlouho jsem to neslyšel, prosím tě zahraješ mi Apage Satanás, dlouho jsem to neslyšel, poslal bych to všem slušným rockerům, prosím tě zahraješ mi Apage Satanás, dlouho jsem to neslyšel, poslal bych to všem slušným rockerům a vám. Apage Satanás, dlouho jsem to neslyšel, poslal bych to všem slušným rockerům a vám do rádia. Díky. Satanás, dlouho jsem to neslyšel, poslal bych to všem slušným rockerům a vám do rádia. Díky. No tak když to dlouho neslyšel, dlouho jsem to neslyšel, poslal bych to všem slušným rockerům a vám do rádia. Díky. No tak když to dlouho, poslal bych to všem slušným rockerům a vám do rádia. Díky. No tak když to dlouho neslyšel, bych to všem slušným rockerům a vám do rádia. Díky. No tak když to dlouho neslyšel, tak teďka to uslyšíš. A vám do rádia díky. No tak když to dlouho neslyšel, tak teďka to uslyšíš.
1: Rok.
0: Díky. No tak když to dlouho neslyšel, tak teďka to uslyšíš.
1: Rok na přání.
0: Rok. No tak když to dlouho neslyšel, tak teďka to uslyšíš.
1: Rok na přání. Rok rádio.
0: Slyšel, tak teďka to uslyšíš.
1: Rok na přání. Rok rádio.
0: To uslyšíš.
1: Rok na přání. Rok rádio. Rok na přání. Rok rádio. Na přání. Rok rádio. Rok rádio. Rok rádio.

Tak jo, přátelé. Tak jo, přátelé, mám... Tak jo, přátelé, tak jo, přátelé, máme za sebou Bon Joviho s peckou...

0: of the USA. Jim k tomu zpříjemnila jako cestu muzika od Presidents of the USA, a což není úplně hraná kapela, jako cestu muzika od Presidents of the USA, a což není úplně hraná kapela, a jako cestu muzika od Presidents of the USA, a což není úplně hraná kapela od Presidents of the USA, a což není úplně hraná kapela, ale Presidents of the USA, a což není úplně hraná kapela, ale pecku Lump Say, a což není úplně hraná kapela, ale pecku Lump určitě, a což není úplně hraná kapela, ale pecku Lump určitě známe z 90. kapela, ale pecku Lump určitě známe z 90. let zvlášť, ale pecku Lump určitě známe z 90. let zvlášť jako rockeři. Pecku Lump určitě známe z 90. let zvlášť jako rockeři, který tu muziku poslouchají pravidelně. Pecku Lump určitě známe z 90. let zvlášť jako rockeři, který tu muziku poslouchají pravidelně. Určitě známe z 90. let zvlášť jako rockeři, který tu muziku poslouchají pravidelně. A takže 90. let zvlášť jako rockeři, který tu muziku poslouchají pravidelně. A takže rok 1995 zvlášť jako rockeři, který tu muziku poslouchají pravidelně. A takže rok 1995, který tu muziku poslouchají pravidelně. A takže rok 1995 poslouchají pravidelně. A takže rok 1995 dá se to jako vlastně. A takže rok 1995 dá se to jako zkrátit. A takže rok 1995 dá se to jako zkrátit jako pusa. 1995 dá se to jako zkrátit jako pusa. Dá se to jako zkrátit jako pusa. President of the United dá se to jako zkrátit jako pusa. President of the United States of America. To jako zkrátit jako pusa. President of the United States of America. A jak zkrátit jako pusa. President of the United States of America. A jak pecka lampa. President of the United States of America. A jak pecka lamp. Tak se pojďme poslechnout. President of the United States of America. A jak pecka lamp. Tak se pojďme poslechnout. Je veselá. United States of America. A jak pecka lamp. Tak se pojďme poslechnout. Je veselá.
1: Rok na psání.
0: A jak pecka lamp. Tak se pojďme poslechnout. Je veselá.
1: Rok na psání s Jirkou.
0: A jak pecka lamp. Tak se pojďme poslechnout. Je veselá.
1: Rok na psání s Jirkou
0: Vamp. Tak se pojďme poslechnout. Je veselá.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.
0: Pojďme poslechnout. Je veselá.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.
0: Je veselá.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Ani s Jirkou Vajgizem. Jirkou Vajgizem.

Disturb máme tady... Disturb máme tady za sebou. Disturb máme tady za sebou s peckou The Light. Disturb máme tady za sebou s peckou The Light a teď si dáme... Disturb máme tady za sebou s peckou The Light a teď si... Disturb máme tady za sebou s peckou The Light a teď si dáme vlastně trošičku... Disturb máme tady za sebou s peckou The Light a teď si dáme vlastně trošičku jako najedem na tu... ...sebou s peckou The Light a teď si dáme vlastně trošičku jako najedem na tu alternativní... ...peckou The Light a teď si dáme vlastně trošičku jako najedem na tu alternativní vlnu... ...a teď si dáme vlastně trošičku jako najedem na tu alternativní vlnu... ...a volá mi Petr, že si dáme vlastně trošičku jako najedem na tu alternativní vlnu... a volal mi Petr, že se zrovna vracejí s chlapama trošičku jako najedem na tu alternativní vlnu a volal mi Petr, že se zrovna vracejí s chlapama najedem na tu alternativní vlnu a volal mi Petr, že se zrovna vracejí s chlapama z Německa z práce a že by jim k tomu alternativní vlnu a volal mi Petr, že se zrovna vracejí s chlapama z Německa z práce a že by jim k tomu a volal mi Petr, že se zrovna vracejí s chlapama z Německa z práce a že by jim k tomu zpříjemnila, že se zrovna vracejí s chlapama z Německa z práce a že by jim k tomu zpříjemnila jako cestu muzika od zrovna vracejí s chlapama z Německa z práce a že by jim k tomu zpříjemnila jako cestu muzika od prezidenta z Německa z práce a že by jim k tomu zpříjemnila jako cestu muzika od Presidents of the USA práce a že by jim k tomu zpříjemnila jako cestu muzika od Presidents

0: 50 gramů s apkou za 34,90. Hezké máslo 250 gramů s apkou za 34,90. 250 gramů s apkou za 34,90. 50 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčka s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze 4,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Ta svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30. pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9. 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.90. Albert. Dle srovnání k 30.9. Albert. Dle srovnání k 30.9. Albert. Dle srovnání k 30.9. Srovnání k 30.9.
1: Xandria.
0: 30.9.
1: Xandria. Symphonic metalová. Xandria. Symphonic metalová. Xandria. Symphonic metalová krása míří s novou deskou Eclipse. Xandria. Symphonic metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Xandria. Symphonic metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás Symphonic metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. S novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria. Seven Spa. Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a z Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Třipůvab berousí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Třipůvabné ženy. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Třipůvabné ženy. Tři epické kapely. Seven Spires a Secret Rule. Třipůvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden a Secret Rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. 15 rule. Tři půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. 15 půvabné ženy. Tři epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Pražský dny. Tři epické kapely. Jeden večer. 15. říjen. Pražský dystrikt. Jeden večer. 15. říjen. Pražský dystrikt.
2: Když chceš bezpečně nakoupit bitcoiny,

Honda přiváží. Honda přiváží akční. Honda přiváží akční nabídku pro všechny. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridy. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CX. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo mží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CX pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV pro hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním. Rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 100 HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem 40 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Korná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Když bavná zároveň. Honda. The power of dreams. Když uviděň. Honda. The power of dreams. Když uvidíte, the power of dreams. Když uvidíte Albert neporazitelný, power of dreams. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Teď uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás, jihočeské levnější nehledejte. Tento týden u nás, jihočeské máslo, levnější nehledejte. Tento týden u nás, jihočeské máslo, nehledejte. Tento týden u nás, jihočeské máslo 250. Tento týden u nás, jihočeské máslo 250 gramů s apkou. Týden u nás, jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 30. Jihočeské máslo 250.

0: Partnersbanka.
1: Ale, copak?
2: Banka, poradí ty
0: Partnersbanka.
1: Ale, copak? Pískají brzdy.
2: Poradí ty
0: Partnersbanka.
1: Ale, copak? Pískají brzdy.
2: Poradí ty
0: Partnersbanka.
1: Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí. Copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to co. Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme by, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Auto je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi... Opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou. To. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bezpomlčkové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bezpomlčka poruchy CZ. Jevis bez poruchy. Rezervujte na bezpomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy. Rezervujte na bezpomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy.
3: Co?
1: Bezpomlčka poruchy CZ. Jezděte bez poruchy.
3: Co je?
1: Poruchy CZ. Jezděte bez poruchy.
3: Co je?
4: Fungujte.
1: Jezděte bez poruchy.
3: Co je?
4: Fungujte.
1: Bez poruchy.
3: Co je?
4: Fungujte. Křápe.
5: Já to...
3: Co je?
4: Fungujte. Křápe.
5: Já to mu...
3: Co je?
4: Fungujte. Křápe.
5: Já to musím dneska do...
3: Co je?
4: Fungujte. Křápe.
5: Já to musím dneska dodělat.
4: Fungujte.
3: Křápe.
5: Já to musím dneska dodělat.
6: Kliknul vám.
3: Křápe.
5: Já to musím dneska dodělat.
6: Kliknul vám kompresor.
5: Já to musím dneska dodělat.
6: Kliknul vám kompresor.
5: Musím dneska dodělat.
6: Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní.
5: Dneska dodělat.
6: Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a zas... Kliknul vám kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní kompresor. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotech. Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika. Kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro kompresory vzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch vzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce CZ. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické náčinství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí, vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího. Válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího. Najdete na našem e-shopce spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího. Najdete na našem e-shopu na pneumatické nářadí a mnoho dalšího. Najdete na našem e-shopu na www.kompresoředí a mnoho

0: Dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
2: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout,
3: co na letišti Praha dělá. Jdeme na to?
4: Napovím ti. Mluvíme s lidmi z celého světa.
3: Informační služby?
4: Ne.
5: Když chci říct víc.

od srdce. Bela bel dárky od srdce. Bela dárky od srdce. Bela bel cký od srdce. Bela bel CZ od srdce.

jistě nápad víc než obstojný, bezpečně nakoupit bitcoiny. Je to jistě nápad víc než obstojný, koupit bitcoiny. Je to jistě nápad víc než obstojný, s partner s apkou. Je to jistě nápad víc než obstojný, s partner. Je to jistě nápad víc než obstojný.

0: nabídky se... Z nabídky 7 Z nabídky 7 dní Peugeot se ne... Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz, za těch se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz, za těch nejvad potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 5 za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 hodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc mínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. Rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 75 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Tak nečekejte.
0: 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Tak nečekejte.
0: 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
0: Probíhá právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
0: Staňte se právě teď.
1: Tak nečekejte. Jezděte.
0: Staňte se Peugeotákem u Kopecké.
1: Jezděte.
0: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Autosalony.
0: Jezděte. Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký. Služby.
0: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký. Služby, na které se
0: Peugeotákem u Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
0: Více u Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
0: Více na Kopecko.
1: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
0: Více na Kopecký.
1: Na které se snadno zvyká.
0: Více na Kopecký.cz.
1: Snadno zvyká.
0: Více na Kopecký.cz. Rock Radio. Více na Kopecký.cz. Rock Radio. CZ.

0: Děkuji, ahoj.
1: Ano, byl bych tak hodný, nebo byl bych tak...
0: Děkuji, ahoj.
1: Ano, byl bych tak hodný, nebo byl bych tak zlý.
0: Děkuji, ahoj.
1: Ano, byl bych tak hodný, nebo byl bych tak zlý, jak chcete.
0: Ahoj.
1: Ano, byl bych tak hodný, nebo byl bych tak zlý, jak chcete. Každopádně. Ano, byl bych tak hodný, nebo byl bych tak zlý, jak chcete. Každopádně tady jsou zakázaný ovoce. Byl bych tak hodný, nebo byl bych tak zlý, jak chcete. Každopádně tady jsou zakázaný ovoce pro tebe, nebo byl bych tak zlý, jak chcete. Každopádně tady jsou zakázaný ovoce pro tebe, Mílo. Bych tak zlý, jak chcete. Každopádně tady jsou zakázaný ovoce pro tebe, Mílo. A město andělů, chcete? Každopádně tady jsou zakázaný ovoce pro tebe, Mílo. A město andělů. Každopádně tady jsou zakázaný ovoce pro tebe, Mílo. A město andělů.
2: Rock Radio.
1: Jsou zakázaný ovoce pro tebe, Mílo. A město andělů.
2: Rock Radio. Rock Radio.
1: Ovoce pro tebe, Mílo. A město andělů.
2: Rock Radio. Rock Radio. Rock na přání.
1: A město andělů.
2: Rock Radio. Rock Radio. Rock na přání.
1: Město andělů.
2: Rock Radio, Rock Radio, rock na psání. Rock Radio, Rock Radio, rock na psání. Radio, Rock Radio, rock na psání. Radio, rock na psání. Rock na psání. Rock na psání.

0: Tak to byly ACDC. Tak to byly ACDC, známý to elektrik. Tak to byly ACDC, známý to elektrikáři z výbušnou. Tak to byly ACDC, známý to elektrikáři z výbušnou peckou. Tak to byly ACDC, známý to elektrikáři z výbušnou peckou TNT ze 70. Tak to byly ACDC, známý to elektrikáři z výbušnou peckou TNT ze 76. Tak to byly ACDC, známý to elektrikáři z výbušnou peckou TNT ze 76. A já jsem tady dostal krásnou hlasovou zprávu od Miloslava Opltá.
1: Ahoj kapitáne, prosím tě, byl bys tak hodný a zahrá mi Město andělů od zakázaného ovoce, bude to pro všechny. Děkuji.
0: Ano,
1: bylo pro všechny.

0: dohrávají svůj Elán Nightwishové a my si dáme teďka zase... Tak přátelé, tady nám dohrávají svůj Elán Nightwishové a my si dáme teďka zase oproti tý alternativě. Dohrávají svůj Elán Nightwishové a my si dáme teďka zase oproti tý alternativě a nebojte se, bude oproti tý alternativě a nebojte se, bude ještě dost. Jednu klasiku a to budou alternativy a nebojte se, bude ještě dost. Jednu klasiku a to budou Uriáši. Nebojte se, bude ještě dost. Jednu klasiku a to budou Uriáši. Dost. Jednu klasiku a to budou Uriáši, o kterých si... Jednu klasiku a to budou Uriáši, o kterých si zavolal Leoš Příbrami. A to budou Uriáši, o kterých si zavolal Leoš Příbrami, který by chtěl všem. To budou Uriáši, o kterých si zavolal Leoš Příbrami, který by chtěl všem, co milují rok a metal. Uriáši, o kterých si zavolal Leoš Příbrami, který by chtěl všem, co milují rok a metal, aby tam... Který si zavolal Leoš Příbrami, který by chtěl všem, co milují rock a metal, aby ta muzika... Leoš Příbrami, který by chtěl všem, co milují rock a metal, aby ta muzika nezanikla. Který by chtěl všem, co milují rock a metal, aby ta muzika nezanikla.
1: Nechat zahrát klasiku Lady in...
0: Chtěl všem, co milují rock a metal, aby ta muzika nezanikla.
1: Nechat zahrát klasiku Lady in Black za 70...
0: Rock a metal, aby ta muzika nezanikla.
1: Nechat zahrát klasiku Lady in Black za 70...
0: Nezanikla.
1: Nechat zahrát klasiku Lady in Black za 70... prvního. No tak jdem vzpomínat.
0: Nikla,
1: nechat zahrát klasiku Lady in Black za 71. No tak jdem vzpomínat. Hrát klasiku Lady in Black za 71. No tak jdem vzpomínat.
2: Rock Radio.
1: Lady in Black za 71. No tak jdem vzpomínat.
2: Rock Radio.
1: In Black za 71. No tak jdem vzpomínat.
2: Rock Radio. Rock Radio.
1: 71. No tak jdem vzpomínat.
2: Rock Radio. Rock Radio. Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Psání s Jirkou Vajgizem. Jirkou Vajgizem.

Tak přátelé, tady nám dojela... Tak přátelé, tady nám dojela dohrávaj svůj elán Nightwishové a my si dáme teď... Tak přátelé, tady nám dojela...

0: www.sportovnia.cz.
1: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné?
0: Z.
1: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada. Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada. Velkofažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada. Velkoformátová dlažba, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada. Velkoformátová dlažba Best Prilla mizí drobné i dobrá nálada. Velkoformátová dlažba Best Prilla má mine i dobrá nálada. Velkoformátová dlažba Best Prilla má minimum spár a nálada. Velkoformátová dlažba Best Prilla má minimum spár 5 barev a rovnou hranu. Velkoformátová dlažba Best Prilla má minimum spár 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Dlažba Best Prilla má minimum spár 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka Prilla má minimum spár 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 8 minimum spár 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm pár 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm F a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Prilla. 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Prilla.
2: Stačí si vybrat.
1: Best Prilla, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Prilla. Udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Prilla.
2: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
1: Auto. Nejlepší dlažba Best Prilla.
2: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
1: Lepší dlažba Best Prilla.
2: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
1: Best Prilla.
2: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
1: Prilla.
2: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz. Vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
3: Finální výprodej
2: ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
3: Finální výprodej ve velkém stylu.
2: Izomat.cz.
3: Finální výprodej ve velkém stylu.
2: Izomat.cz.
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrchol. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas užkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 290 ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 290 právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách ty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sport 99 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu. 9 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu. Nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
4: AC/DC Metallica.
3: Sportissimo. Život v pohybu.
4: AC/DC Metallica Pink Floyd.
3: Sportissimo. Život v pohybu.
4: AC/DC Metallica Pink Floyd Led Zeppelin a
3: v pohybu.
4: AC/DC Metallica Pink Floyd Led Zeppelin a další legendy v AC/DC Metallica Pink Floyd Led Zeppelin a další legendy v jedinečném AC/DC Metallica Pink Floyd Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí Metallica Pink Floyd Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí Pink Floyd Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě Rockin' Symphony další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě Rockin' Symphony Legends v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony Legends Live Forever a speciálním pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony Legends Live Forever a speciální host večera na jednom místě.

Rockin' Symphony Legends Live Forever a speciální host večera skupina Rockin' Symphony Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. října Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum a speciální host večera skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum Praha večera skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum Praha. Nenechte 27. října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony října O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live for O2 Univerzum Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky. Nechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster. Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster. Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster. Komínky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster. Komín musíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster. Komín musí mít Ticketportál a Ticketmaster. Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Ticketmaster. Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny. Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny. Komín musí mít pořádnej.

0: Oslavte 30. Oslavte 30. Oslavte 30. výročí legendy. Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici. Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a Kolizlevia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a Koliz lehké slitiny. 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a Koliz lehké slitiny. Nyní vyniká svým designem, prémiovým lakováním a Koliz lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celo z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
1: Na vaši návštěvu
0: již 30 let vaší ideální volbou.
1: Na vaši návštěvu se těší
0: let vaší ideální volbou.
1: Na vaši návštěvu se těší Autobranka
0: ideální volbou.
1: Na vaši návštěvu se těší Autobranka váš Na vaši návštěvu se těší Autobranka váš autorizovaný prodej. Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. Vobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www. Autobrankovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www. Autobranka.cz vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www. Autobranka.cz
2: Máze
1: a v Náchodě. www. Autobranka.cz
2: Máte dlažbu plnou
1: chodě. www. Autobranka.cz
2: Máte dlažbu plnou spa
1: www. Autobranka.cz
2: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drob.

0: CZ.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělce.
1: Co?
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
0: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
0: Specialista na skla pro zemědělské a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovnické a stavební stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: Skla pro stroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: Pro stroje CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
1: CZ.
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo...
0: Specialista na skla pro pracovní stroje.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište...
0: Na skla pro pracovní stroje.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do
0: pracovní stroje.
2: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo víte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci? Stylová řešení prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci? Stylová řešení a nejoblíbenější na web siko.cz, kde najdete inspiraci? Stylová řešení a nejoblíbenější trendy CZ, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafické inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupel inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupel stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh nejnovější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10% její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc koupelnu sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% sleva 10 000 korun. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. A jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupel sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní, cent na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlahy. Podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. I vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz. Ní a také podlah. Siko.cz. Také podlah. Siko.cz.
3: Přestaň být ten... Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Přestaň být jen divákem. Astakem. A staň se součástí příběhu. A staň se součástí... A staň se součástí příběhu. Navštiv... A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti... Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Plné emocí.

0: místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou... Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. V realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kous bereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another world. A přitom kousek od tebe. Another world. A přitom kousek od tebe. Another world. Tom kousek od tebe. Another world. Tebe. Another world. Jiná realita CZ. Another world. Jiná realita CZ. The world. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ. Jiná realita CZ. Realita CZ. Ta CZ.
1: Z nabídky se... Z nabídky 7 dní. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiď z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz, ký 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz, za těch Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz, za těch nejvýhodnějších podmínek radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz, za těch nejvýhodnějších podmínek. Pořiďte si i vy svůj nový vůz, za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodíte si i vy svůj nový vůz, za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rift. Vy svůj nový vůz, za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter, za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter, již za pět výhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter, již za 525 tisíc podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter, již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot, již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď. 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď. Pro 5 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď. Pro svůj 7 dní Peugeot probíhá právě teď. Pro svůj nový Peugeot. Peugeot probíhá právě teď. Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru. Si přijďte k Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
2: To je Domanský.
1: K Domanskému. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru. Velký výběr vozů skladem i hned k odběru.
2: To je Domanský.
1: Auto kupujte až i hned k odběru.
2: To je Domanský.
1: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
2: To je Domanský.
1: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
2: Domanský.
1: Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
0: Rock Radio.
1: Kupujte až s nabídkou od Domanského.
0: Rock Radio.
1: Nabídkou od Domanského.
0: Rock Radio.
1: Domanského.

Komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v e-systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na OK pomlčka pro firmy i domácnosti.

Dabu i FM Muzyka. W Dabu i FM. W Dabu i FM nebo na W Dabu i FM nebo na radia.cz. W Dabu i FM nebo na radia.cz. W Dabu i FM nebo na radia.cz. Rock i FM nebo na radia.cz. Rock Radio nebo na radia.cz. Rock Radio radia.cz. Rock Radio .cz.

ten pravej tah. Profi. Nebo na ok.seto.cz. OK Seto, ten pravej tah. .seto.cz. OK Seto, ten pravej tah. Profi voda. .cz. OK Seto, ten pravej tah. Profi voda. OK Seto, ten pravej tah. Profi voda. Ten pravej tah.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda ceny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz
0: krk. Desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší.
0: Rukou. Profivoda.cz.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla prostor.cz.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla prostroje.
1: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla prostroje.
1: Strč prst skrz krk.
2: Znám lepší. Skla prostroje.
1: CZ.
2: Znám lepší. Skla prostroje. CZ. Znám lepší. Skla prostroje. CZ. Lepší. Skla prostroje.

0: Within Temptation starý tur. Within Temptation starý turunen a pro. Within Temptation starý turunen a Paradise. Within Temptation starý turunen a Paradise What About Us. No a teď další Temptation starý turunen a Paradise What About Us. No a teď další alternativa turunen a Paradise What About Us. No a teď další alternativa do vás a pro vás a přát turunen a Paradise What About Us. No a teď další alternativa do vás a pro vás a Paradise What About Us. No a teď další alternativa do vás a pro vás a přátelé, psal mi Leoš Hruška. Das. No a teď další alternativa do vás a pro vás, přátelé, psal mi Leoš Hruška. Teď další alternativa do vás a pro vás, přátelé, psal mi Leoš Hruška. Ahoj kapitáne, alternativa do vás a pro vás, přátelé, psal mi Leoš Hruška. Ahoj kapitáne, dneska má svá novida, úplně bych zapomněl. Tak všem věrkám přeju krásné jmeniny a zapomněl. Tak všem věrkám přeju krásné jmeniny a posílám hudlánky. Tak všem věrkám přeju krásné jmeniny a posílám hudlánky. No, všem věrkám přeju krásné jmeniny a posílám hudlánky. No, ale ještě tam přeju krásné jmeniny a posílám hudlánky. No, ale ještě tady píše, ale krásné jmeniny a posílám hudlánky. No, ale ještě tady píše, ale nevím o žádné jmeniny a posílám hudlánky. No, ale ještě tady píše, ale nevím o žádné písničlánky. No, ale ještě tady píše, ale nevím o žádné písničce. No, ale ještě tady píše, ale nevím o žádné písničce, kde by se o ní zpívalo. Ale ještě tady píše, ale nevím o žádné písničce, kde by se o ní zpívalo. Tak něco píše, ale nevím o žádné písničce, kde by se o ní zpívalo. Tak něco vyber ty. Hele, nevím o žádné písničce, kde by se o ní zpívalo. Tak něco vyber ty. Hele, já jsem tady našel písničce, kde by se o ní zpívalo. Tak něco vyber ty. Hele, já jsem tady našel akorát Věru Špinárovou, kde by se o ní zpívalo. Tak něco vyber ty. Hele, já jsem tady našel akorát Věru Špinárovou. Zpívalo, tak něco vyber ty. Hele, já jsem tady našel akorát Věru Špinárovou, ale nevyber ty. Hele, já jsem tady našel akorát Věru Špinárovou, ale nevím. Hele, já jsem tady našel akorát Věru Špinárovou, ale nevím. Já jsem tady našel akorát Věru Špinárovou, ale nevím, to by, já nevím, jestli by. Našel akorát Věru Špinárovou, ale nevím, to by, já nevím, jestli by to Leošovi úplně sedlo. Špinárovou, ale nevím, to by, já nevím, jestli by to Leošovi úplně sedlo. Tak když nevím, to by, já nevím, jestli by to Leošovi úplně sedlo. Tak když jsme tady v rámci alternativního čtvrtkem, to by, já nevím, jestli by to Leošovi úplně sedlo. Tak když jsme tady v rámci alternativního čtvrtku, jak já myslím, já nevím, jestli by to Leošovi úplně sedlo. Tak když jsme tady v rámci alternativního čtvrtku, jak já to Leošovi úplně sedlo. Tak když jsme tady v rámci alternativního čtvrtku, jak já myslím, že žádnou věru sedlo. Tak když jsme tady v rámci alternativního čtvrtku, jak já myslím, že žádnou věru neula. Když jsme tady v rámci alternativního čtvrtku, jak já myslím, že žádnou věru neurazí kapela Vltava. Si alternativního čtvrtku, jak já myslím, že žádnou věru neurazí kapela Vltava. Kapela je to krásná česká a tu vám k svátku milé krásná česká a tu vám k svátku milé Věry posílá vaša česká a tu vám k svátku milé Věry posílá váš kapitán na vlnách a tu vám k svátku milé Věry posílá váš kapitán na vlnách slušný rok a tu vám k svátku milé Věry posílá váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Tu vám k svátku milé Věry posílá váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis a tohle už posílá váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis a tohle už je kapitán Pejsek. Posílá váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis a tohle už je kapitán Pejsek. Na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis a tohle už je kapitán Pejsek. Muziky Jirka Vajgis a tohle už je kapitán Pejsek.
1: Rok
0: a tohle už je kapitán Pejsek.
1: Rok na přání.
0: To už je kapitán Pejsek.
1: Rok na přání.
0: Rok. Kapitán Pejsek.
1: Rok na přání.
0: Rok.
1: Rok na přání.
0: Rok rádio.
1: Rok na přání.
0: Rok rádio.
1: Na přání.
0: Rok rádio.
1: Rok rádio.

0: Tak to byl kapitán Pejsek. Tak to byl kapitán Pejsek pro všechny. Tak to byl kapitán Pejsek pro všechny. Tak to byl kapitán Pejsek pro všechny. Věrky. Tak to byl kapitán Pejsek pro všechny. Věrky. No a než si dáme POD. Tak to byl kapitán Pejsek pro všechny. Věrky. No a než si dáme POD a kapitán Pejsek pro všechny. Věrky. No a než si dáme POD a breaking, tradiční výzva pro Pejsek pro všechny. Věrky. No a než si dáme POD a breaking, tradiční výzva pro vás posluchače rock rádiové pro naše námořníky. Pokud chcete zahrát VIP píseň na posluchače rock rádiové pro naše námořníky.
1: Rock Radio.

0: Šťastná. Ahoj, kapitáne, jestli můžeš pošlit tam něco. Ještě mi tady psala Kateřina Šťastná. Ahoj, kapitáne, jestli můžeš pošlit tam něco pro lepší náladu. Psala Kateřina Šťastná. Ahoj, kapitáne, jestli můžeš pošlit tam něco pro lepší náladu všem. Dík, Kateřina Šťastná. Ahoj, kapitáne, jestli můžeš pošlit tam něco pro lepší náladu všem. Dík, nějak dneska. Ahoj, kapitáne, jestli můžeš pošlit tam něco pro lepší náladu všem. Dík, nějak dneska. Nemůžu říkat, jestli můžeš pošlit tam něco pro lepší náladu všem. Dík, nějak dneska. Nemůžu říkat co a jak, něco pro lepší náladu všem. Dík, nějak dneska nemůžu říkat co a jak, mám lidi tak trochu plný náladu všem. Dík, nějak dneska nemůžu říkat co a jak, mám lidi tak trochu. Dík, nějak dneska nemůžu říkat co a jak, mám lidi tak trochu plný zuby, jsem urolog v nemocnici. Jak dneska nemůžu říkat co a jak, mám lidi tak trochu plný zuby, jsem urolog v nemocnici. Nemůžu říkat co a jak, mám lidi tak trochu plný zuby, jsem urolog v nemocnici a dnešní den fakt stál. Co a jak, mám lidi tak trochu plný zuby, jsem urolog v nemocnici a dnešní den fakt stál za to. Tak jsem se ptal, tak trochu plný zuby, jsem urolog v nemocnici a dnešní den fakt stál za to. Plný zuby, jsem urolog v nemocnici a dnešní den fakt stál za to. Tak jsem se ptal, Káči, jsem urolog v nemocnici a dnešní den fakt stál za to. Tak jsem se ptal, Káči, jestli je přímo mudr, tak říkala, že v nemocnici a dnešní den fakt stál za to. Tak jsem se ptal, Káči, jestli je přímo mudr, dnešní den fakt stál za to. Tak jsem se ptal, Káči, jestli je přímo mudr, tak říkala, že jo, že je to podobný jako orny. Tak jsem se ptal, Káči, jestli je přímo mudr, tak říkala, že jo, že je to podobný jako ornitolog. Káči, jestli je přímo mudr, tak říkala, že jo, že je to podobný jako ornitolog, že přímo mudr, tak říkala, že jo, že je to podobný jako ornitolog, že trávíte celý den mezi ptákama. Říkala, že jo, že je to podobný jako ornitolog, že trávíte celý den mezi ptákama. Jasně, podobný jako ornitolog, že trávíte celý den mezi ptákama. Jasně, tomu úplně rozumím, musíte být ornitolog, že trávíte celý den mezi ptákama. Jasně, tomu úplně rozumím, musí to být strašný masakr, trávíte celý den mezi ptákama. Jasně, tomu úplně rozumím, musí to být strašný masakr, celý den mezi ptákama. Jasně, tomu úplně rozumím, musí to být strašný masakr, já jsem vybral. Jasně, tomu úplně rozumím, musí to být strašný masakr, já jsem vybral skladbu z 83. Tomu úplně rozumím, musí to být strašný masakr, já jsem vybral skladbu z 83. Rozumím, musí to být strašný masakr, já jsem vybral skladbu z 83. This Charming Man, a myslím, že tenhle ten neokouzlující. This Charming Man, a myslím, že tenhle ten neokouzlující chlápek vám udělá radost všem. This Charming Man, a myslím, že tenhle ten neokouzlující chlápek vám udělá radost všem, i když ty máš asi Charming Man, a myslím, že tenhle ten neokouzlující chlápek vám udělá radost všem, i když ty máš asi chlap. A myslím, že tenhle ten neokouzlující chlápek vám udělá radost všem, i když ty máš asi chlap úplný zuby, veď dnes. Okouzlující chlápek vám udělá radost všem, i když ty máš asi chlap úplný zuby, veď dneska, Káčo. Chlápek vám udělá radost všem, i když ty máš asi chlap úplný zuby, veď dneska, Káčo.
1: Rok na psání.
0: Udělá radost všem, i když ty máš asi chlap úplný zuby, veď dneska, Káčo.
1: Rok na psání.
0: Všem, i když ty máš asi chlap úplný zuby, veď dneska, Káčo.
1: Rok na psání s Jirkou.
0: Asi chlap úplný zuby, veď dneska, Káčo.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.
0: Úplný zuby, veď dneska, Káčo.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.
0: Dneska, Káčo.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.
0: Čo?
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem. Rok na psání s Jirkou Vajgizem. I s Jirkou Vajgizem. U Vajgizem.

do it. Dohrávají nám POD nebo... Dohrávají nám POD nebo Payable... Dohrávají nám POD nebo Payable on the Earth, jak chcete. Dohrávají nám POD nebo Payable on the Earth, jak chcete. Dohrávají nám POD nebo Payable on the Earth, jak chcete. Break in dva roky... Dohrávají nám POD nebo Payable on the Earth, jak chcete. Break in dva roky stará skladba. Nám POD nebo Payable on the Earth, jak chcete. Break in dva roky stará skladba. Teď si dáme trošku skladbu. Payable on the Earth, jak chcete. Break in dva roky stará skladba. Teď si dáme trošku skladbu starší. Chcete. Break in dva roky stará skladba. Teď si dáme trošku skladbu starší. Je Tomáš Beck po mailu měl. Teď si dáme trošku skladbu starší. Je Tomáš Beck po mailu měl skvělý nápad. Napsal nazdar kapitáne. Skladbu starší. Je Tomáš Beck po mailu měl skvělý nápad. Napsal nazdar kapitáne, nešlo by na Tomáš Beck po mailu měl skvělý nápad. Napsal nazdar kapitáne, nešlo by nám při čtvrtku k vaření. Měl skvělý nápad. Napsal nazdar kapitáne, nešlo by nám při čtvrtku k vaření. Měl skvělý nápad. Napsal nazdar kapitáne, nešlo by nám při čtvrtku k vaření zahrát něco. Napsal nazdar kapitáne, nešlo by nám při čtvrtku k vaření zahrát něco z alternativy, co má. Nám při čtvrtku k vaření zahrát něco z alternativy, co má v playlistu vaše sesterská stanice. K vaření zahrát něco z alternativy, co má v playlistu vaše sesterská stanice. Co z alternativy, co má v playlistu vaše sesterská stanice. The Smiths. Co má v playlistu vaše sesterská stanice. The Smiths. V playlistu vaše sesterská stanice. The Smiths. Jasně, Smithy si dáme. Sesterská stanice. The Smiths. Jasně, Smithy si dáme. Ještě stanice. The Smiths. Jasně, Smithy si dáme. Ještě mi tady psala The Smiths. Jasně, Smithy si dáme. Ještě mi tady psala Kateřina Smiths. Jasně, Smithy si dáme. Ještě mi tady psala Kateřina Šťastná. Jasně, Smithy si dáme. Ještě mi tady psala Kateřina Šťastná. Ahoj kapitáne, jestli můžu. Smithy si dáme. Ještě mi tady psala Kateřina

dies lovis ordinarius modulis singularibus vivis ordinarius modulis singularibus vificarius modulis singularibus vificari potest codulis singularibus vificari potest quod si singularibus vificari potest quod si pluribus vificari potest quod si pedes tuis pontes vificari potest quod si pedes tuis pontes altari potest quod si pedes tuis pontes altare coeperint quod si pedes tuis pontes altare coeperint si pedes tuis pontes altare coeperint ne cohibes tuis pontes altare coeperint ne cohibueris pontes altare coeperint ne cohibueris are coeperint ne cohibueris coeperint ne cohibueris ne cohibueris. Přátelé, dnes jste slyšeli cohibueris. Přátelé, dnes jste slyšeli, odbyla se bris. Přátelé, dnes jste slyšeli, odbyla. Přátelé, dnes jste slyšeli, odbyla 7. hodina večerní návštěvy. Přátelé, dnes jste slyšeli, odbyla 7. hodina večerní náš čtvrtek. Přátelé, dnes jste slyšeli, odbyla 7. hodina večerní náš čtvrtek ve znamení alternativní. Dnes jste slyšeli, odbyla 7. hodina večerní náš čtvrtek ve znamení alternativní hudby. Je slyšeli, odbyla 7. hodina večerní náš čtvrtek ve znamení alternativní hudby. Je tu. Hoď odbyla 7. hodina večerní náš čtvrtek ve znamení alternativní hudby. Je tu. Hoďte na večerní náš čtvrtek ve znamení alternativní hudby. Je tu. Hoďte na chvíli starosti za hlavu, čtvrtek ve znamení alternativní hudby je tu. Hoďte na chvíli starosti za hlavu a vychutnejte si znamení alternativní hudby je tu. Hoďte na chvíli starosti za hlavu a vychutnejte si hudbu společně s námi je tu. Hoďte na chvíli starosti za hlavu a vychutnejte si hudbu společně s námi. I obyčejný tu. Hoďte na chvíli starosti za hlavu a vychutnejte si hudbu společně s námi. I obyčejný. Hoďte na chvíli starosti za hlavu a vychutnejte si hudbu společně s námi. I obyčejný čtvrtek se může rozeznít za hlavu a vychutnejte si hudbu společně s námi. I obyčejný čtvrtek se může rozeznít. Je hlavu a vychutnejte si hudbu společně s námi. I obyčejný čtvrtek se může rozeznít. Je hudbu společně s námi. I obyčejný čtvrtek se může rozeznít. Jedinečnými čně s námi. I obyčejný čtvrtek se může rozeznít. Jedinečnými melodiemi. A pokud se vaše nohy obyčejný čtvrtek se může rozeznít. Jedinečnými melodiemi. A pokud se vaše nohy sami od sebe dají tance, může rozeznít. Jedinečnými melodiemi. A pokud se vaše nohy sami od sebe dají tance, nebraň znít jedinečnými melodiemi. A pokud se vaše nohy sami od sebe dají tance, nebraň jedinečnými melodiemi. A pokud se vaše nohy sami od sebe dají tance, nebraňte se tomu. A pokud se vaše nohy sami od sebe dají tance, nebraňte se tomu. Tak takhle květnatě. Pokud se vaše nohy sami od sebe dají tance, nebraňte se tomu. Tak takhle květnatě. Sami od sebe dají tance, nebraňte se tomu. Tak takhle květnatě, nějak si to představujte, nebraňte se tomu. Tak takhle květnatě nějak si to představovala naše. Nebraňte se tomu. Tak takhle květnatě nějak si to představovala naše milá posluchačka. Tak takhle květnatě nějak si to představovala naše milá posluchačka. Květnatě nějak si to představovala naše milá posluchačka. A Marie Sojková byla. Jak si to představovala naše milá posluchačka. A Marie Sojková bylo to samozřejmě lakovala naše milá posluchačka. A Marie Sojková bylo to samozřejmě latinsky naše milá posluchačka. A Marie Sojková bylo to samozřejmě latinsky nebo se o to aspoň posluchačka. A Marie Sojková bylo to samozřejmě latinsky nebo se o to aspoň časové znamení Sojková bylo to samozřejmě latinsky nebo se o to aspoň časové znamení pokusilo bylo to samozřejmě latinsky nebo se o to aspoň časové znamení pokusilo no a vypsat latinsky nebo se o to aspoň časové znamení pokusilo no a vy přátelé se těšte na druhou nebo se o to aspoň časové znamení pokusilo no a vy přátelé se těšte na druhou polovinu to aspoň časové znamení pokusilo no a vy přátelé se těšte na druhou polovinu znamení pokusilo no a vy přátelé se těšte

na druhou polovinu našeho roku na přání silo. No a vy, přátelé, se těšte na druhou polovinu našeho roku na přání Maruška. A vy, přátelé, se těšte na druhou polovinu našeho roku na přání Maruška. Se samozřejmě se těšte na druhou polovinu našeho roku na přání Maruška. Se samozřejmě může něco přát taky a zahraje polovinu našeho roku na přání Maruška. Se samozřejmě může něco přát taky a zahrajeme to našeho roku na přání Maruška. Se samozřejmě může něco přát taky a zahrajeme to na přání Maruška. Se samozřejmě může něco přát taky a zahrajeme to jí to hned po otvíráku. Samozřejmě může něco přát taky a zahrajeme to jí to hned po otvíráku naší druhé hodiny. To přát taky a zahrajeme to jí to hned po otvíráku naší druhé hodiny. A zahrajeme to jí to hned po otvíráku naší druhé hodiny. To znamená kapela Bad Wolves. Jí to hned po otvíráku naší druhé hodiny. To znamená kapela Bad Wolves a předělávce od Cranberry. Po otvíráku naší druhé hodiny. To znamená kapela Bad Wolves a předělávce od druhé hodiny. To znamená kapela Bad Wolves a předělávce od Cranberries Zombie. To znamená kapela Bad Wolves a předělávce od Cranberries Zombie. Kapela Bad Wolves a předělávce od Cranberries Zombie. A předělávce od Cranberries Zombie. Kapela od Cranberries Zombie. Zombie.

0: nebo kdy to bylo, ani nevím. Každopádně před třema rokama, nebo kdy, tady v tom roku na přání, nebo kdy to bylo, ani nevím. Tak si dáme skladbu Pešáci z roku 2007 před dvouma nebo před rokem, já nevím, ale jednou jsme je tady, myslím, hráli.
1: Rock napsání.

Přátelé moji námořní, jako vždy jsem toho...

Snart.

0: námořníci, ale u nás docela teda solidně, i máme úplně zakryté, tak já nevím, jestli u vás padají malé kapky, milí námořníci, ale u nás docela teda solidně, i máme úplně zakapané okraj malé kapky, milí námořníci, ale u nás docela teda solidně, i máme úplně zakapané okno od kapky, milí námořníci, ale u nás docela teda solidně, i máme úplně zakapané okno od deště, láspoj nám, ale u nás docela teda solidně, i máme úplně zakapané okno od deště, láspoj nám to zalej zadarmo, teda solidně, i máme úplně zakapané okno od deště, láspoj nám to zalej zadarmo zahrádky, co vy? I máme úplně zakapané okno od deště, láspoj nám to zalej zadarmo zahrádky, co vy na to? Úplně zakapané okno od deště, láspoj nám to zalej zadarmo zahrádky, co vy na to? Tak to byly okno od deště, láspoj nám to zalej zadarmo zahrádky, co vy na to? Tak to byly Pretty Maids a teď ještě, láspoj nám to zalej zadarmo zahrádky, co vy na to? Tak to byly Pretty Maids a teď si dáme zase nějak, láspoj nám to zalej zadarmo zahrádky, co vy na to? Tak to byly Pretty Maids a teď si dáme zase nějakou českou zadarmo zahrádky, co vy na to? Tak to byly Pretty Maids a teď si dáme zase nějakou českou, vy na to? Tak to byly Pretty Maids a teď si dáme zase nějakou českou muziku. Volal mi Marcel. To byly Pretty Maids a teď si dáme zase nějakou českou muziku. Volal mi Marcel už před. A teď si dáme zase nějakou českou muziku. Volal mi Marcel už před nějakou dobou, že by si dal Krej. Dáme zase nějakou českou muziku. Volal mi Marcel už před nějakou dobou, že by si dal Krejsony. Českou muziku. Volal mi Marcel už před nějakou dobou, že by si dal Krejsony, něco takového, co jsme tady dlouho volal mi Marcel už před nějakou dobou, že by si dal Krejsony, něco takového, co jsme tady dlouho neslyšeli. Marcel už před nějakou dobou, že by si dal Krejsony, něco takového, co jsme tady dlouho neslyšeli. A že by to bylo hlavně už před nějakou dobou, že by si dal Krejsony, něco takového, co jsme tady dlouho neslyšeli. A že by to bylo hlavně si dal Krejsony, něco takového, co jsme tady dlouho neslyšeli. A že by to bylo hlavně všem na pohodu, něco takového, co jsme tady dlouho neslyšeli. A že by to bylo hlavně všem na pohodu. Tady dlouho neslyšeli. A že by to bylo hlavně všem na pohodu. Helejte se, tak já jsem se. A že by to bylo hlavně všem na pohodu. Helejte se, tak já jsem se podíval, co jsme tady jako hlavně všem na pohodu. Helejte se, tak já jsem se podíval, co jsme tady jako nehráli. Všem na pohodu. Helejte se, tak já jsem se podíval, co jsme tady jako nehráli. A odu. Helejte se, tak já jsem se podíval, co jsme tady jako nehráli. A určitě bychom si mohli dát. Helejte se, tak já jsem se podíval, co jsme tady jako nehráli. A určitě bychom si mohli dát skladbu. Já jsem se podíval, co jsme tady jako nehráli. A určitě bychom si mohli dát skladbu k desetou láž. Ale co jsme tady jako nehráli. A určitě bychom si mohli dát skladbu k desetou láž, která jako nehráli. A určitě bychom si mohli dát skladbu k desetou láž, která vyšla na albu. A určitě bychom si mohli dát skladbu k desetou láž, která vyšla na albu Návrat krále z roku 2. Jsme si mohli dát skladbu k desetou láž, která vyšla na albu Návrat krále z roku 2000. A skladbu k desetou láž, která vyšla na albu Návrat krále z roku 2013. Desetou láž, která vyšla na albu Návrat krále z roku 2013. Tu jsme tady 100%, která vyšla na albu Návrat krále z roku 2013. Tu jsme tady 100% vyšla na albu Návrat krále z roku 2013. Tu jsme tady 100% v roku napřáku Návrat krále z roku 2013. Tu jsme tady 100% v roku na přále z roku 2013. Tu jsme tady 100% v roku na přání ještě 2013. Tu jsme tady 100% v roku na přání ještě nehráli. Tak jdeme 13. Tu jsme tady 100% v roku na přání ještě nehráli. Tak jdeme na to. 100% v roku na přání ještě nehráli. Tak jdeme na to.
1: Rock Radio.
0: V roku na přání ještě nehráli. Tak jdeme na to.
1: Rock Radio.
0: V roku na přání ještě nehráli. Tak jdeme na to.
1: Rock Radio.
2: Rock Radio.
0: Nehráli. Tak jdeme na to.
1: Rock Radio.
2: Rock Radio.
0: Tak jdeme na to.
1: Rock Radio.
2: Rock Radio.
1: Rock na psání s Rock Radio.
2: Rock Radio.
1: Rock na psání s Jirko.
2: Rock Radio.
1: Rock na psání s Jirkou Vajgizem.
2: Rock Radio.
1: Rock na psání s Jirkou Vajgizem.
2: Radio.
1: Rock na psání s Jirkou Vajgizem. Rock na psání s Jirkou Vajgizem. Psání s Jirkou Vajgizem. Jirkou Vajgizem.

heaven. Little drops of heaven. Little drops of heaven. Přátelé, takové malé... Little drops of heaven. Přátelé, takové malé kapky... Little drops of heaven. Přátelé, takové malé kapky... Little drops of heaven. Přátelé, takové malé kapky z nebe, tak já nevím... Heaven. Přátelé, takové malé kapky z nebe, tak já nevím, jestli u vás padají malé kapky, milí... Přátelé, takové malé kapky z nebe, tak já nevím, jestli u vás padají malé kapky, milí námořníci, ale u nás... Takové malé kapky z nebe, tak já nevím, jestli u vás padají malé kapky, milí námořníci... Malé kapky z nebe, tak já nevím, jestli u vás padají malé kapky, milí námořníci, ale u nás docela teda sulí... Z nebe, tak já nevím, jestli u vás padají malé kapky, milí...

0: praví
1: zedník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář,
1: ale ne.
0: Nám to praví
1: zedník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář,
1: ale ne. Na to všechno stačí
0: praví
1: zedník,
0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář,
1: ale ne. Na to všechno stačí rekbity.
0: Zedník,
1: malíř,
0: topenář,
1: podlahář, ale ne. Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
0: Topenář,
1: podlahář,
0: ale ne.
1: Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat
0: podlahář,
1: ale ne. Na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho.
1: Ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více. Rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací
2: se bytů. Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity záruka kvality.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity záruka kvality.
1: Informací na rekbity.cz.
2: Rekbity záruka kvality.
1: Rekbity.cz.
2: Rekbity záruka kvality.
1: CZ.
2: Rekbity záruka kvality.
3: It.
2: Rekbity záruka kvality.
3: Itálie.
2: Záruka kvality.
3: Itálie, která chutná. Itálie, která chutná. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vín Praze. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vín. Největší výběr italských vín a proseka. Osobně vybraných přímo z italských vinařství, italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dne vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. www.lavite.cz. www.lavite.cz. www.lavite.cz.
4: www.lavite.cz. 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证。只需要您的几条个人信息和银行卡号。
5: Nekupujte drahé značky, ani levné
4: sinsí he yinhang ka hao.
5: Nekupujte drahé značky, ani levný čínský
4: yinhang ka hao.
5: Nekupujte drahé značky, ani levný čínský
4: ka hao.
5: Nekupujte drahé značky, ani levný čínský ki. Nekupujte drahé značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Drahé značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. B***ky.

0: kvalitní levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ. Oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
1: Tati, a...
0: Bez potisku CZ.
1: Tati, a promění se... Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem. Ti, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem.
2: Promění?
1: Promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem.
2: Promění?
1: A v novou sukyděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem.
2: Promění?
1: A v novou sukyní s oblíbeným džusíkem.
2: Promění?
1: A v novou sukínku?
2: Promění.
1: A v paraplíčkem?
2: Promění.
1: A v novou sukínku?
2: Promění.
1: A v paraplíčko?
2: Promění.
1: A v novou sukínku?
2: Promění.
1: A v paraplíčko?
2: I.
1: A v novou sukínku?
2: Promění.
1: A v paraplíčko?
2: Promění.
1: I v sukínku?
2: Promění.
1: A v paraplíčko?
2: Promění. Promění.
1: A v paraplíčko?
2: Promění.
1: I na obal pro pastelky? A v paraplíčko?
2: Promění.
1: I na obal pro pastelky?
2: I v obal.
1: Paraplíčko?
2: Promění.
1: I na obal pro pastelky?
2: I v obal. A promění.
1: I na obal pro pastelky?
2: I v obal.
1: A v baťůžek?
2: Ano, v tohle.
1: I na obal pro pastelky?
2: I v obal.
1: A v baťůžek?
2: Ano, v tohle všechno se...
1: I na obal pro pastelky?
2: I v obal.
1: A v baťůžek?
2: Ano, v tohle všechno se můžou pet...
1: Pastelky?
2: I v obal.
1: A v baťůžek?
2: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit. Obal.
1: A v baťůžek?
2: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
1: A v baťůžek?
2: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
3: Z vytříděných petlahví?
2: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
3: Z vytříděných petlahví může vzniknout...
2: Tohle všechno se můžou petky proměnit.
3: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí...
2: Můžou petky proměnit.
3: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí.
2: Měnit.
3: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cyťte plasty. Tím může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cyťte plasty.
1: Tak já jdu tu petlahev.
3: Vytříděnout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cyťte plasty.
1: Tak já jdu tu petlahev vytřídit.
3: Užitečných věcí. Má to smysl. Cyťte plasty.
1: Tak já jdu tu petlahev vytřídit. Tatí?
3: Cí. Má to smysl. Cyťte plasty.
1: Tak já jdu tu petlahev vytřídit. Tatí? A...
3: Má to smysl. Cyťte plasty.
1: Tak já jdu tu petlahev vytřídit. Tatí? A...
3: Cyťte plasty.
1: Tak já jdu tu petlahev vytřídit. Tatí? A...
2: Běž už.
1: Tak já jdu tu petlahev vytřídit. Tatí? A...
2: Běž už.
1: Tu petlahev vytřídit. Tatí? A...
2: Běž už.
3: Více na...
1: Tatí? A...
2: Běž už.
3: Více na cestaodpadu.cz.
1: Tatí? A...
2: Běž už.
3: Více na cestaodpadu.cz.
4: Profi voda.
1: A...
2: Běž už.
3: Více na cestaodpadu.cz.
4: Profi voda.
3: Více na cestaodpadu.cz.
4: Profi voda.
3: Více na cestaodpadu.cz.
4: Profi voda. Stou se ne...
3: Odpadu.cz.

0: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní.
1: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda. U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz
1: v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný.
1: Na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získá
1: široká nabídka prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získá
1: a prověřených vozů Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis.
1: Škoda.
0: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu. Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu ocení. Garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete vy
0: získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít
0: záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Servis, který opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Opravdu oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozů oceníte.
1: A můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozů na auto pomlčka.
1: Můžete využít i výhodné financování.
0: Nabídka vozů na auto pomlčka police.cz.
1: Výhodné financování.
0: Nabídka vozu na auto.poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner. Auto.poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus. Poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Oknem
0: partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Oknem fouká střecha padá.
0: Škoda Plus v Praze a Příbrami.
2: Oknem fouká střecha padá.
0: V Praze a Příbrami.

0: Děláš, jdeme na to?
1: Dobře, dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme. Dám ti 3 nápovědy. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
0: Salonky.
1: Ne, ne. Čistota. Každý den vykouzlíme úsměv stovkám lidí.
0: Salonky.
1: Ne, ne. Čistota je pro nás úplný základ.
0: Úklid.
1: Taky ne. Kouzlíme úsměv stovkám lidí.
0: Salonky.
1: Ne, ne. Čistota je pro nás úplný základ.
0: Úklid.
1: Tak úsměv stovkám lidí.
0: Salonky.
1: Ne, ne. Čistota je pro nás úplný základ.
0: Úklid.
1: Taky ne.
0: Salonky.
1: Ne, ne. Čistota je pro nás úplný základ.
0: Úklid.
1: Taky ne. Když dáme všechno do...
0: Ne.
1: Čistota je pro nás úplný základ.
0: Úklid.
1: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie. Čistota je pro nás úplný základ.
0: Úklid.
1: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
0: Ha, kuchař.
1: Úplný základ.
0: Úklid.
1: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
0: Ha, kuchař.
1: Správně.
0: Úklid.
1: Taky ne. Když dáme všechno dohromady, vznikne magie.
0: Ha, kuchař.
1: Správně.
0: Na letišti
1: vznikne magie.
0: Ha, kuchař.
1: Správně.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč
1: obory.
0: Ha, kuchař.
1: Správně.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Ochař.
1: Správně.
0: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti teď najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Bory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
2: Honda přiváží akční
0: na... Tu svou. Na práci na letišti.cz.
2: Honda přiváží...
0: Na letišti.cz.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely...
0: ...cz.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte své hybridní modely. Vyberte si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé si rodinné CRV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním RV nebo městské HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 HRV a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním VW se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i za 40 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná za korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. Hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. Zábavná zároveň. Honda. The power of dreams. The power of dreams. Of dreams.

0: pravda.
1: Kvalitní.
0: Nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
1: Kvalitní vrtané.
0: Nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
1: Kvalitní vrtané studny na klíč.
0: Bát, jak chtěla dohoda.
1: Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou.
0: Chtěla dohoda.
1: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz. Vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha.

0: Jak jsem tak koukal, milí námořníci, na některé z vašich...
1: Rock na přání. Rock Radio.

jako černá, jako černá, jako černá orchidej, vždy kránu uvadej, vždy kránu uvadáš, vždy kránu uvadáš, kránu uvadáš, notnu uvadáš, noci plnou uvadáš.

sklepení. A domov sklepení. A domov sklepení. Chladný kámen na hov sklepení. Chladný kámen klepení.

0: www.bezkempu.cz.
1: Věda.
0: www.bezkempu.cz.
1: Věda. Řemeslo.
0: .cz.
1: Věda. Řemeslo. Slimovic. Věda. Řemeslo. Slimovic. Věda. Řemeslo. Slimovice. Věda. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Řemeslo. Slimovice. Lihovárek.cz. Věcino. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci. Slimovice. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí. Věci, na které můžeme být hrdí. Na které můžeme být hrdí.
2: Sakra.
1: Být hrdí.
2: Sakra. Sakra.
3: Moje záda.
4: Zatuhlí lidé.
2: Sakra.
3: Moje záda.
4: Zatuhlí lidé dělají za...
2: Sakra.
3: Moje záda.
4: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhod...
2: Sakra.
4: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přináší dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, masáže a přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze. Zakladatel Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Healthy Office, masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení v Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení bolesti nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů. .eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů. Protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů. My měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
5: Šéfe,
4: kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
5: Šéfe, zas to netlačí.
4: Válečníky v hrdiny deadlineů.
5: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme nový
4: deadlineů.
5: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompr... Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor, už toho moc nenafu... Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor, už toho moc nenafouká. Chačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor, už toho moc nenafouká.
6: Chlapi, říkal jsem...
5: Novej vercajk. Starý kompresor, už toho moc nenafouká.
6: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
5: Kompresor, už toho moc nenafouká.
6: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
5: Šéfe, nafouká.
6: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
5: Šéfe, jděte na web...
6: Říkal jsem, že teď na to nemám čas.
5: Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchotech...
6: Teď na to nemám čas.
5: Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný
6: čas.
5: Šéfe, jděte na web, kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop. Jděte na web, kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro web, kompresory vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jedno vzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte CZ. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je.

0: K novému. K novému Peugeotu. Parádní. K novému Peugeotu. Parádní. K novému Peugeotu. Parádní nákupy. Pouze u Domanska. K novému Peugeotu. Parádní nákupy. Pouze u Domanska. K novému Peugeotu. Parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete K novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5 parádní nákupy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchvy. Pouze u Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy Domanského dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkádho dostanete k novému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domému Peugeotu 5000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský CZ 1000 na nákupy v obchodním centru Arkády Pankrác. Domanský CZ.
1: Vítejte v kempu
0: Arkády Pankrác. Domanský CZ.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
0: Domanský CZ.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
0: Domanský CZ.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Kempu, vaše místo je 867, sektor G. 867, sektor G. 7, sektor G. G.

0: skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár čí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No,
0: to... a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No,
0: nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
1: No, to by šlo.
0: www.kompresory.cz/online.
1: No, to by šlo.
0: www.kompresory.vzduchotechnika a online.
1: No, to by šlo.
0: www.kompresory.vzduchotechnika.
1: No, to by šlo.
0: www.kompresory.vzduchotechnika.cz. To je fičák.
1: To by šlo.
0: www.kompresory.vzduchotechnika.cz. To je www.kompresory.vzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: Nemáš co na sebe?
0: www.kompresory.vzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trh?
0: www.kompresory.vzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan?
0: To je fičák.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě ní...
0: Fičák.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si... Máš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení. Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shop Trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www. Do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www. Roke nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky Rokrádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalších. www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu další. Radio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. CZ. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadrina. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadrina. www. Rokoviny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadrina. www. Rokový radio.cz. A spoustu dalšího. Slušný hadrina. www. Rokový radio.cz. Dalšího. Slušný hadrina www.rokovýradio.cz. www.rokovýradio.cz.
3: Tak tohle nevyvět.
2: Radio.cz.
3: Tak tohle nevyvětrám.
2: CZ.
3: Tak tohle nevyvětrám. Tak tohle nevyvětrám.
4: Zase všude tolik.
3: Tak tohle nevyvětrám.
4: Zase všude tolik.
3: Tak tohle nevyvětrám.
4: Zase všude tolik vody.
3: Tak tohle nevyvětrám.
4: Zase všude tolik vody.
3: Tohle nevyvětrám.
4: Zase všude tolik vody.
5: To je puch, a to je puch.
6: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám puch. Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme. Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilátory. Odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilátory.cz. Zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilátory.cz. Světy trání na jedno. A špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilátory.cz. Světy trání na jednom místě.
7: Ventilátor.
6: Vám pomůžeme na ventilátory.cz. Světy trání na jednom místě.
7: Ventilátory.
6: Na ventilátory.cz. Světy trání na jednom místě.
7: Ventilátory.cz.
6: .cz. Světy trání na jednom místě.
7: Ventilátory.cz.
6: Světy trání na jednom místě.
7: Ventilátory.cz.
6: Na jednom místě.
7: Ventilátory.cz.
8: Zahrádkář se rad...
7: Ventilátory.cz.
8: Zahrádkář se raduje...
7: Ventilátory.cz.
8: Zahrádkář se raduje...
7: Zahrád.cz.
8: Zahrádkář se raduje... Zahrádce se věnuje... Na zafi... Zahrádkář se raduje... Zahrádce se věnuje... Na zafi... Zahrádkář se raduje... Zahrádce se věnuje... Na zafidu kupuje všechno, co potřebuje...

0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje.
1: Připravte svou zahradu na podzim, s kvalitními produkty od českého výrobce AgroCS. Nejlevněji koupíte v zim s kvalitními produkty od českého výrobce AgroCS.
0: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Podmínky akce na Nissan.cz.

0: smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Třikrát zelená smažák. Zelená smažák.
1: Kempovat můžeš i... Kempovat můžeš i jinak. Zkus... Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez... Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www. Bez... Jinak. Zkus to bez kempu. www. Bez kempu CZ. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
2: Věda.

0: Který posloucháte na Rock Rádiu, rukým pořadu Rock na přání, který posloucháte na Rock Rádiu. Petr Hejda, na přání, který posloucháte na Rock Rádiu. Petr Hejda mi volal a chtěl by pro svůj posloucháte na Rock Rádiu. Petr Hejda mi volal a chtěl by pro svou lásku Danušku, pro svou milovanou. Petr Hejda mi volal a chtěl by pro svou lásku Danušku, pro svou milovanou ženušku zahrát. A mi volal a chtěl by pro svou lásku Danušku, pro svou milovanou ženušku zahrát svou lásku Danušku pro svou milovanou ženušku zahrát něco, v čem fungoval pro svou milovanou ženušku zahrát něco, v čem fungoval Miroslav Chrástka. Zahrát něco, v čem fungoval Miroslav Chrástka, kterýho znáte hlavně. Něco, v čem fungoval Miroslav Chrástka, kterýho znáte hlavně z Turba, že jo, pak fungoval Miroslav Chrástka, kterýho znáte hlavně z Turba, že jo, pak si založil kapelu. Miroslav Chrástka, kterýho znáte hlavně z Turba, že jo, pak si založil kapelu Turbo Diesel. No a já jsem teda tady našel v rámci toho alternativního čtvrtku. Kapelu hardrockovou metalovou kapelu z Aše, která se jmenuje Macbeth. Míra Chrástka spoluzakládal v roce 1992. Dáme od nich pecku Hirošima z roku 1998.
1: Rock Radio, Rock na přání.

Satanisté. Satanisté salónního typu Eagle. Satanisté salónního typu Eagles a jejich hotel California. Satanisté salónního typu Eagles a jejich hotel California, jedna z nejznámějších písní. Salónního typu Eagles a jejich hotel California, jedna z nejznámějších písní, kterou vydali v roce 1900. Jedna z nejznámějších písní, kterou vydali v roce 1976. No a písní, kterou vydali v roce 1976. No a co si dáme dál v 1976. No a co si dáme dál v našem už do finále 1976. No a co si dáme dál v našem už do finále jdoucím. No a co si dáme dál v našem už do finále jdoucím pořadu rok na přání. Co si dáme dál v našem už do finále jdoucím pořadu rok na přání, který poslouchá, čem už do finále jdoucím pořadu rok na přání.

švestku a to je tradiční čas. Se rozejít za pět smrčků, čtvrt na švestku a to je tradiční čas. Se rozejít a dneska se rozejít čtvrt na švestku a to je tradiční čas. Se rozejít a dneska se rozejít švestku a to je tradiční čas. Se rozejít a dneska se rozejdeme tradiční čas. Se rozejít a dneska se rozejdeme opět alter. Se rozejít a dneska se rozejdeme opět alternativně. Psal mi tady jít a dneska se rozejdeme opět alternativně. Psal mi tady Kateřina Daraž. Dneska se rozejdeme opět alternativně. Psal mi tady Kateřina Daražová. Čau kapitáne, rozejdeme opět alternativně. Psal mi tady Kateřina Daražová. Čau kapitáne, alternativně. Psal mi tady Kateřina Daražová. Čau kapitáne, nevím, jestli jsem někdy slyšel. Psal mi tady Kateřina Daražová. Čau kapitáne, nevím, jestli jsem někdy slyšela. Psal mi tady Kateřina Daražová. Čau kapitáne, nevím, jestli jsem někdy slyšela u vás. Kateřina Daražová. Čau kapitáne, nevím, jestli jsem někdy slyšela u vás. Daražová. Čau kapitáne, nevím, jestli jsem někdy slyšela u vás. Kapitáne, nevím, jestli jsem někdy slyšela u vás. White Lion a Radar Love. Jestli jsem někdy slyšela u vás. White Lion a Radar Love. Někdy slyšela u vás. White Lion a Radar Love. Ne, u vás. White Lion a Radar Love. Ne, u nás si slyšela od White Lion. White Lion a Radar Love. Ne, u nás si slyšela od White Lion určitě When the a Radar Love. Ne, u nás si slyšela od White Lion určitě When the Children Cry. Love. Ne, u nás si slyšela od White Lion určitě When the Children Cry. A ne, u nás si slyšela od White Lion určitě When the Children Cry. A v rámci slyšela od White Lion určitě When the Children Cry. A v rámci Lion určitě When the Children Cry. A v rámci vlastně našeho alternativního určitě When the Children Cry. A v rámci vlastně našeho alternativního čtvrt Children Cry. A v rámci vlastně našeho alternativního čtvrtku jsme se skáčou do v rámci vlastně našeho alternativního čtvrtku jsme se skáčou dohodli, že takhle ne, že vymyslím něco jiný. Vlastně našeho alternativního čtvrtku jsme se skáčou dohodli, že takhle ne, že vymyslím něco alternativního čtvrtku jsme se skáčou dohodli, že takhle ne, že vymyslím něco jiného. A jak jsem tak jako myslím něco jiného. A jak jsem tak jako přemýšlel nad White Lion, tak mě napadla. A jak jsem tak jako přemýšlel nad White Lion, tak mě napadla kapela jiná úplně. Tak jako přemýšlel nad White Lion, tak mě napadla kapela jiná úplně. A ta se jmenuje přemýšlel nad White Lion, tak mě napadla kapela jiná úplně. A ta se jmenuje Přátelé. Nad White Lion, tak mě napadla kapela jiná úplně. A ta se jmenuje Přátelé White Lion. Tak mě napadla kapela jiná úplně. A ta se jmenuje Přátelé White Lies. No a tato kapela jiná úplně. A ta se jmenuje Přátelé White Lies. No a tato stá jiná úplně. A ta se jmenuje Přátelé White Lies. No a tato stá indie rocková úplně. A ta se jmenuje Přátelé White Lies. No a tato stá indie rocková kapela se jmenuje Přátelé White Lies. No a tato stá indie rocková kapela z Ealingu v Londýně White Lies. No a tato stá indie rocková kapela z Ealingu v Londýně byla. No a tato stá indie rocková kapela z Ealingu v Londýně byla založena. Tato stá indie rocková kapela z Ealingu v Londýně byla založena tuším někdy. Indie rocková kapela z Ealingu v Londýně byla založena tuším někdy v roce 2000. Ealingu v Londýně byla založena tuším někdy v roce 2000. V Londýně byla založena tuším někdy v roce 2007. Byla založena tuším někdy v roce 2007. Je to možná založena tuším někdy v roce 2007. Je to možná věc, kterou někdy v roce 2007. Je to možná věc, kterou jste ještě neslyšeli v roce 2007. Je to možná věc, kterou jste ještě neslyšeli. Já jsem vybral 2007. Je to možná věc, kterou jste ještě neslyšeli. Já jsem vybral pecku Doom. Je to možná věc, kterou jste ještě neslyšeli. Já jsem vybral pecku Farewell to the Fairgrounds. Je to možná věc, kterou jste ještě neslyšeli. Já jsem vybral pecku Farewell to the Fairgrounds. Možná věc, kterou jste ještě neslyšeli. Já jsem vybral pecku Farewell to the Fairground. A ještě neslyšeli. Já jsem vybral pecku Farewell to the Fairground. A je, já jsem vybral pecku Farewell to the Fairground. A je z alba To Lose My

Svečku, farewell to the fairground. Yes, I'll about to lose my life. So farewell to the fairground. Yes, I'll about to lose my life. Z roku 2000. Fairground. Yes, I'll about to lose my life. Z roku 2009. No a yes, I'll about to lose my life. Z roku 2009. No a yes, I'll about to lose my life. Z roku 2009. No a s touhletou alternativní to lose my life z roku 2009. No a s touhletou alternativní z roku 2009. No a s touhletou alternativní vlastně indie rockovou písní 2009. No a s touhletou alternativní vlastně indie rockovou písní 9. No a s touhletou alternativní vlastně indie rockovou písní se s váma pro dnešek rozloučí. S touhletou alternativní vlastně indie rockovou písní se s váma pro dnešek rozloučí váš kapitán na vlnách. Alternativní vlastně indie rockovou písní se s váma pro dnešek rozloučí váš kapitán na vlnách. Slušný rokový písní se s váma pro dnešek rozloučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Přeju všem plodný večer se s váma pro dnešek rozloučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Přeju všem plodný večer se rozloučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Přeju všem plodný večer a slyšíme se zase zítra kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Přeju všem plodný večer a slyšíme se zase zítra u roku na přání rokový muziky Jirka Vajgis. Přeju všem plodný večer a slyšíme se zase zítra u roku na přání. Přeju všem plodný večer a slyšíme se zase zítra u roku na přání, tedy v pátek po 18. Přeju všem plodný večer a slyšíme se zase zítra u roku na přání, tedy v pátek po 18. hodině tady. Večer a slyšíme se zase zítra u roku na přání, tedy v pátek po 18. hodině tady na Rock Rádiu. Slyšíme se zase zítra u roku na přání, tedy v pátek po 18. hodině tady na Rock Rádiu. Do té doby se mějte. A u roku na přání, tedy v pátek po 18. hodině tady na Rock Rádiu. Do té doby se mějte, jak chcete. Tedy v pátek po 18. hodině tady na Rock Rádiu. Do té doby se mějte, jak chcete, a něco pro to dělejte. Po 18. hodině tady na Rock Rádiu. Do té doby se mějte, jak chcete, a něco pro to dělejte. Po 18. hodině tady na Rock Rádiu. Do té doby se mějte, jak chcete, a něco pro to dělejte. Rock Rádiu. Do té doby se mějte, jak chcete, a něco pro to dělejte. Pic. Do té doby se mějte, jak chcete, a něco pro to dělejte. Pic. Se mějte, jak chcete, a něco pro to dělejte. Pic. A něco pro to dělejte. Pic. Co pro to dělejte?

Milá naše námořní flotilo už je zase... Milá naše námořní flotilo už je zase za pět... Milá naše námořní flotilo už je zase za pět... Námořní flotilo už je zase za pět smrčků čtvrt na švě...

0: Smažák!
1: Říkej! Říkej! Říkej!
2: Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz Jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
3: Mami.
2: Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
3: Mami.
2: www.bezkempu.cz
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na...
2: Bezkempu.cz
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha dělá...
2: Z.
3: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to. Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Tak jo, první inice.
3: Jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
3: Uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
3: Check-in?
4: Ne, tak dál.
3: Letišti Praha děláš. Jdeme na to?
4: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
3: Check-in?
4: Ne, tak dál. Nic nám nesmí.
3: Jdeme na to?
4: Tak jo, první inice. Celý den jsme mezi lidmi.
3: Check-in?
4: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout. První inice. Celý den jsme mezi lidmi.
3: Check-in?
4: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
3: Recepční.
4: Kde celý den jsme mezi lidmi.
3: Check-in?
4: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
3: Recepční.
4: Kde pak? Ještě napovím.
3: Check-in?
4: Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
3: Recepční.
4: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel. Ne, tak dál. Nic nám nesmí proklouznout.
3: Recepční.
4: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
3: Bez.
4: Nic nám nesmí proklouznout.
3: Recepční.
4: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega. Proklouznout.
3: Recepční.
4: Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
3: Bezpečnostní kontrola.
4: Přesně. Kde pak? Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
3: Bezpečnostní kontrola.
4: Přesně. Ještě napovím. Dodržování pravidel pro nás alfa omega.
3: Bezpečnostní kontrola.
4: Přesně.
3: Na letišti Praha.
4: Pravidel pro nás alfa omega.
3: Bezpečnostní kontrola.
4: Přesně.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých
4: alfa omega.
3: Bezpečnostní kontrola.
4: Přesně.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevnostní kontrola.
4: Přesně.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou.
4: Ne.
3: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti teď Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
5: Rokrádio.
3: Na práci na letišti.cz.
5: Rokrádio.
3: .cz
5: Rock Radio. V dabu i FM. Rock Radio. V dabu i FM. Rock Radio. V dabu i FM nebo na rádio. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. V dabu i FM nebo na radia.cz. Dabu i FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. Radia.cz.

0: Všetko pod... Všetko potřebuji za... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to... Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 90. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Od čtvrtka v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. V Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka je v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka jeden kus za 9,90 za 1 kg. Salátová okurka jeden kus za 11,90 za 1 kg. Salátová okurka jeden kus za 11,90. A má gram. Salátová okurka jeden kus za 11,90. A máslo 250. Salátová okurka jeden kus za 11,90. A máslo 250 gramů za kurka jeden kus za 11,90. A máslo 250 gramů za 11,90. A máslo 250 gramů za 24,90. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl to. A máslo 250 gramů za 24,90. Lidl to se vyplatí. 250 gramů za 24,90. Lidl to se vyplatí. Za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Auto z druhé ruky?
0: 4,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Auto z druhé ruky?

0: Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak. To je rokovej balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak. Rock Radio. Rock je slušná muzika na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika rádiu. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Motokeci má rádio. Rock je slušná muzika. Motokeci Mart Rock je slušná muzika.
1: Startuje se od sedmé raní, pokud byste měli pocit, že je to na Moravu pro

0: Startuje se od 7 raní. Pokud byste měli pocit, že je to na Moravu pro vás daleko, můžete odejít od 7 raní. Pokud byste měli pocit, že je to na Moravu pro vás daleko, můžete odejít později, tedy v neděli. Pokud byste měli pocit, že je to na Moravu pro vás daleko, můžete odejít později, tedy v neděli. Do Tuhaně pocit, že je to na Moravu pro vás daleko, můžete odejít později, tedy v neděli. Do Tuhaně je to na Moravu pro vás daleko, můžete odejít později, tedy v neděli. Do Tuhaně v okrese Semily i tam daleko, můžete odejít později, tedy v neděli, do Tuhaně v okrese Semily. I tam pořadatelé slibují, můžete o den později, tedy v neděli, do Tuhaně v okrese Semily. I tam pořadatelé slibují hodně dílů, později tedy v neděli, do Tuhaně v okrese Semily. I tam pořadatelé slibují hodně dílů a děli do Tuhaně v okrese Semily. I tam pořadatelé slibují hodně dílů a taky místní speciálně v okrese Semily. I tam pořadatelé slibují hodně dílů a taky místní specialitu. Pivo po okrese Semily. I tam pořadatelé slibují hodně dílů a taky místní specialitu. Pivo pojmenované tam pořadatelé slibují hodně dílů a taky místní specialitu. Pivo pojmenované po místním rodákovi Čurdo slibují hodně dílů a taky místní specialitu. Pivo pojmenované po místním rodákovi dílů a taky místní specialitu. Pivo pojmenované po místním rodákovi Čurdovi, jediném známém taky místní specialitu. Pivo pojmenované po místním rodákovi Čurdovi, jediném známém člověku, který pivo pojmenované po místním rodákovi Čurdovi, jediném známém člověku, který přežil 8 jmenované po místním rodákovi Čurdovi, jediném známém člověku, který přežil 8 promile. Pokud vás tím rodákovi Čurdovi, jediném známém člověku, který přežil 8 promile. Pokud vás přeci jen víc lákovi, jediném známém člověku, který přežil 8 promile. Pokud vás přeci jen víc láká nějaká ta výška, známém člověku, který přežil 8 promile. Pokud vás přeci jen víc láká nějaká ta výška, i ta se najde klasicky přežil 8 promile. Pokud vás přeci jen víc láká nějaká ta výška, i ta se najde klasické zavírání. Pokud vás přeci jen víc láká nějaká ta výška, i ta se najde klasické zavírání pro vás přeci jen víc láká nějaká ta výška, i ta se najde klasické zavírání pro vás připravili třeba vežďáře nad sázavou nějaká ta výška, i ta se najde klasické zavírání pro vás připravili třeba vežďáře nad sázavou výška, i ta se najde klasické zavírání pro vás připravili třeba vežďáře nad sázavou v sobotu se ta se najde klasické zavírání pro vás připravili třeba vežďáře nad sázavou v sobotu se uskuteční oddeské zavírání pro vás připravili třeba vežďáře nad sázavou v sobotu se uskuteční od 10 areálu zimního stadionu připravili třeba vežďáře nad Sázavou. V sobotu se uskuteční od 10 areálu zimního stadionu. Vědomí třeba vežďáře nad Sázavou. V sobotu se uskuteční od 10 areálu zimního stadionu. Vědovnicích v Moravském nad Sázavou. V sobotu se uskuteční od 10 areálu zimního stadionu. Vědovnicích v Moravském Krasu Sávou. V sobotu se uskuteční od 10 areálu zimního stadionu. Vědovnicích v Moravském Krasu se pak uskuteční od 10 areálu zimního stadionu. Vědovnicích v Moravském Krasu se pak budou motorkáři loučit na areálu zimního stadionu. V Jedovnicích v Moravském Krasu se pak budou motorkáři loučit na klasickém místě u zábradlí stadionu. V Jedovnicích v Moravském Krasu se pak budou motorkáři loučit na klasickém místě u zábradlí Vědáska. Krasu se pak budou motorkáři loučit na klasickém místě u zábradlí Vědáska. Tam se startuje motorkáři loučit na klasickém místě u zábradlí Vědáska. Tam se startuje taktéž v 10 kromě loučit na klasickém místě u zábradlí Vědáska. Tam se startuje taktéž v 10 kromě výšky místě u zábradlí Vědáska. Tam se startuje taktéž v 10 kromě výšky se můžete. Tam se startuje taktéž v 10 kromě výšky se můžete těšit i na pokec v Clubhouse. Taktéž v 10 kromě výšky se můžete těšit i na pokec v Clubhouse Ice House v Lipovci. Tito kromě výšky se můžete těšit i na pokec v Clubhouse Ice House v Lipovci. Títohle zavření můžete těšit i na pokec v Clubhouse Ice House v Lipovci. Títohle zavření Krasovic i na pokec v Clubhouse Ice House v Lipovci. Títohle zavření Krasovic silnic pořádají. Clubhouse Ice House v Lipovci. Títohle zavření Krasových silnic pořádají.
1: Rock
0: House v Lipovci. Títohle zavření Krasových silnic pořádají.
1: Rock Radio Moto
0: Keci. Títohle zavření Krasových silnic pořádají.
1: Rock Radio Moto Keci.
0: Krasových silnic pořádají.
1: Rock Radio Moto Keci.
0: Pořádají.
1: Rock Radio Moto Keci. Rock Radio Moto Keci. Radio Moto Keci.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rockovej večer. Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej. Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Bar. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený červ vás z toho dostane.

Rokový dopoledne od pondělí do pátku. Slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rok Rádiu. Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rok Rádiu. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rok Rádiu. Rok Rádio. Dopoledne od pondělí do pátku na Rok Rádiu. Rok Rádio. Rok je slušný od pondělí do pátku na Rok Rádiu. Rok Rádio. Rok je slušná muzika. Rádiu. Rok Rádio. Rok je slušná muzika. Rok Rádio. Rok je slušná muzika. Rok je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte
1: Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb.
2: Rokový dopoledne.
1: Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb.
2: Rokový dopoledne
1: bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb.

Rock Radio. Rock Radio.

0: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
1: Více na kopecký.cz.
0: Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
1: Více na kopecký.cz.
2: Oknem fouká.
0: Služby, na které se snadno zvyká.
1: Více na kopecký.cz.
2: Oknem fouká, střecha padá.
0: Snadno zvyká.
1: Více na kopecký.cz.
2: Oknem fouká, střecha padá.
1: Více na kopecký.cz.
2: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
1: CZ.
2: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník.
2: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník.
4: Malíř.
2: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník.
4: Malíř.
2: Střecha padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník.
4: Malíř.
3: Topenář.
4: Podlaha.
2: Kdo pak nám to praví?
3: Zedník.
4: Malíř.
3: Topenář.
4: Podlaha.
3: Ale ne, na to všechno stačí.
2: Praví.
3: Zedník.
4: Malíř.
3: Topenář.
4: Podlaha.
3: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce.
4: Zedník.
3: Malíř.
4: Topenář.
3: Podlaha. Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
4: Topenář.
3: Podlaha. Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho.
3: Ale ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho.
3: Ne, na to všechno stačí rekbity. Rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více rekbity. Rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbity. Rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbity bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbity.cz.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbity.cz.
4: Bytu opět domov.
3: Více informací na rekbity.cz.
4: Rekbity záromov.
3: Více informací na rekbity.cz.
4: Rekbity záruka kvality.
3: Informací na rekbity.cz.
4: Rekbity záruka kvality.
3: Rekbity.cz.
4: Rekbity záruka kvality. Rekbity záruka kvality.
5: Ale co pak?
4: Ty záruka kvality.
5: Ale co pak? Pískají brzdy.
4: Kvality.
5: Ale co pak? Pískají brzdy, bouch. Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek. Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrol. Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrol. Ale co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to co. Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme. Bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme. Svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autkoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze. Jsme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny kva poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce, krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je auto opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka-poruchy termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka-poruchy.cz. Jezd. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka-poruchy.cz. Autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-pomlčka-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
6: Spotřebí.
5: Rezervujte na bez-pomlčka-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
6: Spotřební daň.
5: Rezervujte na bez-pomlčka-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
6: Spotřební daň.
5: Bez-pomlčka-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
6: Spotřební daň.
5: Tvuchy.cz. Jezděte bez poruchy.
6: Spotřební daň. Tvoří 14%.
5: Jezděte bez poruchy.
6: Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu.
5: Poruchy.
6: Spotřební daň. Tvoří 14% státního rozpočtu. Spotřební daň. Tvoří 14%.

0: slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika. Z nabídky. Z nabídky 7 dní Peugeot. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvíc Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvíc nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhodnějších podmínek. Pořiďte si i vy svůj nový vůz. Za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5000 za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008 výhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008 skladových podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008 skladové. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008 skladové vozy již za 7místné SUV Peugeot 5008 skladové vozy již za 735 000 Peugeot 5008 skladové vozy již za 735 000 5008 skladové vozy již za 735 000 7 dní Peugeot skladové vozy již za 735 000 7 dní Peugeot pravé vozy již za 735 000 7 dní Peugeot práv 735 000 7 dní Peugeot právě teď.
1: Tak nečekejte, je
0: 35 000 7 dní Peugeot právě teď.
1: Tak nečekejte, jezdě
0: 7 dní Peugeot právě teď.
1: Tak nečekejte, jezděte.
0: Staňte 7 dní Peugeot právě teď.
1: Tak nečekejte, jezděte.
0: Staňte se Peugeot právě teď.
1: Tak nečekejte, jezděte.
0: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého
1: teď. Tak nečekejte, jezděte.
0: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: A čekejte, jezděte.
0: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Autosalon. Jezděte.
0: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký. Služby.
0: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
0: Peugeotákem u Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
0: Více na Kopeckého.
1: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
0: Více

0: státního rozpočtu. Tvoří 14% státního rozpočtu. Tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohat státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko. Lihovárek.cz pro bohatší Česko.
1: Mám jen 10 vteřin na to
0: uhodnout. CZ pro bohatší Česko.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout.
0: Pro bohatší Česko.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout.
0: Čí Česko.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout. Co na letišti Praha děláš? Jdeme na to?
2: První.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout. Co na letišti Praha děláš? Jdeme na to?
2: První nápověda.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: První nápověda.
1: Mám jen 10 vteřin na to uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: První nápověda je v noci. Díky.
1: Uhodnout, co na letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam
1: letišti Praha děláš. Jdeme na to?
2: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Jdeme na to?
2: První nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel.
2: Nápověda je v noci. Díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel.
2: Ne, když nás zavolají, jde si, díky nám letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel.
2: Ne, když nás zavolají, jde o čas. Letadla přesně ví, kam přistát.
1: Navádění letadel.
2: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži.
2: Taky ne, ví, kam přistát.
1: Navádění letadel.
2: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži.
2: Přistát.
1: Navádění letadel.
2: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži.
2: Taky ne, občas je v tom
1: letadel.
2: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži.
2: Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrik.
2: Ne, když nás zavolají, jde o čas.
1: Technik ve věži.
2: Taky ne, občas je v tom napětí. Jde o čas.
1: Technik ve věži.
2: Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář.
2: Jo, přesně tak.
1: Na technik ve věži.
2: Taky ne, občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář.
2: Jo, přesně tak.
1: Na letišti
2: ne, občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář.
2: Jo, přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600
2: občas je v tom napětí. Doslova.
1: Elektrikář.
2: Jo, přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600
2: rutí. Doslova.
1: Elektrikář.
2: Jo, přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu
2: elektrikář. Jo, přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu
2: přesně tak.
1: Na letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Letišti Praha najdete přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Přes 600 různých pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz. Když těch pozic napříč obory. Objevte tu svou. Na práci na letišti.cz.
3: Když chci říct
1: obory, objevte tu svou na práci na letišti.cz.
3: Když chci říct víc,
1: tu svou na práci na letišti.cz.
3: Když chci říct víc,
1: letišti.cz.
3: Když chci říct víc, než slova.
1: Z.
3: Když chci říct víc, než slova.

od srdce. Bela bel dárky od srdce. Bela bel dárky od srdce. Dárky od srdce. Bela bel CZ od srdce. Bela bel CZ od srdce.

Slušnej rok od rána do večera. V dub. Slušnej rok od rána do večera. V dubu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V dubu i FM nebo na Slušnej rok od rána do večera. V dubu i FM nebo na Rák od rána do večera. V dubu i FM nebo na radia.cz do večera. V dubu i FM nebo na radia.cz. V dubu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. Radia.cz. CZ.

toward the wicked way.

Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou. Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý den. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rokra Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rokrádiu. Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rokrádiu. Každý všední den od 6 do 9 na Rokrádiu. Všední den od 6 do 9 na Rokrádiu. Od 6 do 9 na Rokrádiu.

0: Americe měli Brangelinu. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou.
1: Budíky povinně na šestou, ať nezaspíte. Se do nich nevešlo.

Vyznávate jedině klasiku. Vyznáváte jedině klasiku a vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou. Vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou. Jak tomu není jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou. Jak tomu není minimálně čtyřku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou. Jak tomu není minimálně 40 let a novotama si na vás nepřijdou. Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko si na vás nepřijdou. Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě. Bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream. Stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream. Dobrý? Nalaďte si náš stream Let's Rock a budete na svých. Od AC/DC po budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top.

na 92,5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Kutné Hoře na 92,5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 102,5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Je na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence 8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Radio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Slušnej rok pro východní Čechy. Rock pro východní Čechy.

Vstáváme brzo a chodíme... Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. A chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Chodíme spát pozdě s Jirkou Němým.

should know. I should know Zach Lepo. I should know Zach Lepo. I should know Zach Lepo. No, ne- I should know Zach Lepo. Na nebeskou pránu, až jednou zaklepu. Na nebeskou pránu, až jednou zaklepu.

rok z garáží a z kušebe. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. Z garáží a z kušeben. Rock Radio.

Vrhni to sáčko na míru, až budu jednou spát. To sáčko na míru, až budu jednou spát.

DABu i FM nebo na rádi. V DABu i FM nebo na rádi. V DABu i FM nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Rock Radio na radia.cz. Rock Radio. .cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 90. rok doma. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4. V Kutné Hoře na 7 FM, v Kolíně na 91.4. V Kutné Hoře na 92.5. V Kolíně na 91.4. V Kutné Hoře na 92.5. V Benešově na 91.4. V Kutné Hoře na 92.5. V Benešově na 95.91.4. V Kutné Hoře na 92.5. V Benešově na 95.4. V Kutné Hoře.

Až jednou, to já jsem asi v pánu. Až jednou zatluču, si v pánu. Až jednou zatluču, až jednou zatluču, až jednou zatluču na ty velký dveře.

Zeptaj se chlapče na ty velký dveře. Zeptaj se chlapče zlobil ty velký dveře. Zeptaj se chlapče zlobil si. Zeptaj se chlapče zlobil si. Aj. Zeptaj se chlapče zlobil si. A já na to ž... Zeptaj se chlapče zlobil si. A já se chlapče zlobil si.

a já na to, že a já na to, že kdeže, a já na to, že kdeže, a to, že kdeže, a já na to, že kdeže, až budu jedna, a já na to, že kdeže, až budu jedna, a já na to, že kdeže, až budu jednou spát, a já na to, že kdeže, až budu jednou spát, na to, že kdeže, až budu jednou spát.

vašem hlasu záleží. Do sobotního rokového referendu. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokového referenda. Referendum. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokového referenda míří. Na vašem hlasu záleží. Do sobotního rokového referenda míří dalku záleží. Do sobotního rokového referenda míří další várka novinek. Do sobotního rokového referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilynho rokového referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson z desku referenda míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One míří další várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou várka novinek. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination. Do čela se dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter. Dere Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. Marilyn Manson s deskou One Assassination Under God Chapter 2. S deskou One Assassination Under God Chapter 2. Za ním One Assassination Under God Chapter 2. Za ním Rolling Stone Under God Chapter 2. Za ním Rolling Stones a jejich Under God Chapter 2. Za ním Rolling Stones a jejich 2. Za ním Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Za ním Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. Za ním Rolling Stones a jejich Foreign Tongues. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. A do třetice tu máme Seven Dust s deskou One. Hlasujte na našem webu, máme Seven Dust s deskou One. Hlasujte na našem webu Rdust s deskou One. Hlasujte na našem webu Rokový rádio kou One. Hlasujte na našem webu Rokový rádio CZ. Hlasujte na našem webu Rokový rádio CZ. Hlasujte na našem webu Rokový rádio CZ. Vyberte si, hlasujte na našem webu Rokový rádio CZ. Vyberte si rokový rádio CZ. Vyberte si rokový album na sobotní večer CZ. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Vyberte si rokový album

Vyberte si rokový. Vyberte si rokový album na sobotní. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co za. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Vyberte si rokový album.

hlasu záleží. Vás, rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Referendum. Na vašem hlasu záleží. Na vašem hlasu záleží. Hlasu záleží. Záleží.

traffic is stuck. The traffic is stuck.

osobnostmi motosportu? Není problém. Uknout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. S osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host? Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host? Rocková kronika. Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host? Rocková kronika. Deska měsíce vám plně k dispozici. Hvězdný host? Rocková kronika. Deska měsíce. Hvězdný host? Rocková kronika. Deska měsíce a moto. Hvězdný host? Rocková kronika. Deska měsíce a motokeci speciál. Rocková kronika, deska měsíce a motokeci speciál. Najdete je na našem Nika, deska měsíce a motokeci speciál. Najdete je na našem webu Rokový rádio měsíce a motokeci speciál. Najdete je na našem webu Rokový rádio CZ. Motokeci speciál. Najdete je na našem webu Rokový rádio CZ a na speciál. Najdete je na našem webu Rokový rádio CZ a na streamovacích platformách. Najdete je na našem webu Rokový rádio CZ a na streamovacích platformách. Slušný webu Rokový rádio CZ a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rokový rádio CZ a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rokrádia CZ a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rokrádia můžete si platformách. Slušný podcasty Rokrádia můžete si žít kdykoliv v formách. Slušný podcasty Rokrádia můžete si žít kdykoliv, kdekoliv. Slušný podcasty Rokrádia můžete si žít kdykoliv, kdekoliv. Rokrádia můžete si žít kdykoliv, kdekoliv. Rokrádia můžete si žít kdykoliv, kdekoliv. Žít kdykoliv, kdekoliv. Kdekoliv, kdekoliv. Kdekoliv.

Propásli jste... Propásli jste středečního hosta. Propásli jste středečního hosta? Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rokový historii? Středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rokový historii? Chcete hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rokový historii? Chcete znát? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rokový historii? Chcete znát příběhy legend konkrétní týden událo v rokový historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnosti legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není. Nebo si poslechnout rozhovor

0: e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půl litry. Řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půl litry. To máte ponožky, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půl litry. To máte ponožky, to máte mikiny, to máte půl litry. To máte ponožky, to máte dětský věc.
1: My to všechno...
0: To máte půl litry,
2: to máte ponožky, to máte dětský věc.
1: My to všechno máme. Oblečení pro
0: půl litry.
2: To máte ponožky, to máte dětský věc.
1: My to všechno máme. Oblečení pro slušný rok.
2: To máte ponožky, to máte dětský věc.
1: My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další.
2: Ponožky, to máte dětský věc.
1: My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci. My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na... My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rockradia. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rockradia. Na oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rockradia. Na www.rockradio.cz a další věci najdeš na e-shopu Rockradia. Na www.rockviradio.cz další věci najdeš na e-shopu Rockradia. Na www.rockviradio.cz najdeš na e-shopu Rockradia. Na www.rockviradio.cz
2: to je tu práce.
1: Rockradia na www.rockviradio.cz
2: to je tu práce.
0: Na festiák
1: na www.rockviradio.cz
2: to je tu práce.
0: Na festiák
1: rockviradio.cz
2: to je tu práce.
0: Na festiák na poradu do
1: porodnice.cz
2: to je tu práce.
0: Na festiák na poradu do porodnice
2: to je tu práce.
0: Na festiák na poradu do porodnice
2: na práce.
0: Na festiák, na poradu, do porodnice, na posed.
1: Slušný
0: festiák, na poradu, do porodnice, na posed.
1: Slušnej rokovej e-shop na...
0: Na poradu, do porodnice, na posed.
1: Slušnej rokovej e-shop na rokový rádio teč...
0: Do porodnice, na posed.
1: Slušnej rokovej e-shop na rokový rádio tečka CZ.
0: Na posed.
1: Slušnej rokovej e-shop na rokový rádio tečka CZ. Slušnej rokovej e-shop na rokovýradio.cz. Slušnej rokovej e-shop na rokovýradio.cz. E-shop na rokovýradio.cz.
3: Rockradio.cz.

vstáváme brzo a chodíme... Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě... Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou... Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. A chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Spát pozdě s Jirkou Němým.

z garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Slušnej rok z garáží a zkušeben. Rock Radio. Z garáží a zkušeben. Rock

0: DABu i FM nebo na v DABu i FM nebo na rádi v DABu i FM nebo na radia.cz v DABu i FM nebo na radia.cz v DABu i FM nebo na radia.cz DABu i FM nebo na radia.cz M nebo na radia.cz na radia.cz.
1: Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny. Ono se řekne

nebo na radia.cz. I FM nebo na radia.cz. Nebo na radia.cz. Radia.cz. Tečka CZ.

Lately it's hard to let you

každej. Elektrickej oběd na Rock Rádiu. Každej všedníčku si vybere každej. Elektrickej oběd na Rock Rádiu. Každej všední den úderem je každej. Elektrickej oběd na Rock Rádiu. Každej všední den úderem 11. dopoledne. Elektrickej oběd na Rock Rádiu. Každej všední den úderem 11. Elektrickej oběd na Rock Rádiu. Každej všední den úderem 11. dopolední, přední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a tvý sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrajíme a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrajíme, podusíme, připeč se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrajíme, podusíme, připečeme a nakrajíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrickej oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. I oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Od 11 do 12 na Rock Rádiu. 12 na Rock Rádiu. Na Rock Rádiu.

Honí vás mlsná. Máte chuť na po... Honí vás mlsná. Máte chuť... Honí vás mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej na... Honí vás mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej na... Honí vás mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemně... Honí vás mlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemně... Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho... Chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabuš... Rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere... Nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Nabušenýho jídelníčku si vybere...

slušná muzika. Je slušná muzika. Slušná muzika.

slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Rock Rádio. Rock Rádio. Rocková noc. Rock Rádio. Rocková noc. Každej Rock Rádio. Rocková noc. Každej večer od 10. Rock Rádio. Rocková noc. Každej večer od 10. Rock Rádio. Rocková noc. Každej večer od 10 startuje Rocková noc. Každej večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Každej večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Každej večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková Každej večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná síti startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví. Za to slušně mí, moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc sír moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc sírkou němým ví, za to slušně hraje. Rocková noc sírkou němým. Rock rádio, rock je slušná muzika. Rádio, rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. A muzika.

časy pro sny stvořený, i časy pro sny stvořený. Tak jako slunci pro sny stvořený, tak jako slunce vždycky stvořený.

Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na dostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirady. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirady.cz. Ty slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovirady.cz. Na e-shopu Rokrádia na www.rokovirady.cz. Rokrádia na www.rokovirady.cz. Na www.rokovirady.cz. Rokovirady.cz. CZ.

nebo na radia.cz. V DABu i FM nebo na radia.cz. DABu i FM nebo na radia.cz. FM nebo na radia.cz. Rock Radio na radia.cz. Rock Radio všude.cz. Rock Radio všude tady je CZ. Rock Radio všude tady je slušnej rok doma. Rock Radio všude tady je slušnej rok doma. V Praze na Rock Radio všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM v Kolíně na rok doma. V Praze na 103.7 FM v Kolíně na 91. V Praze na 103.7 FM v Kolíně na 91.4 v Kutné 103.7 FM v Kolíně na 91.4 v Kutné Hoře na 90 FM v Kolíně na 91.4 v Kutné Hoře na 92.5 v Kolíně na 91.4 v Kutné Hoře na 92.5 v Benešově na 91.4 v Kutné Hoře na 92.5 v Benešově na 95.84 v Kutné Hoře na 92.5 v Benešově na 95.8 a Hoře na 92.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 92.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 105, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 a 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence 8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio5fm. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio, slušnej na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio, slušnej rok pro Víkový Radio.cz. Rock Radio, slušnej rok pro východní Čechy. Východní Čechy.

Nemáš... Nemáš co na sebe? Nemáš co na sebe? Chodíš jako... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do... Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane? Pořiď si slušný obleč... Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane? Pořiď si slušný oblečení... Na jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane? Pořiď si slušný oblečení... Na e-shopu rok... Do kvádra tě nikdo nedostane? Pořiď si slušný oblečení... Na e-tě nikdo nedostane?

0: Rock Radio na Radio Stage v Dabu. Rock Radio nářez opravdu. Rock Radio nářez opravdu vás pobaví. Rock Radio nářez opravdu vás pobaví. Rock Radio nářez opravdu vás pobaví.
1: Bože můj.
0: Rock Radio nářez opravdu vás pobaví.
1: Bože můj.
0: Nářez opravdu vás pobaví.
1: Bože můj.
2: Už si někdy zaparkovali.
0: Opravdu vás pobaví.
1: Bože můj.
2: Už si někdy zaparkovali jízdní kolo v hangáru.
0: Pobaví.
1: Bože můj.
2: Už si někdy zaparkovali jízdní kolo v hangáru.
1: Bože můj.
2: Už si někdy zaparkovali jízdní kolo v hangáru.
1: Prosím. Můj.
2: Už si někdy zaparkovali jízdní kolo v hangáru.
1: Prosím.
2: Strka. Už si někdy zaparkovali jízdní kolo v hangáru.
1: Prosím.
2: Strkal jsi někdy pa... Ty někdy zaparkoval jízdní kolo v hangáru.
1: Prosím.
2: Strkal jsi někdy kolo v hangáru.
1: Prosím.
2: Strkal jsi někdy párátko. Háru.
1: Prosím.
2: Strkal jsi někdy párátko. Dojícnu sopky.
1: Cože?
2: To nic. Prostě jenom tak, že cnu sopky.
1: Cože?
2: To nic. Prostě jenom tak, že rtuky.
1: Cože?
2: To nic. Prostě jenom tak žertuji. Cítíš?
1: Že?
2: To nic. Prostě jenom tak žertuji. To nic. Prostě jenom tak žertuji. Cítíš se dobře? Prostě jenom tak žertuji. Cítíš se dobře? Prostě jenom tak žertuji. Cítíš se dobře? Žertuji. Cítíš se dobře?
1: Vlastně nic moc.
2: Cítíš se dobře?
1: Vlastně nic moc.
2: Cítíš se dobře?
1: Vlastně nic moc.
2: Potím se.
1: Vlastně nic moc.
2: Potím se. Celá...
1: Vlastně nic moc.
2: Potím se. Celá z tebe hoří. Potím se. Celá z tebe hořím. Potím se. Celá z tebe hořím. Líbí se ti, potím se. Celá z tebe hořím. Líbí se ti můj účes. Celá z tebe hořím. Líbí se ti můj účes.
1: Ale tohle...
2: Celá z tebe hořím. Líbí se ti můj účes. Tebe hořím. Líbí se ti můj účes.
1: Ale tohle bude asi omyl.
2: Ty by... Líbí se ti můj účes.
1: Ale tohle bude asi omyl.
2: Ty bys mě umyl? Líbí se ti můj účes.
1: Ale tohle bude asi omyl.
2: Ty bys mě umyl?
1: Řekl jsem omyl.
2: Můj účes.
1: Ale tohle bude asi omyl.
2: Ty bys mě umyl?
1: Řekl jsem omyl.
2: Podívej.
1: Ale tohle bude asi omyl.
2: Ty bys mě umyl?
1: Řekl jsem omyl.
2: Podívej se, jak jsi mě vzrušil.
1: Říkáš, bude asi omyl.
2: Ty bys mě umyl?
1: Řekl jsem omyl.
2: Podívej se, jak jsi mě vzrušil. Ty bys mě umyl?
1: Řekl jsem omyl.
2: Podívej se, jak jsi mě vzrušil.
1: Řekl jsem omyl.
2: Podívej se, jak jsi mě vzrušil.
1: Říkáš, jsem gay?
0: Rock Radio.
1: Řekl jsem omyl.
2: Podívej se, jak jsi mě vzrušil.
1: Říkáš, jsem gay?
0: Rock Radio.
2: Podívej se, jak jsi mě vzrušil.
1: Říkáš, jsem gay?
0: Rock Radio.
2: Konec. Jak jsi mě vzrušil.
1: Říkáš, jsem gay?
0: Rock Radio. Konec legrace.
1: Říkáš, jsem gay?
0: Rock Radio. Konec legrace.
1: Hej!
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Jo. Konec legrace. Konec legrace.

Poctivý český festival. Poctivý český festiák nonstop. Poctivý český festiák nonstop. Ale poctivý český festiák nonstop. Ale jist. Poctivý český festiák nonstop. Ale jistě. Poctivý český festiák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Je český festiák nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině nonstop. Ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kap. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největším Rock Radio Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami. Stage se střídají nejlepší rokový český kapely s největšími hvězdami světového roku. Český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festiáků kulturáků světového roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav roku. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav. To je Rock Radio. To nejlepší z festiáků kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Z festiáků kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Vyáků kulturáků a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku a zábav. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku. Nikdy bav. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku. Nikdy jinde. To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku. Nikdy jinde neuslyšíš. Radio Stage. Víc českýho roku. Nikdy jinde neuslyšíš. Laď. Víc českýho roku. Nikdy jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Laď Rock Radio Stage v dabu. Laď Rock Radio Stage v

sama. Když budeš sama v poušti stát. Když budeš sama v poušti stát. A všichni. Když budeš sama v poušti stát. A všichni stát. A všichni svatí přiletí. A nebo. A všichni svatí přiletí, ale bude se.

has never gone so slowly.

0: Vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. Vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rok. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz z rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15. Rokovej voraz s Danem. Rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem.
1: Práce vám neuteče.
0: Nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem.
1: Práce vám neuteče.
0: Rokovej voraz a odfrkněte si se slušným rokem.
1: Práce vám neuteče.
0: Rokovej voraz se slušným rokem.
1: Práce vám neuteče.
0: Rokovej voraz s Danem. Každej všední den.
1: Práce vám neuteče.
0: Rokovej voraz s Danem. Každej všední den od 12
1: se vám neuteče.
0: Rokovej voraz s Danem. Každej všední den od 12 do 15. Danem. Každej všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
2: Rock Rádio.
0: 15 na Rock Rádiu.
2: Rock Rádio. Rock je
0: Rock Rádiu.
2: Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
0: Rock Rádio.
2: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
0: Rock Rádio.
2: Rock je slušná muzika.
0: Rock Rádio. Názes.
2: Oprav je slušná muzika.
0: Rock Rádio. Názes. Opravdu vás
2: slušná muzika.
0: Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Tes. Opravdu vás pobaví.
3: Popiš nám listopadové.
0: Opravdu vás pobaví.
3: Popiš nám listopadové události roku 80.
0: Pobaví.
3: Popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a události roku 89 v Praze. Kdy a opovažte se napomínat tam. V Praze. Kdy a opovažte se napomínat tam. Opovažte se napomínat. Kdy a opovažte se napomínat tam. Opovažte se napomínat. Kdy a kde za... Kdy a... Opovažte se napomínat tam. Opovažte se napomínat. Kdy a kde začala celá... Napomínat tam. Opovažte se napomínat. Kdy a kde začala celá akce... Opovažte se napomínat. Kdy a kde začala celá akce...
4: No. Kotera.
3: Kdy a kde začala celá akce...
4: No. Kotera, bylo to jako těžké.
3: Kdy a kde začala celá akce...
4: No. Kotera, bylo to jako těžký teda.
3: No těžký to... Akce.
4: No. Kotera, bylo to jako těžký teda.
3: No.
4: Kotera, bylo to jako těžký teda.
3: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
4: No. Kotera, bylo to jako těžký teda.
3: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
4: Bylo teda, kotera, bylo to jako těžký teda.
3: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
4: Bylo to jako těžký teda.
3: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
4: Bylo to...
3: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
4: Bylo to...
3: Těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
4: Bylo to teda...
3: Těžký. Kde to bylo, kdy?
4: Bylo to teda... Tom jako teda...
3: Kdy?
4: Bylo to teda... Tom jako teda... V tom listopadu. Bylo to teda... Tom jako teda... V tom listopadu.
3: No v listopadu, to jsem...
4: Tom jako teda... V tom listopadu.
3: No v listopadu, to jsem, ano! A kolikátou to bylo přesně?
4: Tom jako teda... V tom listopadu.
3: No v listopadu, to jsem, ano! A kolikátou to bylo přesně?
4: To jsem jako teda na podzim.

0: V tom listopadu.
1: No v listopadu, to jsem, ano. A koliká to bylo přesně?
0: To jsem nakoukal na podzem.
1: No na podzem, samozřejmě, to jsem, ano. A koliká to bylo přesně?
0: To jsem nakoukal na podzem.
1: No na podzem, samozřejmě, že jo. A koliká to bylo přesně?
0: To jsem nakoukal na podzem.
1: No na podzem, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy? No přesně.
0: To jsem nakoukal na podzem.
1: No na podzem, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy? No.
0: To jsem nakoukal na podzem.
1: No na podzem, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy? No.
0: Podzem.
1: No na podzem, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy? No?
0: No
1: jsem samozřejmě, že jo. Bylo to kdy? No?
0: No v listopadu říkám.
1: No 17. Bylo to kdy? No?
0: No v listopadu říkám.
1: No 17. Bylo to kdy? No?
0: No v listopadu říkám.
1: No 17.
0: 17. no. No v listopadu říkám.
1: No 17.
0: 17. no.
1: A kde?
0: V listopadu říkal.
1: No 17.
0: 17. no.
1: Listop, a kde?
0: 17. no.
1: Listop, a kde?
0: No kde, no.
1: Na al. Al.
0: Na al.
1: A kde?
0: No kde, no.
1: Na al. Al.
0: Na al. Jašce.
1: A prosím tebe.
0: No kde, no.
1: Na al. Al.
0: Na al. Jašce.
1: A prosím tebe.
0: Jašce.
1: A prosím tebe. Na Albertově. Praze. Nebo na nenapotebe. Na Albertově. Praze. Nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Na Albertově, Praze. Nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost. Albertově, Praze. Nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost. Praze. Nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost.
2: Rock Radio.
1: Nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost.
2: Rock Radio.
1: Nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost.
2: Rock Radio.
1: Opravdu, už to mám dost.
2: Rock Radio. Konec legrace.
1: Mám dost.
2: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Konec legrace. Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace. Wow.

Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nejlíp

0: a hájů, českých zkušeben i garáží. Slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Tých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer a českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Je slušná muzika. Rock Rádio. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví. Jo. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Jel 60.
0: Pobaví.
1: Jel 60. Jel úplně normálně. Ale... Jel 60. Jel úplně normálně. Ale ty seš vyřízený.
2: Ty seš vyřízená.
1: Jel 60. Jel úplně normálně. Ale ty seš vyřízený.
2: Ty seš vyřízená.
1: Já ne... Jel úplně normálně. Ale ty seš vyřízený.
2: Ty seš vyřízená.
1: Já nejsem vyřízená. Já nepotřebuji. Ty seš vyřízený.
2: Ty seš vyřízená.
1: Já nejsem vyřízená. Já nepotřebuji jezdit taxíkem.
2: Ty seš vyřízená.
1: Já nejsem vyřízená, já nepotřebuji jezdit taxíkem.
2: Jsme vyřízená.
1: Já nejsem vyřízená, já nepotřebuji jezdit taxíkem. Jsme tady kvůli tobě.
3: Kvůli mě ne, hele, kvůli mě ne.
1: No a kvůli komu asi? S Pavlem teda taxíkem.
3: Kvůli mě ne, hele, kvůli mě ne.
1: No a kvůli komu asi? S Pavlem teda taxíkem rozhodně nejezdíme.
3: Ne, ne, hele, kvůli mě ne.
1: No a kvůli komu asi? S Pavlem teda taxíkem rozhodně nejezdíme. No a kvůli komu asi? S Pavlem teda taxíkem rozhodně nejezdíme.
3: Hlavně mě vůbec nezajímá, co děláte se svým manželem.
1: No, nejezdíme taxíkem.
3: No to asi ne, no, to je představa.
1: Nech toho!
3: Víš, čím to je?
1: Nežmeš maso, prostě seš nedokrvenej, neprokrvuješ se.
0: Rock Rádio. Rock Rádio. Konec legrace.

Když usnou lesy hlub... Když usnou lesy hluboké a... Když usnou lesy hluboké a kolem ticho... Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest... Je... Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest... Je tu roková... Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest... Je tu roková noc hluboké a kolem ticho jest. Je tu roková noc a Jirka a kolem ticho jest. Je tu roková noc a Jirka němý ticho jest. Je tu roková noc a Jirka němý. A je tu roková noc a Jirka němý. A s ním spousta slušný roková noc a Jirka němý. A s ním spousta slušný rokový muzik noc a Jirka němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a Jirka němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů českých zkušeben. I spousta slušný rokový muziky z českých luhů.

0: víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Napravit. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rockovej víkend na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Na Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Op je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vážná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví. Nářez. Opravdu vás pobaví. Opravdu vás pobaví. Opravdu vás pobaví.
1: Čí seš?
0: Baví.
1: Čí seš?
2: Z Prahy.
1: Čí seš?
2: Z Prahy. Kde je ten hostinský?
1: Čí seš?
2: Z Prahy. Kde je ten hostinský hern?
1: Čí seš?
2: Z Prahy. Kde je ten hostinský hernáj?
1: Já mám. Čí seš?
2: Z Prahy. Kde je ten hostinský hernáj?
1: Já mám.
2: Prahy, kde je ten hostinský hernáj?
1: Já mám v Praze dceru.
2: Kde je ten hostinský hernáj?
1: Já mám v Praze dceru, nějaká homolková.
2: Hostinský hernáj.
1: Já mám v Praze dceru, nějaká homolková, neznáš?
2: Hostinský hernáj.
1: Já mám v Praze dceru, nějaká homolková, neznáš ji?
2: Cs.
1: Já mám v Praze dceru, nějaká homolková, neznáš ji?
2: Cs.
1: V Praze dceru, nějaká homolková, neznáš ji?
2: Cs. To je otázka, tohle toto.
1: Nějaká homolková, neznáš ji?
2: To je otázka, tohle toto, jste čtvrtej s takovou.
1: Neznáš ji?
2: To je otázka, tohle toto, jste čtvrtej s takovouhle otázkou. To je otázka, tohle toto, jste čtvrtej s takovouhle otázkou. Otázka, tohle toto, jste čtvrtej s takovouhle otázkou. Musím vás brát. Tohle toto, jste čtvrtej s takovouhle otázkou. Musím vás brát, mám milost do čtvrtej s takovouhle otázkou. Musím vás brát, mám milost do tisíc obyvatel, ne, dle otázkou. Musím vás brát, mám milost do tisíc obyvatel, ne, tak jak mkou. Musím vás brát, mám milost do tisíc obyvatel, ne, tak jak můžu znát. Musím vás brát, mám milost do tisíc obyvatel, ne, tak jak můžu znát milost do tisíc lidí. Vás brát, mám milost do tisíc obyvatel, ne, tak jak můžu znát milost do tisíc obyvatel, ne, tak jak můžu znát milost do tisíc lidí.
0: Rock Rádio.
2: Tak jak můžu znát milost do tisíc lidí.
0: Rock Rádio. Konec.
2: Milost do tisíc lidí.
0: Rock Rádio. Konec legrace.
2: Lidí.
0: Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Konec legrace. Radio. Konec legrace. Konec legrace. Konec legrace.

Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rockovej víkend. Rock Rádio. Rock Rádio. Rockovej víkend. Rock Rádio. Rock Rádio. Rockovej víkend začíná v pátek. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout ne. Začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedover a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud v pondělí ráno, víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máteme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend, na dnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend, na rok máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend, na Rock Rádiu. Rock Rádiu. Rock Rádiu. Rock Rádiu. Rock Rádiu. Rock Rádiu. Rock Rádiu. Rock Rádiu. Rock Rádiu. Rock Rádiu. Rock Rádiu. Rock Rádiu. Rock Rádiu. Rock Rádiu. Rock Rádiu. Rock Rádiu. Rock Rádiu. Rock Rádiu. Rock Rádiu. Rock Rádiu. Rock Rádiu. Rock Rádiu. Rock Rádiu. Rock Rádiu. Rock Rádiu. Rock Rádiu. Rock Rádiu. Rock Rádiu. Rock Rádiu. Rock Rádiu. Rock Rádiu. Rock Rádiu. Rock Rádiu. Rock Rádiu. Rock Rádiu. Rock Rádiu. Rock Rádiu. Rock Rádiu. Rock Rádiu. Rock Rádiu. Rock Rád